0: poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den.
2: Guten Tag.
1: Dobrý den.
2: Guten Tag.
1: Dobrý den.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se na mě, že vás obtěžuju. Já jsem se ještě zapomněla zeptat.
2: Jenom který klíč od půdy?
0: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek.

nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.

0: Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Stěrače stírají. Ostříkovače stříkají.
2: Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. Honzíku, tudy, z druhé strany.
3: To je pravda, díky. Erno, ty stěrače a ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidím.
1: Klaxon troubí.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Čí seš?
3: Z Prahy, kde je ten hostinskej hernájs?
2: Já mám v Praze dceru, nějaká Homolková, neznáš ji?
3: To je otázka, tohleto, to už jste čtvrtej s takovouhle otázkou. Prosím vás, Praha má 1 100 000 obyvatel, ne? Tak jak můžu znát 1 100 000 lidí?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: FM nebo na radia.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
3: Nemůžeš napsat magor.
4: Poloviční blázen bych napsal.
5: Doktor říká, že je momentálně zavostalý.
3: Mentálně. A to by šlo. Jano, napiš to.
2: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Šoče. On co jako přibitej. Kde tím plače?
2: Já?
1: No?
2: STS Chvojkovice Brod.
1: No, zřejmě slušte oddíl, no.
0: Rock Radio. Konec legrace.

FM nebo na radia.cz. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za boha vzpomenout, kdo ji zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokoviradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokoviradio.cz. Slušnej web.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dubu.

0: Neuležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
4: Vše pro bagr.cz.
5: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
4: Vše pro bagr.cz.
6: Potisk dárky. Bilabil.cz.
7: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
8: vybrat dobrý materiál
9: a vybudovat náš domov.
10: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
14: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
15: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
16: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
17: Hezké pondělní ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Za účasti prezidenta Petra Pavla bude dnes jednat vláda Andreje Babiše. Hlava státu se chce zúčastnit avizovaného projednávání koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Babiš nicméně v pátek řekl, že rozhodnutí o složení delegace na červencový summit Severoatlantické aliance se z původně plánovaného 8. června posouvá o 2 týdny. Při pátečních bouřkách se v místní části Děčína v Binově objevilo slabé tornádo. Vyvrátilo jeden strom a způsobilo menší škody. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Před týdnem se 2 slabší tornáda objevila také na jihu Čech. Izrael oznámil dnes v noci údery na vojenské cíle v Iránu. Iránská státní média informovala o explozích v několika městech, včetně Teheránu. Izraelské údery jsou zřejmě reakcí na nedělní raketové útoky z Iránu. Basketbalisté Pardubic zvítězili ve 3. zápase ligového finále doma nad Nymburkem 79-78 a snížili v sérii na 4 výhry na 1-2.
18: Rock Radio. Počasí.
17: Dneska bude slunečno, jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat a nejvyšší teploty naměříme mezi 23 až 28 stupni Celsia.
12: Mami, proč máme všechno od konceptu?
19: To jen se zeptej tatínka.
20: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
21: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
18: Rock Radio. Doprava.
17: Opatrně na nehodu v Ostravě na Orlovské ulici, jinak byste měli projet všude bez problémů.
22: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
18: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
23: Dobré ráno, čumáci! Pěkný start do novýho týdne vám přeje Honza,
24: Anabel
17: a Zuzka.
23: Necelý 3 minuty po 6. hodině v pondělí 8. června. Holky, pojďte, zahrajeme si takovou hru. Kdo je unavený, zvedne ruku teď.
24: Všichni to vidí v tom rádiu.
23: Vy to nevidíte, ale my jsme vyhráli všichni, protože jsme všichni zvedli ruku a protože jsme unavení očky, tak si jdem dát kafe, vy si dejte taky kafe a my vám k tomu naservírujeme takhle Rammsteiny. To taky nebylo vidět, to takhle, viď?
24: Ale tohle nás rozjede.
25: Aushander!

0: Tania, nostalgie na Rock Rádiu, 9 minut po 6. hodině raní. Dneska je pondělí a my zase rozdáváme lístky.
1: Zdůraznila bych, že dnes není středa, ale to se asi každý všiml, protože včera byla neděle.
0: To je taková ta písnička, ne? Včera neděle byla.
1: Včera byl hezký čas.
0: Včera jsem se ne, to tam není. No nic, každopádně, přátelé, dneska a celý tenhle ten týden vám rozdáváme lístky na Vesuv Fest na 4. až 5. července do kempu Suchý u Boskovic.
1: Přesně tak, kromě westernového městečka se tam dějou i takovýhle krásný veselice a vy si tam můžete jít zapařit na dvoudenní festival, kde uslyšíte spoustu nejen rockových kapel, z rockových bych vytáhla třeba Valda Gang, Gatecrasher, Koblížky, Panoptiko, Škvory a dokonce Lucie tam hraje.
0: Může ještě doplnit třeba Forest Jump, Kamil Střihavka, je Akronik a jeho Alband a to je vlastně asi tak všechno.
1: To je, ano, pak taky Maxim Turbulence, ale to nevím, jestli úplně máme cílovku na tyhle kapely.
0: No, ale když se dobře napijete, protože...
1: Já myslím, že po 10 flaškách vodky je to úplně ideální muzika.
0: Protože původně ten festiák vzniknul jako Velensko-Suchovský festival malých pivovarů, tak já doufám, že tam pořád nějaký dobrý pivo bude, tak se můžete napít a potom můžete pařit i na ty maxíky.
1: Přesně.
0: Každopádně, přátelé, tenhle ten týden děláme každý den dokonce výjimku. Nemůžete nebo nemusíte sebou vzít jenom jednoho člověka, ale rozdáváme dokonce 4 lupeny.
1: No prosím tě, to je i pro mě překvapení, to jsi mi před vstupem neřekl, takže já jsem překvapená.
0: Takže to je máma, táta, tchýně, pes.
1: Že celá rodinka můžete vyrazit na Vesuv Fest, kdo by nechtěl čekat na štěstí, tak si samozřejmě můžete zakoupit lupeny na Vesuv, ne z V jako ta sopka, ale z F.cz. No a nám pište klasicky na Messenger, Facebook, Instagram, připište telefonní číslo a po 8:30 zvedejte telefon.
0: A teď už zase muzika. Rasmus in the Shadows na Rock Rádiu.

0: Rádio, rokový kulendárium.
1: Máme 20 minut nebo 19 minut po 6. Dneska je 8. června, je pondělí, tak se pojďme podívat, kdo zase co slaví. Svátek má dneska Medard, případně Pěva. Jsou samý dobrý jména, znáš nějakého Medarda?
2: Ne, ale Medardová kápě 40 dní kape.
1: Výborně, udrž to, za hodinu udrž a půl si to řekneme znova.
2: Dobře.
1: Takže přesně Medardům přejeme dneska všechno nejlepší. A jinak, co se týče oslavenců, dneska má třeba 39 let český zpěvák a rapper Ben Kristoval, který teďka vydal, že jo, s Tommy Tyerem z Kysáků novej song.
2: Mm-hmm. Oni spolu mají i song, jo, hustý.
1: Mají spolu právě i song a slyšel jsem kousek a možná my jsme si to mohli pustit, je to překvapivě docela zajímavý.
2: Prosím tě, teď nás vyhoděj, tady neblázni, tady no, pustíme Bena Kristova, rovnou si můžeme zabalit uzlíček a jít to jinam.
1: Mohli bychom udělat nějaký pokus, jestli někomu vykrvácej uši. No a jinak, co se týče oslabenců dalších, tak 45 let má americký zpěvák Alex Band z kapely The Calling. Píseň, která nesmí chybět v žádném takovém tom playlistu Dobrý večer, dneska spolu spíme poprvé. No a 73 let má britský bubeník Jeff Wurzel Rich, bývalý bubeník Status Quo. Ale to byla první deska, kterou s nima nahrál. Jinak třeba je zajímavý, že naživo vypomáhal i Def Leppardům, když bubeník Rick Allen přišel tehdy o ruku, tak s nima dojížděl turné. Mm-hmm. Takže je to hodnej pán, tak mu přejem všechno nejlepší.
2: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: Myslím, že potom tomhle můžem pustit i toho Bena Kristova.
2: A prakticky ano.
1: Za chvíli tři ségry a život je takovej.
0: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic ti neudělal!
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
4: Pomoc! Nemůžu dýchat.
5: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
6: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
9: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
11: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
10: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
11: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
12: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagr i brds.cz.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
15: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
16: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Revolution Renaissance a jejich Dream Child dohrává na Rock Rádiu minuty po půl sedmí. Pojďme si při pondělku dát takový rychlý zprávy se Zuzkou. Co vy na to?
1: Rock Rádio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený.

0: vydali kvůli zemětřesení výstrahu před vznikem vlny tsunami. Podle agentury AFP policie informovala o nejméně jednom mrtvém a několika zřícených budovách. Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost pátý. Zlato na stěně vytvořené na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici získal Putra Tri Ramadany z Indonésie.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Zpočátku dnes bude slunečno, jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D8 pozor ve směru na Ústí nad Labem, na 50. kilometru se srazil nákladák s osobákem a stále se řeší nehoda taky v Ostravě na Orlovské ulici.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Ostrov Mindanao na Filipínách, Zuzko, díky za tip. Letí se tam skoro 22 hodin, koukám na fotky, je to tam krásný, tak to abych šel. A teď už Steel Panther, Fat Girl,
4: tlustá buchta.

0: Já miluji tenhle ten song. Steel Panther, Fat Girl That She Blows. Tlustá holka, tak jak ona kouří. 6 hodin a 38 minut na Rock Rádiu. Je škoda, že ta písnička anglicky, nebo že k tomu nemůžou běžet titulky, že byste si přečetli, o čem to je, protože pokud nevládnete angličtině tolik, tak přicházíte o to, jak je to strašně hezký ten text. Je
1: jo, Honzík tady chvilkama překládal a není to snad ani publikovatelný, bych chtěla říct.
0: Ale co je publikovatelný, je Ben Kristova, který má dneska narozeniny. Přejeme všechno nejlepší ještě jednou. Zrovna na Rock Rádiu, kdo by to čekal. Nicméně on teďka vydal novej song s bývalým kytaristou Kysáků Tomem Tyrem, který se jmenuje Bike Rock.
1: Já jsem to nejdřív Honzíkovi zakázala pustit, ale pak jsme si to tady všichni pustili a shodli jsme se na tom, že je to dobrý.
0: Přesně, jako hele. Pustíme kousíček.

0: Jak co ty na to?
1: Já si myslím, že Ben by se měl okamžitě přešmelcovat na rockovou scénu.
0: Jako já nevím, proč točí Alba s nějakýma dalšíma jako... ani nechci říkat vrstevníkama, protože už jsou mladší.
1: Faninky.
0: Tak proč nedělá tohle? Tohle je dobrý.
1: Tohle je dobrý. Já souhlasím, mně se to též páčí, takže gratulujeme k novému počinu a doufejme, že jeho další tvorba se bude
0: posune tímto směrem.
1: Posouvat stejným směrem, ano.
0: Čekáme na desku. Takže namaste.
2: Namaste, thank you very much.
0: Doufám, že to budeme hrát, aby vám krvácali uši a za chvíli další muzika. Dáme si Disturbed, The Sound of Silence.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
4: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
5: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný...
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: firmanazážitky.cz.
13: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
14: Se špenátem.
15: Se zelím.
14: Se špenátem.
15: Se zelím.
14: A co takhle na grilu? U Zemana od pondělí do středy vepřový buček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
16: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový buček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na buček platí jen do středy.
14: Více na prodejnyzeman.cz.
17: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

0: se nevešlo do zpráv.
1: A 9 minut před 7 je to, Zuzko, tvoje.
2: Žena z Floridy dostala pokutu za to, že při řízení držela v pravé ruce telefon. Zasahujícího policistu nepřesvědčilo ani to, že má řidička ruku amputovanou.
1: Tu pravou?
2: Ano.
1: A držela v ní telefon?
2: A údajně...
3: Stal se zázrak.
4: Jak se to stalo?
2: Údajně v ní držela telefon. Ona se s ním začala hádat, že jako, hele, nejdřív to brala jako humor, jako, že koukej, já tu ruku jako nemám, tak mě nemůže držet telefon. A on řekl, no tak to byla ta druhá ruka. A čím bych asi jako řídila prostě, jako, to nejde, no. A nepřesvědčila ho prostě, no.
4: A ona teda měla jenom jednu ruku a v tý držela telefon a kdo držel volant, no, to neví nikdo.
2: To se
4: teda
2: neví.
1: No to je ta písnička, mám jednu ruku dlouhou, ne?
2: Že s ní zvládneš všechno prostě.
1: A přesně, to řídím a držím telefon.
2: Všechno, no.
1: Jakože, no proč ne?
2: Jo, jako je to zajímavý, je z toho záznam, přímo z toho jako policejního zásahu, kde se tam jako řidička s tím policejtem
4: a kolik těch
2: dohaduje
4: rukou teda má na tom záznamu?
2: 1,5.
4: Jako, anebo má gumovou tu druhou, já nevím. Tak jestli to držela v té gumový, tak to je v pohodě, ne?
1: Myslíš, že jí nasadil pouta?
4: No, ale jenom na tu, kterou nemá.
1: Že jako na tu jednu a pak znova na tu jednu.
4: No, jako zvláštní příklad.
2: Jako je to bizárno.
1: Si nedělají nějaký výběrový řízení tam na policisty, že se inspirovali třeba některýma městskýma policistama tady? Ne?
2: Nebudeme nikoho tady.
1: No, dobře, tak přesně nebudeme.
4: Policajti nás poslouchají a pak dostávám pokuty zbytečně, no právě.
1: Ale tohle je fascinující, jako to se v Americe se to děje takhle běžně. Ale víš co, tam je dobrý to, že se vlastně stal zázrak, oni z toho ještě založí církev a budou se tý ženský klanět a tomu policajtovi taky.
4: Všechno je možné v USA.
1: Takže Zuzko, děkujeme, bylo to krásný.
2: No,
4: krásný, nádherný.
1: Linkin Park, Faint na Rock Rádiu, právě teď.
4: Právě teď, člověk, ty jsi už se zpřevndal do tři američtiny.
1: Právě teď
4: na Rock Rádiu.
1: Člověk zatleskal tou jednu ruku.

0: Lemonheads a Mrs. Robinson na Rock Rádiu dvě minuty před 7 hodinou raní. Fuj.
1: A ty jsi taky moje citronková hlava. Dáme si zprávičky.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké pondělní ráno, máme minutu po 7, jsou tu zprávy. Návrh na povinné zveřejňování státní příslušnosti pachatelů trestných činů bude podle předsedy SPD Tomia Okamury předložený na jednání vlády nejpozději v létě. S jeho účinností počítá od 1. ledna 2027. Řekl to v České televizi. Proti se v debatě vyslovili opoziční poslankyně Barbora Urbanová a Eva Dekroa. Provoz na letišti v německém Mnichově byl v neděli večer na několik hodin přerušený. Podle německých médií byla kvůli ohlášenému zápachu kouře evakuována řídící vyš letiště, kterou museli prověřit hasiči. Agentura DPA s odvoláním na německou policii napsala, že příčina zápachu není stále zřejmá. Lety jsou ale už obnovovány. Británie, Francie a Německo podporují návrh prezidenta Volodymyra Zelenského na přímý dialog mezi Ukrajinou a Ruskem. Zelenský ve čtvrtek poslal ruskému prezidentovi otevřený dopis, ve kterém ho vyzval k ukončení 5. rokem trvající ruské invaze na Ukrajinu a ke společné schůzce. Putin reagoval slovy, že k setkání nevidí důvod. Jakub Krejčí vyhrál na světovém poháru v troji kajak cross a oslavil v Praze vítězný double. Po pátečním triumfu v klasickém slalomu ovládl i finále v kontaktní disciplíně.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude slunečno, jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na D8 se srazil nákladák s osobákem ve směru na Ústí nad Labem na 50,5 kilometru. Je tam zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Boural se na Pražském okruhu ve směru k D1 na 18,5 kilometru. Tam neprojedete levým pruhem. A levý pruh je neprůjezdný taky na jižní spojce před sjezdem na Průmyslovou směr Černý most. Tam se srazily 3 nákladáky a 1 dodávka.
6: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
7: Dobré ráno, čumáci.
8: Ať máte ve všem dvě ruce, vám přeje Honza.
9: Anabel.
1: A Zuzka.
8: 3 minuty po 7. v pondělí 8. června. Přátelé, za hodinu a půl budeme rozdávat úplně výjimečně 4 lístky na super duper festiák, a to na Vesuv Fest na 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic.
9: Ano, pište si na Messenger, připište telefonní číslo a zvedejte po 8:30 telefon.
8: A my jdem zvednout, co nám tady leží na zemi, a to jsou Rakajin a jich 7 hříchů.

0: Three Days Grace, Given to Me, předělávka songu Michaela Jacksona v 7 hodin a 11 minut na Rock Radio. A my to teďka máme nějakou další hudební novinku.
1: Ano, Avataři mají venku novou pecku, která se jim nevešla na album. A pokud vím, tak vyšla ven i s videoklipem, je to tak?
0: Já jsem našel jenom official music video, takže to by asi ono. A vypadá to zajímavě, jsou tam taky bubáci, světýlka, nalíčená kapela a hraje to asi takhle. Mě teda pobavilo, že Avatar, že loni vydali desku Nechoď do lesa, Don't Go in the Forest, a tuhle tu skladbu tam z nějakého důvodu nedali, ale přitom tvrdili, nebo tvrději, že to udělali schválně.
1: Jo, tady říkají, záměrně jsme si ho nechali na později a jeho čas přichází právě teď. Při finálním výběru skladeb na albu šlo o jasnou volbu. Pak jsme si však řekli, co kdybychom si to nejlepší schovali na později, co kdybychom tento skvost na chvíli před světlem schovali. Takže to bylo takové tajemné překvápko. Před světem.
0: Co to máme? Před světem, před světlem. A před světlem taky. Nechali
1: před
0: to ve
1: světlem, oni to mysleli jako před... Je tady světlem. Světem, kurva.
0: Výborně, tak to máš zase 5 kilo dneska.
1: Já jsem po rádu trošku, mám 6 dioptrií, tak pardon.
0: Ale s téma světlem asi to každopádně trefila, protože ten videoklip je takový zvláštně futuristický. Je tam jako hodně hra světel a tmy, takže minimálně to stojí za to si to fakt s tím klipem dát.
1: No, ale skválně si to nechali jako takový bombónek pro fanoušky až je, s odstupem vydání.
0: Mě ta argumentace přijde skvělá, protože natočíš desku s novým materiálem a pak řekneš, a tohle to tam nedáme, to je náš nejlepší song, a nedáme to tam, a ne, vydáme to za půl roku.
1: Je to vtipný, je to zajímavá strategie. Už jdu do pondělí. Já už dneska nemůžu. Zuzko, já jdu na ten kurz logopedie teda.
0: Takže Avatar Crying Fire, neboli brečící oheň, brečte s námi.
1: Já jdu brečet do kouta tady.
0: A my si dáme další muziku. Chad Kruger, Josie Scott a Hero na Rock Radio.

0: Van Halen a Dreams neboli sny na Rock Rádiu v 7 hodin a 21 minut a my teď pojďme snít o tom, jaký to bylo tenhle ten víkend a jaký to bude ten víkend příští.
1: Měli jsme krásný víkend, dva vydařené rokiny v amfiteátrech, jeden v Jihlavě, druhej
0: Loket. Na to, že jsi tam byla celý den.
1: Tam byla, jak si nepamatuju, kde to bylo, tak docela dobrá práce. Bylo to krásný, lidi byli báječní, hlavně v Lokti, teda tam bylo opravdu jako takový ta silná fanouškovská základna.
0: Takže jsi poznala začet toho Loket, jak
1: Takže jsem poznala začet toho Loket, bylo to boží, no a teďka nás čekají další dva rokiny. A to v pátek v Ostravě a v sobotu v Moravském Krumlově. A do Moravského Krumlova vyrazíme i s celým týmem Rock Rádia, takže pro vás máme další lupení, respektive pro jednoho z vás hned 10 lístků.
0: Kdyby vás nenamotivovalo tohleto krásné povídání sluníčkový, tak vězte, že tam budou Kokot Minute, Alkohol, Horký Žeslíže, Dimitri Trautenberg a Traktor, který slaví 25 let na scéně a víceméně ho potkáte jenom tam. Tak pokud chcete, tak se tam dostanete zase s úplně celou partou.
1: Ano, stačí, když se vyfotíte nějak vtipně nebo napíšete nějaký vtipný zajímavý text. Minulý týden tam byli hasiči, takže jsem zvědavá, koho vybere naše porota nevědomých tento týden.
0: Pohřebáci by mohli být třeba.
1: Jo, jako můžeme dát nějakou změnu. Takže nám posílejte nějakou vtipnou fotografii na e-mail studio@rokovyradio.cz do čtvrtka do 15 hodin, nebo to je posunutý tenhle týden,
0: ne,
1: je to
0: správně.
1: Na sobotu, je to dobře.
0: Do čtvrtka 11. do 15 hodin, no a my tu zase v pátek ráno vyhlásíme toho šťastlivce, kterýmu tady budeme volat a gratulovat.
1: No já tady nebudu, já budu v Ostravě, takže bude volat Honzík, ale já teda na cestě do Ostravy, ono je to strašně daleko, bych chtěla říct.
0: My ti zavoláme, neboj.
1: To jste hodný. Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Za chviličku Láďa Křížek. Najdi to svý já.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Basin na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
2: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Profi voda, s tou se nemusí. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
6: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.pragueboats.cz.
7: Už ví.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Páchnoucí klimatizace po zimě?
14: V autě 40 stupňů?
13: To nechcete.
14: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
13: Jsme tu pro vás.
14: Klima Express.
13: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
14: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
13: Skočte si nakoupit.
14: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
13: Objednejte se na klimaexpress.cz.
15: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

0: Láďa Křížek na Rock Rádiu a jeho najdi to svý já, jakože jeho já, ne moje já, nebo tvoje já, a je vlastně jedno. Máme minutu po půl osmí, je pondělek, tak pojďme na další zprávy se Zuzkou.
1: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Co se děje?
2: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Vláda chce v příštím roce podle ministryně financí Aleny Schillerové hospodařit s větším schodkem státního rozpočtu, než je letošní plánovaný 310 miliard korun. V dalších letech by měl deficit začít klesat zhruba o půl procentního bodu podílu na HDP. Schillerová to řekla v pořadu Poledne s Moravcem. Nejméně 8 mrtvých a více než 200 zraněných si vyžádalo zemětřesení o síle 7,8 stupně, které v noci na dnešek zasáhlo filipínský ostrov Mindanao. Otřesy poškodily řadu budov a klíčový most ve městě. Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost pátý. Zlato na stěně vytvořené na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici získal Putra Tri Ramadány z Indonésie.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude slunečno, jasno až polojasno, odpoledná večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat a nejvyšší teploty do 28 stupňů Celsia.

0: Amarant a jejich The Nexus na Rock Rádiu 6 minut po půl osmí. Dneska je pondělí. Přátelé, kdybyste viděli, jak se vždycky Anabel doslin, tak mikrofonu, to je krásný.
1: Ty Tyrannosaurus Rex, ty v důchodu, ty jo, s hejblou pánevní kyčlí, nebo já nevím.
0: Ty vypadáš, jak viděla si Foresta Gumpa, jak on měl takový, když byl malý, jak měl ty dráty na těch nohou, tak přesně tak je to vypadá, chodíš. No nic, dneska je pondělí, je 8. června, máme Světový den oceánů, to je ano. Jako hodně vody, velká voda, taky jeden mozkovýho nádoru, to není moc dobrý, ale jeden nejlepších kamarádů a taky den pomozte slonům v zoo. A všechny tyhle ty dny, teda kromě toho mozkovýho nádoru, mi evokují jedno, že náš kolega a tvůj pokračovatel ano. V rokovém voraze má dneska narozeniny.
1: Ano, Dan slaví narozeniny, takže my mu přejeme všechno nejlepší, chlape, ty náš slone.
0: Já doufám, že se neurazí a já myslím, že se neurazí.
1: Ne, on má smysl pro humor, takže on si sám ze sebe dělá legraci, že trošku přitěle, asi jaký ze sebe umím udělat legraci, že mě kus, takže to je naprosto v pořádku
0: no,
1: za mě.
0: No, jste skoro stejný.
1: My jsme prakticky jak dvojčata, akorát, že on má pindíka, já ne. Takže my mu přejeme všechno nejlepší, teda doufáme. On říká, že je malej, ale to nevadí. No každopádně,
0: ale šikovný.
1: Ano, přejeme mu krásný den, ať se ho užije a prací samozřejmě jak jinak.
0: Dané, měj se hezky a čau.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Trenírkarna.cz.
4: Hej ty,

0: Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Šídl s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Šídl za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
7: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
8: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
7: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
10: Senkor.

0: obuv ví,
1: jak vzniká elektřina. Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je, nabíjíme koloběžku. Máme auto i tramvaje, co mě vozí do školy.
2: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
3: Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: One more minute, ještě jednu minutu, zpívaj hardcore superstar o tom, jak nechceme ráno vstávat a zamačkáváme budíka.
1: A my už nebudeme čekat ani minutu, protože na motorce přijíždí náš oblíbený street Marcel.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Brněnská motocyklová Grand Prix, to je kromě závodu samotného také místo s mimořádným výskytem špičkových tuzemských motocyklových jezdců ze všech možných disciplín, kde jinde potkáte pohromadě kluky, co jezdí flat track, plochou přírodu, cross, anebo stunt riding, jak si kráčí vedle sebe a probírají co a jak. Jedním z těch, kdo už se nemohou dočkat brněnské velké ceny, je i Adam Pešl.
4: Přátelé, ahoj, zdraví vás Adam Speciál Pešl. Rád bych vás všechny pozval tady do Brna na MotoGP. Termín je 19. až 21. června, tak si to zapište za uši. Čekají nás naprosto fantastický závody, na kterých uvidíte ty nejrychlejší jezdce na planetě. A to stojí za to vidět. Já si to teda rozhodně nenechám ujít. Vidíme se, zdarec.
3: Tak mě napadá, že Adam by si asi nejlépe rozuměl s Toprakem Razgačiolem. Ten taky nejradši jezdí po předním. Adam bude jednou z mnoha osobností motosportu, na které v Brně mezi 19. a 21. červnem narazíte. Ale ať už to bude Vypák, Cizinec, Jouda z Horní Dolní, nebo kdo přijede na splašené trubce, všichni si do Brna pojedeme užít hlavně první opravdu letní závod sezóny MotoGP. Skválně, kdo z vás si uvědomil, že zrovna ten víkend bude slunovrat? V klidu, mě to taky museli prásknout.
2: Rock Radio, Motokeci.

0: Judas Priest na Rock Rádiu, You've Got Another Thing Coming. Máme další věc, která přichází minutu před 8 hodinou raní. No, je to věc, nebo spíš dáma.
1: No, ale ona nepřišla, ona tady sedí celou dobu.
0: No, tak si stoupne a přijde. Hej, stávej.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás vepřové v akci.
4: Tento týden u Zemana. Masový kříž od Kýty, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte? Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro masový kříž od Kýty jen za 69,90.
5: No ano, do této soboty masový kříž jen za 69,90. Skvělý na pečení i do omáček.
4: Nezmeškejte akci na masový kříž od Kýty jen za 69,90.
5: Více akcí na prodejny Zeman.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
7: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
11: Hezké ráno, máme krátce po 8, jsou tu další zprávy. Za účasti prezidenta Petra Pavla bude dnes jednat vláda Andreje Babiše. Hlava státu se chce zúčastnit avizovaného projednávání koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Babiš nicméně v pátek řekl, že rozhodnutí o složení delegace na červencový summit Severoatlantické aliance se z původně plánovaného 8. června posouvá o 2 týdny. Při pátečních bouřkách se v místní části Děčína v Binově objevilo slabé tornádo. Vyvrátilo jeden strom a způsobilo menší škody. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Před týdnem se 2 slabší tornáda objevila taky na jihu Čech. Izrael oznámil dnes v noci údery na vojenské cíle v Íránu. Íránská státní média informovala o explozích v několika městech, včetně Teheránu. Izraelské údery jsou zřejmě reakcí na nedělní raketové útoky z Íránu. Basketbalisté Pardubice zvítězili ve 3. zápase ligového finále doma nad Nymburkem 79-78 a snížili sérii na 4 výhry na 1-2.
12: Rock Radio. Počasí.
11: Dneska bude jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 23 až 28 stupni Celsia.
0: No a Anabel, teď máš šanci, jak jsem říkal, teď dneska je medarda, takže pojď.
1: Na medarda kape 40 dní, ne, jinak to bylo. Medardova kápě. Když to po mně chceš, tak jiné věci. Tak Medardova zase... kápě, 40 dní kape. Dneska,
0: zase
1: dneska,
0: za rok, jo?
1: Díky bože, neprší.
10: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
11: Turnově opatrně na nádražní ulici, kde se srazily 2 osobáky, v Hradci Králové se bouralo na Reslově, v Praze se řeší nehoda na Patočkově ulici směr Vypich, tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh a pozor taky v Dolním Benešově na Opavské ulici.
13: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
14: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Tak, aby dneska Mrdandovi kapalo, vám přeje Honza.
11: A Zuzka.
0: 4 minuty po 8.
1: Že Zuzka nám, nás kromě na logopedy objednala taky...
0: Na lobotomii.
1: Na lobotomii. A říkala, že tady s náma nechce ani sedět, na tož vysílat. Což se ní nedivím, samozřejmě.
0: Ne, to by Zuzka určitě neteče pot, to st, nebo slzy, to je jenom pot, tak je vedro.
11: To jsou slzy smíchané s potem.
0: A i predtým.
1: To je strašný.
0: No nic, přátelé, tak doufejme, že budeme radost dělat nejenom sobě, ale i někomu z vás, protože už za půl hodiny budeme rozdávat 4 lupeny na Vesuv Fest na 4. a 5. července do kempu Suchý u Voskovic.
1: Přesně tak, pište si na Messenger, dobře jste řekl, táto. Připište telefonní číslo a po 8:30 si vedejte mobil.
0: A ještě jednou opakuju, jsou to 4 lupeny, takže může kapat. Ne, počkej, jak je to? Stačí, když kape.
1: Medardovi kape.
0: No nic, dáme si radši na Landu, holky a mašiny, tam nekape.
14: Rock Radio.

0: Sabatoni, Last Battle, poslední souboj na Rock Radio 12 minut po 8. Máme pondělí 8. června, pojďme se mrknout na dnešní historický okno. Mám tady pro tebe zajímavost ze 70. let, což seš určitě ráda. To byly dveře, poznal jsem to.
1: No, není možný. Zavírali se tu, měli klid na to hysterické okno.
0: Hysterické okno.
1: Hysterické okno mám dneska já.
0: Kapela Deep Purple v roce 1970, tak, vyjela na turné k desce Deep Purple in Rock, to je taková ta deska, na který je třeba song Child in Time. Na 8. června 1970 se Purplové pohybovali po Německu v rámci koncertní šňůry koncertů. No a nějakým nedopatřením se jim povedlo přispět ke konfliktu studené války mezi Východem a Západem. Protože kapela svou túrila dodávkou, že jo, nadspanou nástrojema. No a nějakou náhodou se tak jako najednou motali blízko v hranice mezi Východním a Západním Německem, až na ně nastoupili východoněmecký policajti a normálně jim zabavili dodávku i nástroje.
1: No, to je hned. Když bylo to... lezeš tam, kam nemáš, to se ti může stát snadno.
0: No. Takže východoněmecký pohraničníci zauřadovali, protože měli asi pocit, že prostě Purplové chtějí utéct do východního bloku, nevím,
1: z jakého důvodu,
0: z jakého důvodu by to dělali.
1: Ale tak jako, jasně.
0: Nicméně došlo teda na takový menší konflikt, který potom museli řešit západoněmecký úřady a přes nějaký potentáty to všechno vyřešit, aby jim tu dodávku vrátili, a oni samozřejmě teda to potom dostali zpátky a mohli dál pokračovat v té tour.
1: Takže všechno dobře dopadlo.
0: Nakonec jo, dokážeš si představit, že by si v 70. nebo vůbec jako kdykoliv musela s kapelou řešit tohle, jako můžeme, prosím vás, mohli bychom.
1: No, mě to nepřekvapuje.
0: No, dneska?
1: Dneska by mě to taky nepřekvapilo.
0: Fakt? Kdyby si třeba chtěla...
1: V dnešní hyperkorektní době tě můžou zatknout za lecos.
0: To je pravda. No. Nebo kdyby si si chtěla třeba jít zaspívat do koledoru, a Kim Jong-un by řekl, což by znamenalo něco, jako zemřeš v pracovním táboře.
1: Tam žerou psy, tam já bych určitě nejela.
0: To je pravda, ty nejíš maso. Nebo vlastně jo, ale ne psí.
1: Psí rozhodně ne.
0: Tak to bylo hysterický okno, pojďme radši na něco hysterického. Dáme si muziku. U2, I still haven't found what I'm looking for na Rock Radio.

0: Ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu a Metaliku se songem Ain't My Bitch v 8 hodin a 24 minut. A my tady teďka máme rychlý info, pokud byste chtěli na konci července na festák a nevěděli byste kam, tak 24., 25. a 26. a 27. Nevím, proč jsem to vyjmenoval takhle všechno.
1: Já jsem neřekl od do, ale tak, takhle to víme minimálně všechny dny naprosto přesně.
0: Já jsem,
1: nikdo se nemůže
0: tam nebyla
1: splést.
0: Mezera třeba.
1: Je to krásný, je to nádherný.
0: Prostě 24 až 27 a hlavně je to, počkej, je to, tady je napsaný červen, ale je to červenec. Je to ne, je to na konci června. Nevím, proč jsem řekl červenec, protože šestka je červen, no tak dneska je to ráno opravdu skvělý. 26. až 27. června Basin Fire Fest ve Spáleném Poříčí. Je tam spousta zajímavých kapel, Wasp, Steel Panther, na který bych já třeba šel, Paradise Lost, Apokalyptika, Napalm Death a spousta dalších kapel. Lupeny si můžete koupit na všechny 4 dny, nebo na jednotlivý dny, dokonce prodávají i párový lístky, což mě baví, kdyby vaše stará měla problém, že jako kupujete jenom pro sebe a jí zvlášť. Jako,
1: já myslím, že mě zveš, koupit... jako, že to naznačuješ jako párový lístky.
0: Ty takže... jsi stará ještě. Nebo, já nevím, teď jsme rozsvítili ve studiu a možná bych to přehodnotil, ale...
1: Dobře, no. Tak zase zásni, díky.
0: Takže pokud se chcete podívat na dobrý festiák, plný poměrně tvrdý muziky, tak se mrkněte na basin.cz a kupte si lupeny.
1: Ano. Nemám víc, co bych k tomu řekla. Velká pochva.
0: Děkovala za chvíli Iné kafe Růžová zahrada.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
6: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
7: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
11: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu, nemáš nějakou radu?
12: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
11: Kazbet? A v čem jsou jiný?
12: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
11: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
13: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
14: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
15: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz.
16: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

0: Jiné kafe a růžová zárada dohrála už skoro 3 minuty po půl devátý.
1: No, máme 3 minuty zpoždění, ty magore.
2: Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockový nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímá.

0: 5. Zlato na stěně vytvořené na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici získal Putra Tri Ramadány z Indonésie a ve 20 letech oslavil životní úspěch. A basketbalisté Pardubic zvítězili ve třetím zápase ligového finále doma nad Nymburkem 79-78 a snížili sérii na 4 výhry na 1-2. Rock Radio, doprava. Na D1 se srazily dva nákladňáky ve směru na Brno na 234. kilometru. V Praze se řeší nehoda na Tupolevově ulici, v Brně na Žabovřeské a Hradec Králové má nehodu na Reslově.
1: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: Devátý život, Ninth Life a Paparouš na Rock Rádiu v 8 hodin a 38 minut.
1: To znamená jediný mobily do ručky, jdeme rozdávat lupeníčko, lupení.
0: Máme tady Vesuv Fest a protože jsme moc hodní, tak výjimečně celý týden rozdáváme 4 lupeny.
1: Takže na to.
0: Jeden šťastlivec měl větší štěstí než obvykle.
2: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Dos, tres.
4: Mix latino, bachata, salsa.

0: Dance Heels a reggaeton.
1: La Tropical!
0: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
6: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
7: vybrat dobrý materiál
6: a vybudovat náš domov.
8: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
9: Potisk, potisk, dárky, byla byl, CZ.
10: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
11: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
12: Páchnoucí klimatizace po zimě?
13: V autě 40 stupňů?
12: To nechcete.
13: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
12: Jsme tu pro vás.
13: Klima Express.
12: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
13: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
12: Skočte si nakoupit.
13: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
12: Objednejte se na
13: klimaexpress.cz.
14: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
15: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
16: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
17: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
16: Více informací na rekbyty.cz.
17: Rekbyty, záruka kvality.
18: A v 8 hodin a 42 minut jsme zpátky, rozdáváme 4 lupeny na Vesuv Fest na 4. a 5. července a jejich šťastnou majitelkou se právě stala Petra od Meziboří. Dobré ráno.
19: Dobré ráno vám všem, zdravím.
20: Krásné, dobré ránko. Ty jsi psala, že pojedeš s dětma nebo s celou rodinkou, jestli dobře si pamatuje to tak?
19: Já jsem to ještě nikomu neříkala, takže když by náhodou někdo chtěl od nás je, tak pojedeme s dětma a jinak se hře končí mateřská, takže jsme si říkali, že by to bylo moc pěkný ukončení jejího několikaročního mateřského působení doma, takže by určitě to parádně oslavilo.
20: No tak je to tam, děvčata, takže můžete vyrazit. Těšíte se?
19: Moc děkujeme, moc.
20: No tak to je super.
19: Kapely,
20: tak to jsme vybrali dobře, to mám radost.
18: No a jak to máte daleko do kempu Suchý u Boskovic z Meziboří?
19: Boskovice jsou od nás tak 50, ani ne, tak 45 kilometrů, takže vlastně relativní kousíček.
20: To je dobrý, přesně, tak po hodinu. Budeš řídit nebo budeš pít?
19: No doufám, že budu řídit manžel.
20: Tak se to dělá správně.
18: No a už jste někdy byli na Vesuv Festu?
19: Ne, je to poprvé.
18: Je to poprvé premiéra hned takhle na 2 dny do kempu, pěkně, pod stán, že jo?
19: No určitě.
18: Segra tam pozná, nebo tam pojede s přítelem, s manželem taky asi.
19: S manželem.
18: S manželem, dobře, no, takže tím pádem ty tam zadělej na dalšího sviště a další 3 roky doma.
19: Nej, 4, tak doufám, že už ne teda.
18: Já 4, jo.
20: Za Zubová 11, 4 už stačí, to souhlasím.
18: No tak dobře, no, tak v tom případě se tam musí opít tak, aby se nemohli ani pohnout.
19: No, asi tak.
18: Peťo, moc gratulujeme ještě jednou, lupeny posíláme, brzy dorazej, moc si toužíte, klidně nám potom se ségrou pošlete nějaký fotky, napište, jaký to bylo a mějte se krásně.
19: Moc děkujeme, ahoj.
20: Užijte si to, krásnej den, ahoj.
19: Ahoj.
21: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme.
0: od rána do večera slušnej rok.
18: No a teď tvůj oblíbenec.
20: Aleš Brichta a jeho dívka s perlami ve vlasech.

0: Kontrast a bomba na Rock Rádiu v 8 hodin a 52 minut. Máme pondělí 8. června a je to už skoro za náma.
1: Díky bože, je to bomba. Ne, já mám ještě lékaře a spoustu schůzek dneska, takže jsem taková rozlítaná, už jsem jednou nohou ve výtahu prakticky.
0: Lékaře, dneska je světový den mozkového nádoru, nemáš něco
1: ne,
0: takového, že ne?
1: Tě, tak to vůbec neříkej, jakýhle hrozný věc, já jim to nepřivolávej, děkuju ti.
0: Tady na ten dřevěný horzlavý stůl.
1: Někdy bych ho nakopla, přátelé, má tak dementně morbidní humor, že bych mu dala tady kopačku s drutem. Hele, ne, jdu na endokrinologii se štítnou žlázou, neumírám, můžeš být klidnej.
0: Ej, ale na druhou stranu je taky dneska den nejlepších přátel. Tak to si myslím, že bychom mohli jako oslavit nějak.
1: My dva?
0: No jasně, pak mi napíš, já budu v práci a ty mi napíšeš, že jsi doma.
1: Právě, já jsem chtěla říct, že ti napíšu, jsem u doktora a ty mi napíšeš, pracuju. Takhle to hezky oslavíme a dáme si dortík na dálku, který já tak nemůžu, protože hubnu a ty už si vyhrál sásku, takže ty si ho klidně dát můžeš, na rozdíl ode mě.
0: Děkuji. No. Přátelé, oslavte dnešní Mezinárodní den nejlepších přátel, protože vy jste naši nejlepší kamarádi, samozřejmě jako naši posluchači, kromě pana Jaroslava ze Zlína a pár dalších, ale jinak jste všichni nejlepší kamarádi. Takže zůstaňte naladěni na Rock Radio a zase zítra čau.
1: Tak ano, naše práce je naše láska. Pláčík, slimáčík.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci 6 plus 1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
2: Se špenátem.
3: Se zelím.
2: Se špenátem.
3: Se zelím.
2: A co takhle na grilu? U Zemana od pondělí do středy vepřový buček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
4: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový buček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na buček platí jen do středy.
2: Více na prodejny-zeman.cz.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké dopoledne, je 9 hodin, jsou tu další zprávy. Nejvyšší soud v novém rozsudku rozšířil prostor pro odškodnění lidí se zdravím poškozeným po vakcíně proti COVID-19. Právo na odškodné se nebude omezovat jen na extrémní případy, jako je bezprostřední ohrožení života nebo úplná ztráta soběstačnosti. V rozsudku, který dnes přístupnil, zdůraznil taky nutnost individuálního a odborně podloženého posouzení každého uplatněného nároku. Provoz na letišti v německém Mnichově byl v neděli večer na několik hodin přerušený. Podle německých médií byla kvůli ohlášenému zápachu kouře evakuována řídící věž letiště, kterou museli prověřit hasiči. Británie, Francie a Německo podporují návrh prezidenta Volodymyra Zelenského na přímý dialog mezi Ukrajinou a Ruskem. Zelenský ve čtvrtek poslal ruskému prezidentovi otevřený dopis, ve kterém ho vyzval k ukončení 5. rokem trvající ruské invaze na Ukrajinu a ke společné schůzce. Putin ale reagoval slovy, že k setkání nevidí důvod. Jakub Krejčí vyhrál na světovém poháru v troji kajak cross a oslavil v Praze vítězný double. Po pátečním triumfu v klasickém slalomu ovládl i finále v kontaktní disciplíně. Rock Radio, počasí. Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Na D1 pozor ve směru na Brno na 233,5 kilometru máme hlášenou nehodu dodávky s osobákem, zasahují do pravého jízdního pruhu a bouralo se na D2 ve směru na Brno na 46,5 kilometru, kde je neprůjezdný levý jízdní pruh.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
4: Máme něco málo po 9. hodině, startuje rokový dopoledne. Zuzko, děkujeme za zprávy. Máme tady Eventation, ta byla mimochodem na Metal Festu v sobotu. Já jsem tam byl včera, nebo byli jsme tam s přítelkyní včera, užili jsme si to a potkal jsem Derika Greena, zpěváka z kapely Sepultura. To by ti mohlo být sympatické, protože on je vegetarián.
0: Aha.
4: Jo, zapřísáhlej. A oni fakt ty lidi jsou takový nějaký jako strašně hodný a příjemný. Představ si, že on mi ještě pak poděkoval, že jsem se s ním vyfotil.
0: Fakt jo,
4: jo.
0: To je hezký.
4: On prostě fakt strašně vstřícnej člověk, jako seděl tam, jo, tak úplně v pohodě, tak jsme si jako povídali, prohodili jsme pár.
0: Jasně.
4: Jako a pak jsme se vyfotili a on fakt teda, jako víš co, já nevím, jestli ty vegetariáni, oni jsou taky smířlivější.
0: To bude, no já se taky myslím.
4: Asi, jako, fakt byl fantastický, musím teda říct, že úžasný, no. No tak zdravím všechny, jo, a musím pozdravit naše posluchače, já jsem jim to slíbil, protože tam byla spousta posluchačů, který mě tam odchytli a strašně jako fajn a chválili a fotili se, víš, jako to, tak jsem říkal, hele, já to tam všechno v pondělí řeknu, takže zdravím vás všechny, se kterýma jsem se tam viděl, jak jsme se tam fotili a tak, tak plním svoje slovo, jo. A tím je to uzavřený. No a pojďme se vrátit na Metal Fest, sobota večer a Eventation právě teď na Rock Radio. A pak si dáme taky kabáty a Dia. Zuzko, měj se hezky. Ahoj.

Každý mý gesta dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: Dali jsme si Nirvánu na Rock Rádiu, 9 hodin a 19 minut, aktuální čas, a pojďme se podívat na dnešní datum 8. června. Pro mě je to hodně zásadní datum, protože narozeniny slaví můj oblíbenec Milan Broum, samozřejmě basák kapely Olympic, který ho mám moc rád, sympaťák, a hlavně mám rád Olympic jako takovej, takže mu přeju všechno nejlepší, pokud poslouchá. A což mi připomíná, že budeme oslavovat v rámci Olympiku tento týden ještě jednou, protože 11. tedy ve čtvrtek nás čeká diskuze a oslavování alba Big Beat od kapely Olympic, který vyšlo před 40 lety, a já jsem si na tohle téma sednul s Petrem Jandou a popovídali jsme si právě o tomhle albu, a bylo to pro mě hodně zajímavý a hodně výživný, protože Big Beat byla první deska, kterou jsem dostal pod stromeček od svého dědy v roce 1987, a mám k ní takový zvláštní emoční vztah, což jsem Petrovi i řekl. A tak jsem se strašně rád touhle deskou probíral, jak to vznikalo. Samozřejmě jsme probrali i odchod Petra Hejduka, příchod Milana Peroutky a taky Jirky Valenty, který posílili sestavu novou a začala nová éra Olympiku. A samozřejmě i skladby, jak vznikaly, texty a tak dál. Takže myslím si, že se máte na co těšit. Právě ve čtvrtek si celou desku pustíme celou a budeme se o ní bavit, a taky vejde ve známost tedy podcast, který budete moct najít na našem YouTube kanále. Takže těšte se, máte na co. My si teď dáme škvor, dáme si taky Biffy Clyro anebo Him.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
6: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí, a k tomu spousta dalšího čtení.
7: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Půjčovna stavebnin DEK nyní nabízí pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na DEK.cz.
9: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
14: Senkor.
15: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
16: Ah!
4: Vltava!
14: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
17: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Dali jsme si hym na Rock Rádiu 9 hodin a 36 minut a pojďme se podívat standardně na další zastávku Rokinu, protože ta se v sobotu 13. června přesune do Moravského Krumlova a vy můžete opět vyrazit na Kokot Minute, Alkohol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor. A samozřejmě tam bude i náš tým Rock Rádia. Anabel vás provede celým festivalem a taky si tam budete moct koupit nový trika, který pro vás máme. Ale co je zásadní a nejdůležitější, tak opět pro vás máme lupeny pro celou partu, tedy 10 kusů pro jednoho z vás, který získá sympatie naší odborné poroty, pokud zašle fotku na studio@rokoviradio.cz, ne tedy svojí, ale celý svojí party. No a samozřejmě, čím bude zajímavější a oslní a osloví, tak je větší pravděpodobnost, že těch 10 lupenů do Moravského Krumlova na Rokin dostanete vy. Standardně máte čas opět do čtvrtka, tedy do 11.6. do 15. hodiny. No a v pátek v Rokovém rozjezdu se dozvíte, kdo měl to štěstí. Takže posílejte a možná to budete vy, kdo 13. června v Moravském Krumlově rozjede velkou show na Rokinu.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No ale nejenom z Rokinu je člověk živ, máme tady i další akce a i když je pondělí, tak si můžeme říct, co nás čeká o víkendu a pokud chcete vyrazit někam jinam, tak my vám řekneme kam. Kulturní typy jsou připravený, stejně tak jako další muzika. Luci si dáme si taky Baby Metal a nebo Klů.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Páchnoucí klimatizace po zimě?
5: V autě 40 stupňů?
4: To nechcete.
5: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
5: Klima Express.
4: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
5: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
4: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
4: Objednejte se na klimaexpress.cz.
6: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
7: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
8: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
9: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, next

0: Pirátská vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
1: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.pragboats.cz.
3: Už vím.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
6: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

0: praví. Zedník.
1: Malíř.
0: Topenář.
1: Podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: 一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sny?

0: cenách e-obuví.
1: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
3: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
4: Příjemné dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Dovolenkové zvyklosti Čechů se mění. Stále častěji vyrážíme na sice kratší, ale častější dovolené i několikrát za rok. Přibývá tak kratších pobytů u moře. V současnosti patří k nejoblíbenějším týdenní zájezdy, které předčily klasické dvoutýdenní. Cílem je údajně snaha dopřát si relax v zahraničí i vícekrát ročně. Ceny ropy na začátku týdne zase prudce rostou. Je to reakce na obnovené izraelské útoky na Libanon a na izraelské údery na vojenské cíle v Iránu. V pátek přitom ceny klesaly v naději na zmírnění napětí v konfliktu. V jeho důsledku ropa od března zdražila už o více než 50%. Tenista Jakub Menšík se po semifinálové účasti na French Open posunul v žebříčku na 17. místo. Nejlepší pozici z Čechů aktuálně drží Jiří Lehečka na 12. místě. Mezi ženami je českou jedničkou 10. Karolina Muchová. Linda Nosková následuje na 13. místě. Deblový trůn dál drží Kateřina Siniaková.
5: Rock Radio. Počasí.
6: Tak ještě počasí, dneska jasno až polojasno, k večeru v Čechách od západu přibývání oblačnosti a denní maxima mezi 23 až 27 stupni Celsia.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
6: No a z našich cest tady mám upozornění na Olomouc, konkrétně v ulici 17. listopadu se řeší nehoda dvou osobních aut a motorky. Na místě je policie, hasiči i záchranka. Je tam komplikovaný průjezd, protože aktuálně je tam silný provoz, takže počítejte s omezením a taky se zdržením.
7: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
5: Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
6: Rokový dopoledne, pondělní s datem 8. června pokračuje dál. S vámi je Kamil, já vám přeju hezký den, ať už ho trávíte s námi kdekoliv, v práci, odpočíváte, na dovolený. Prostě jsme rádi, že jsme spolu. Já určitě a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky. Dáme si Harley, Rob Zombie bude taky a na začátek Nightwish a jejich Nemo.

0: Tři minuty po 10:45 dozněly na Rock Radio Green Day. 8. červen, to je dnešní datum, to spoustě z vás asi neuniklo. A my, co se týká samozřejmě Rock Radia, tak oslavujeme výročí spojený s tímto datem, nebo respektive já rád vzpomínám a probírám se kronikou, protože mě to občas hodí taky někam, kde si řeknu, hele tyjo, to už jsem dlouho neslyšel, nebo dneska mám důvod k tomu si to pustit, nebo mi to něco připomene. Stejně tak jako dnešní datum, protože před 27 lety vyšla deska Californication od Red Hot Chili Peppers. A zrovna, když jsem tady na to koukal, si říkám, Hergo, tuhle desku jsem dlouho neslyšel a ona je výborná. Já myslím, že asi úplně to nejlepší nebo minimálně nejúspěšnější, co Red Hot Chili Peppers do světa pustili. A samozřejmě je tam oslavován návrat kytaristy Frušanteho, který se hodně podepsal právě do vyznění alba Californication. No a to, že jsou tam ty největší hity, tak to je jasný. Hlavně tenkrát v té době strašně bodovala. Bylo z ní spousta hitů a klip. A hlavně bych řekl, že ta deska se skvěle poslouchá od začátku do konce, což občas u některých, ale hlavně těch posledních dvou mám trošku problém to doposlouchat. Je to fakt strašně dlouhý a tak se tam nějak jako plácají a vaří se z vody, ale u téhle desky to fakt nehrozí. Od první skladby, jak tam rozjede ta basa, ten neskutečný nátěr, tak to prostě jede až do konce, přestože ta deska trvá hodinu, takže skvělá. Jestli jí máte rádi, třeba jsem vám jí právě teď, jak jsem říkal před chvíli, i sám sobě připomněl a možná ji třeba hodíte do CD přehrávače nebo na nějakých streamovacích platformách, jak chcete, to je jedno. No a ti mladí, co ji neslyšeli, tak tady máte doporučení, hele, to si dejte, protože to si myslím, že fakt stojí za to a měli byste to slyšet, pokud chcete jít rokovou historií dál. No a ještě bych rád připomněl narozeniny, protože 72. dneska slaví Mark Tornillo, což je aktuální zpěvák kapely Accept, který je v podstatě, nechci říct zachránil před těma 16 lety, ale řekněme, že jim vlil novou krev do žil. Album Blood of the Nation, který je za mě luxusní. Pak se to trošku jako začalo kazit, ještě ty následující dvě alba byly super, Stalingrad a tak dál, ale ty poslední, tam už se trošku musím hodně překonávat, abych to dal, ale pořád to ještě furt je poctivý heavy metal, no a Mark Tornillo na to má obrovskou zásluhu svým přispěním, hlasem a taky samozřejmě i co se týká skladeb, který napsal. Takže tomu přejeme všechno nejlepší z Rock Rádia. No a my si dáme Bon Jovi, dáme si Black Crowes a bude taky Gába Gunčíková.
1: Attention! Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Yes! Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
1: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
4: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
3: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
4: Co si vezmu na sebe?
3: Zalando.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R 79 v trojskle v rozměru 74x118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz.
6: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
7: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
6: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
7: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
8: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
10: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
11: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
10: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
12: Páchnoucí klimatizace po zimě?
13: V autě 40 stupňů?
12: To nechcete.
13: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
12: Jsme tu pro vás.
13: Klima Express.
12: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
13: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
12: Skočte si nakoupit.
13: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
12: Objednejte se na
13: klimaexpress.cz.
14: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
15: Rock Radio. Rocková muzika.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

Korni na Rock Rádiu se skvělým coverem z roku 2004, který vyšel na jejich výběrovce tehdejší, a dali jsme si je 5 minut před 3:15. No a i ten

0: Tento týden budete moct rozhodovat o albu, který uslyšíme v sobotu večer v rámci rokovýho referenda. A tentokrát je nabídka pozdravů z Kanady, protože nás čekají zástupci různých žánrů a taky generací. A všechno je to spojené s Kanadou. Jednak jsou tam mladíčci, jako relativně mladíci oproti tomu, co bude následovat. A to Billy Talent, který v roce 2009 vydali desku Billy Talent 3. Tak pro tu můžete hlasovat, aktuálně teda z těch, co už si to našli a dali svůj hlas, tak dali nejvíc, protože ti zatím vedou. Druhý tam máme Vojvod, nebo respektive třetí, ale já to beru jako po pořadě historicky, tak jak se kapely zapisovaly do rokových dějin. Takže Vojvod, rok 1991, výborná deska Angerat, tak ty můžete dát taky hlas, aktuálně to udělalo 25% z vás. Stejně tak jako 25% z vás dalo hlas tý nejstarší a dá se říct už obrovský legendě, kapele Rush, která nabízí rok 1982 a výbornou desku Signals. Tak tam bych taky jako nevěděl, komu dát hlas. Ještě si to nechám projít hlavou, každopádně vy, pokud máte jasno a máte tam svýho favorita, tak už můžete hlasovat, hlasování už běží a poběží až do sobotního odpoledne. A nebo si můžete dát čas na rozmyšlenou, je to každopádně na vás. Billy Talent, Rush a Vojvod, to je aktuální nabídka rokovýho referenda. Za chvíli Alice Cooper, Pop Evil, dáme si taky Kerny a v 11 hodin rozpoutáme elektrický oběd. Muzika podle vás.
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Base na Otočku. Je do dní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Base.cz.
2: Base and Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Lomanský.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
11: Firma na zážitky
9: CZ.
12: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
16: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
17: www.projektantbudoucnosti.cz.
18: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, Belavil, Belavil, Belavil, CZ.
8: oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
10: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
17: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
19: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
17: Více informací na rekbyty.cz.
19: Rekbyty, záruka kvality.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
3: Pro Fivoda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Pro Fivoda.cz.
5: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás vepřové v akci.
6: Tento týden u Zemana. Masový kříž od Kýty, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte? Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman Maso uzeniny pro masový kříž od Kýty jen za 69,90.
7: No ano, do této soboty masový kříž jen za 69,90. Skvělý na pečení i do omáček.
6: Nezmeškejte akci na masový kříž od Kýty jen za 69,90.
7: Více akcí na prodejny Zemana.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
11: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
13: Krásné pondělní dopoledne, jsou tady zprávy s Vladanem Hýlem. V Česku ubylo lidí bez práce. Nezaměstnanost v květnu klesla na 4,8%. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Úřady práce evidovaly oproti dubnu o 5620 méně uchazečů o práci. Počet volných míst meziměsíčně klesl jen mírně, informoval o tom Úřad práce České republiky. Žena v americké Floridě dostala pokutu za to, že za jízdy držela telefon. Řidička přitom měla amputovanou pravou ruku. To ale zasahujícího policistu nepřesvědčilo a trval na tom, že ví, co viděl. Video z únorového zásahu policisty se aktuálně stalo hitem na sociálních sítích. Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost pátý. Zlato na stěně vytvořené na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici získal Putratri Ramadany z Indonésie a ve 20 letech oslavil životní úspěch.
14: Rock Radio. Počasí.
15: Dneska bude jasno až polojasno, k večeru potom v Čechách od západu přibývání oblačnosti a teploty dnes mezi 23 až 27 stupni Celsia.
16: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
14: Rock Radio. Doprava.
15: Tak jak to vypadá na našich silnicích? Třebíč, Sucheninova, tak tam je neprůjezdný jeden jízdní pruh, srazily se tam dvě osobní auta. Na místě je záchranka, hasiči i policie a počítejte tam se zdržením v tomhle úseku. Stejně tak jako v Pardubicích, ulici Holandská, tam se srazilo osobní auto s elektrokoloběžkou, taky na místě policie, hasiče i záchranka, taky komplikovaný průjezd, tak počítejte s omezením a se zdržením i tam. Šťastnou cestu!
17: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
14: Rock Radio. Elektrický oběd.
15: No a my rozjíždíme elektrický oběd. První v tomto týdnu, máme 3 minuty po 11. hodině, s vámi je Kamil Dráb a já vám přeju hezkej 8. červen. No a protože je tady elektrický oběd, jak jsme říkali před chvílí, vy všichni asi víte, co se bude dít, ale jsou mezi námi určitě ti, kteří ještě o elektrickém obědu neslyšeli, nebo případně jsou úplně poprvé na frekvencích Rock Rádia. Tak přátelé, můžete si nechat zahrát nějakou svoji oblíbený píseň, a to v čase mezi 11. a 12. Napsat mi můžete na náš Facebook do zpráv anebo na e-mail obed@rockoviradio.cz. To jsou dvě cesty, ze kterých se to ke mně dostane, no a já to následně přetavuju do éteru Rock Rádia. Takže to nebudeme zbytečně zdržovat a jdeme hned na první kousek, ten je standardně ode mě, dneska to bude Thunderball od Oasis, no a pak už uvidíme, jak to dáte dohromady vy. Takže vám přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte. No a tady jsou Oasis na Rock Rádiu.

Tak, Oasis jsou za námi a teď už pojďme na vaše přání. Máme to tady vesměs spojený s Metalfestem, což je super, hodně přání a vzkazů chodí od vás, co jste tam byli, nebo co jsme se potkali. Já se na to postupně budu dostávat během té hodinky, ale mám tady hned první zprávu a ta je od Jirky, který napsal, že by ho zajímalo, jak se mi líbili Battle Beast s novou zpěvačkou. Píše tady, že mu to včera nevyšlo, takže mám pustit k obědu právě Battle Beast. A má to být něco s Norou, ještě tedy se zpěvačkou, která tam působila donedávna. Tak já teda musím říct, že mě to hodně zajímalo, protože Battle Beast mám rád. Je pravda, že na Noru jsem zvyklej, no měl jsem takový pocit, že Nora to dává jakože jako s přehledem, s takovým klidem, tak samozřejmě ty písně jsou psaný na ní. A že s novou zpěvačkou to bylo takový trošku jakože na hraně, ale dala to možná, že trošku i nervozita třeba tam hrála roli, nevím. Každopádně vedle mě byl Jarek Filga, se kterým jsme to sledovali spolu a ten říkal, že zpívá výborně teda. Ještě to tam dotahoval ty vejšky, taky říkal, že je to hodně vysoko, ale že to tam dává jako s přehledem a v pohodě. Takže věřme zkušenému zpěvákovi, takže asi to bylo všechno v cajku. Vy, co jste tam byli, tak asi taky mi dáte za pravdu, že Battle Beast v podstatě neudělali krok zpátky a že si drží tu svoji linii. Takže fajn, asi jako OK, no. A my si teda dáme Battle Beast z loňského alba, ještě tedy s Norou, skladbu Here We Are.

To be with you a Mr. Big na Rock Rádiu. V elektrickém obědě muzika, kterou jste si přáli slyšet vy, konkrétně Věra, tuhletu skladbu. Další muziku chce slyšet Matěj, který napsal, že by chtěl něco od Panoptika pro 4 dlaždiče, aby nám šla práce dobře od.

Romanci jedu zpět. A u nás doma v Meziříčí všem chlapům budu vyprávět.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
10: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
11: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
12: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. DABu i FM nebo na radia.cz.

Show must go on a Queen je na Rock Rádiu v elektrickém obědě něco málo před půl dvanáctou, takže jsme téměř v polovině. Tohleto přání bylo od Pepy, který napsal, že by chtěl slyšet Queeny a právě do Show must go on, do práce, aby mu to rychleji utíkalo a všem pro hezčí den. Další přání je od Líby, která píše: ahoj Kamile, včera jsem tě potkala na Metal Festu a už jsem věděla, že tě dnes poprosím o písničku Eventeisha od Eventeishi pro všechny, co dnes museli nastoupit do práce, ale i pro ty, co se ještě bálí v Plzni. Díky moc, Líba napsala. Tak zahrajeme si určitě, já jsem ji bohužel neviděl v sobotu, měl jsem nějaký povinnosti pracovní, ale neděli už jsem si ujít nenechal, to víte. Každopádně všem, co jste tam byli, tak co jsem mluvil s lidma, tak říkali, že Eventeisha byla prostě super a že dokonce někteří z vás ji viděli překvapivě poprvý a že byli uchváceni. Takže si pojďme tuhletu metalovou operu připomenout písní, která v podstatě všechno definuje, protože se jmenuje stejně jako celý projekt. Eventeisha vyšla na jednice v roce 2001.

Darkness jsme si dali v elektrickém obědě, muzika na vaše chuť, nebo na vaší chuť a přání. A napsala si o to Zdenka, další přání je od někoho, kdo se nepodepsal, to nevadí, ale mám tady napsáno, poprosila bych o písničku od Vítkova kvarteta Pražský démon, všem, co se zpamatovávají z víkendový akcí, děkuji. Ano, Vítkovo kvarteto jsme tady měli jakožto hosta ve středu, takže samozřejmě rozhovor už si můžete dohledat na našich streamovacích platformách nebo taky na webu rokovýradio.cz v sekci hosté nebo hvězdní hosté. No a Vítkovo kvarteto taky v neděli uslyšíme živě na Rock Rádiu v rámci rokovýho živáku od 19 hodin, tak jestli je máte rádi, tak určitě poslouchejte, 19. hodina, rokovej živák, neděle večer. No a teď už si pojďme dát Pražskýho démona.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je. Nabíjíme koloběžku. Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
2: No jasně, všechno u nás doma.
3: I moje hračky. Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
6: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Un, dos, tres!
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
6: Awarashar!
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
14: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

Halloween je na Rock Radio v elektrickém obědě, který si přála slyšet Dominika, ale hlavně, přátelé, Halloween se blíží taky i pomalu k nám, a to na Open Air Masters of Rock, který proběhne ve Vizovicích za měsíc a něco. Já tam u toho budu, čtvrtek, pátek budu s vámi, budu vás provázet festivalem, ale hlavně si tam Halloweeny vychutnáme hned ve čtvrtek večer jako headlinery. Takže to je neskutečný masakra, moc se na to těším, protože věřím, že jim to bude krásně hrát, Open Air, že jo, a ještě víme, že Masters of Rock, to je prostě kvalita zaručena, takže se moc na to těším a věřím, že spousta z vás si tenhle ten koncert užije se mnou a s námi. No ale teď už pojďme dál na další přání, zdraví, mohla bych poprosit o nějakou písničku Dimitry pro moji úžasně báječnou kolegyni Páju, má dnes kulaťoučké narozeniny, tak bych ji chtěla popřát krásný narozeninový den. Děkuji moc, Kájuška. Tak zdravíme a pojďme si dát Dimitry, já ještě přidáme taky Briana Adamse, skladbu Heaven, a bude to úplně poslední příspěvek do dnešního elektrického oběda, protože víc už tam toho nezvládneme. O Heaven si napsal Standa, který zdraví ze stavby a posílá to všem, který musí makat stejně tak jako on na slunci, tak ať nám to utíká. Takže to je poslední přání, já se s vámi loučím, přeju vám hezký pondělí a předávám Danovi, který už s vámi za chvíli rozjede rokovej voraz.

0: 24. června roku 2040.
1: Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Tráp.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
3: Mají jen pěkné T-shirt, tělo vůn dvo dvo, pěkně bảo证, zjišťuji o nyní tí tělo kerem sínsí a jinhán káhal.
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
5: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
6: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

0: nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Příjemné poledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Druhý červnový týden začal v duchu letních teplot až kolem 25. Už v úterý se ale začne ochlazovat, dorazí taky větší oblačnost a srážky i s občasnými bouřkami. Tohle počasí pak vydrží až do víkendu. Ve druhé polovině týdne by se mělo zase mírně oteplovat. Do vzdušného prostoru Lotyšska dnes dopoledne pronikl nejméně jeden dron z Ruska. Lotyšská armáda následně informovala, že dron sestřelili spojenecké letouny NATO a případná letecká hrozba pominula. Ve východních regionech země předtím armáda vyhlásila letecký poplach. Serena Williamsová krátce před svým comebackem k tenisu na turnaji v londýnském Queen's klubu nevyloučila, že se vrátí i ke dvouhře. Ne však v nejbližší době. Americká hvězda bude na travnatém turnaji hrát 4 hry s Kanaďankou Mbokovou.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty 24-28 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
2: Na silnici 143 u obce Berloch, okres Český Krumlov, je nehoda osobního auta s traktorem. Je tam překážka na silnici. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
7: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej voraz.
2: A já vás zdravím, rokeři, pár minut po 12. hodině začíná první rokovej voraz tohle týdne s Danem. Já jsem tady byl minulý týden do čtvrtka, takže jsem po protáhlém víkendu. Dneska si rozdáme nějaký lístky na Rokin, řekneme si něco o mistrovství ve fotbale, něco o hudbě a o koncertech, co nás čeká. A já nechám jako každý pondělí zahrát něco kamionákům, protože na jižní spojce vždycky stojí a mě je tak hrozně líto. Takže čeká John Lennon, Dimitri, anebo teďka Good Charlotte. Tak jdem na to.
0: Radio.

0: to byly Ariem. A my se půjdeme podívat do Mexika, protože ve čtvrtek začíná mistrovství světa ve fotbale v Mexiku a končí jeden velký milník, a to za zápasy mezi Messim a Ronaldem. Bude to posledních mistrovství světa a myslím si, že podle mě v reprezentacích, že pak to ukončí po tomhleto mistrovství. Bude končit brazilský Neymar, ale ten už nás tolik nezajímá. Já jsem rád, že tuhle dekádu jsme zažili, jsme mohli sledovat dva velký talenty. Messi teda je větší talent. Já teda jsem zastánce Ronalda, ale ten to má vydřený, Messi ten to měl od Boha. A samozřejmě Messi má navíc, že vyhrál už mistrovství světa ve fotbale, vyhrál s Argentínou. Ronaldo na to čeká, takže od čtvrtka budete mít pravidelný servis. Ráno to bude mít Zuzka na starost, odpoledne já. Pojedeme jako vždycky den zpětně, protože jak se to hraje ještě v noci, tak aby jsme vždycky dopověděli ty výsledky. No a takže budete moc poslouchat tady různý, snad třeba ukecám i na nějaký rozhovor nějakého reprezentanta, mám jednoho kamaráda, který kdysi hrál za repre, že by ho třeba pozval do studia na chvilku, nebo by nám něco nahrál a trošku vyspovídali. No a my si pustíme teda nějakou hudbu dál, pustíme si Whitesnake a teď bude terapie, ať je pohoda.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
6: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
7: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
15: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
16: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
17: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
16: Těšíme se na vás.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: A to byly Whitesnake a jejich Is This Love. Nádhera, moje oblíbená písnička z roku 1987 z alba Whitesnake. No ale my se půjdeme podívat od Whitesnake na rockiny, protože pokračují dál. O víkendu jste se mohli podívat v Plzni, anebo na Rockin' Loket. A my teďka pojedeme do Moravského Krumlova, ne do Českého, abyste to nespletli. A tam budou Kokot Minute, Alkohol, Horký žeslíže, Dimitri, Trantenberg. No a klasicky ty traktoři, které jedou 25 let s náma, vystupují jenom u nás, teďka jedou šňůru. No a nebude tam chybět Anabel, celý tým, co to tam bude pořádat, holky, který tam budou hostesky prodávat nový trička s novým logem, kdybyste si chtěli koupit náš merch, nebo jak tady vždycky píše jeden specialista o samolepky, tak se tam může říct o samolepku rokovýho rádia, ať se to může polepit s tím třeba auto nebo pokoj. No a my nabízíme jednomu z vás 10 lístků pro celou partu, aby mohl vytáhnout sebou. A proto musíte udělat, že nám pošlete fotku celou vaší partou, která bude crazy. Čím víc crazy, tím lepší, aby jsme mohli vybrat toho nejlepšího a tomu dát těch 10 lístků. A to pošlete na studio@rokovyradio.cz. Čím originálnější, tím lepší. No a my než ještě si pustíme nějakou hudbu, kterou já jsem tady našel. Bude za chvilku divoký Bill. Malování, to bude pro všechny speciálně malíře. Protože ať se mi líp maká, že nás většinou poslouchají tady chlapi, co makají někde na stavbách a podobně. Takže já jim pustím divokýho Billa za chvilku.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Tak co koupelna, hotová?
4: Sepeš.
3: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
4: Jo, všechno hotový.
3: A co odvětrávání? Kde je větrák?
4: Větrák, co?
3: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
5: Ventilatory.cz.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
7: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
8: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
7: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
8: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
9: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
10: Se špenátem.
11: Se zelím.
10: Se špenátem.
11: Se zelím.
10: A co takhle na grilu? U Zemana od pondělí do středy vepřový bůček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
12: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na bůček platí jen do středy.
10: Více na prodejny-zeman.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Belabel, Belabel, Belabel, CZ.
15: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5000

0: 1999 korun v prodejní síti Datart.
1: Senku.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Tvrdou muziku ti přináší Tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
1: Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých.

0: Nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Zprávy.
1: Krásné pondělní odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Dovolenkové zvyklosti Čechů se mění. Stále častěji vyrážíme na sice kratší, ale častější dovolené i několikrát za rok. Přibývá tak kratších pobytů u moře. V současnosti patří k nejoblíbenějším týdenní zájezdy, které předčily klasické dvoutýdenní. Cílem je snaha dopřát si relax v zahraničí vícekrát ročně. Rozhodnutí o složení české delegace na summit NATO v Ankaře dnes nepadlo, řekl to prezident Petr Pavel novinářům při odchodu z úřadu vlády. Na schůzi kabinetu byl asi 20 minut. Premiér Andrej Babiš dnes podle něj zopakoval, že vláda o delegaci do Ankary rozhodne 22. června. Tenista Jakub Menčík se po semifinálové účasti na French Open posunul v žebříčku na 17. místo. Nejlepší pozici z Čechů aktuálně drží Jiří Lehečka na 12. místě. Mezi ženami je českou jedničkou 10. Karolina Muchová. Linda Nosková následuje na 13. místě. Deblový trůn dál drží Kateřina Siniaková.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: D2 na 3. kilometru na trase Lanžhot. Brno je tvorba kolon vozidel, je tam nebezpečí dopravního kolapsu, tak nekoukejte do telefonu, ať pak nejste překvapený, že budete brzy na místě.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Rock Radio. Rockovej poraz.
2: A já zdravím rockery, který přišel až teďka, máme první hodinku rockového obrazu za sebou. No a v další hodince si pustíme samozřejmě hudbu, já pak s váma proberu něco o hudbě a za chvilku ještě řeknu v dalším vstupu, jak si raní, rozjezd ze mě dělal srandu, klasicky Annabelle, oni to umějí. No to je takový můj život, furt se mě dělají srandu, proto pustím Simple Plan, Welcome to my life.

Tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 13. června do Moravského Krumlova na Rock In a na náš koncert v rámci 25 let Traktoru. Moc se na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.

0: A to byly traktory Džungle 21. No a ráno se probudím a koukám, mám zprávu od Anabel. Říkám, co chce Anabel, co se stalo? No a já vám to pustím, protože já jsem takový tajnůstkář a vždycky si říkám, nebudu v práci říkat, že mám narozeniny. Samozřejmě moje máma byla rychlá, takže pohotově napsala do ranního rozjezdu. Tam samozřejmě se to dozvěděli, takže mě přáli. A já to přání mám, nebo přání. Anabel mě nahrála takovou omluvnou zprávu, tak já vám ji pustím.
1: Přáli jsme ti v éteru k Mezinárodnímu dni slonů, tak doufám, že se neurazíš, bylo to moc hezké a romantické.
0: Takže ona to určitě myslela kvůli tomu velkému chobotu. Jo, ona neříkala sluně. Takže to bude kvůli váze. No, škoda, to nevadí, já se neurazím, já to mám rád, tyhle ty srandy. Já jim děkuju, že mě takhle popřáli, já už před 40 to neslavím a vždycky to tajím. Víte, jak to je, musíte pak někoho někde pozvat na nějakého panáka a my Češi, co jsme takový skrblíci a všechno tajíme. Takže já pustím nějakou písničku, třeba Škorpion, Tease Me, Please Me.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
3: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Basin na Otočku. Je do dní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
4: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na
9: Firma na zážitky
7: CZ.
10: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.pragueboats.cz.
11: Už vím.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
14: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
15: Senkor.

0: obuv ví.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na Rokový rádio.

A to byla Metallic. A to byla Metallica. A to byla Metallica. A to byla Metallica. A to byla Metallica. A k nám do Čech sice Metallica. A to byla Metallica. A k nám Metallica. A k nám do Čech sice meta. A k nám do Čech sice Metallica nedorazí, ale dorazí. A k nám do Čech sice Metallica nedorazí, ale dorazí jiný pecky. A k nám do Čech sice Metallica nedorazí, ale dorazí jiný pecky jako Limbiskit. Do Čech sice Metallica nedorazí, ale dorazí jiný pecky jako Limbiskit. Nebo Metallica nedorazí, ale dorazí jiný pecky jako Limbiskit. Nebo Iron Maiden. Dorazí, ale dorazí jiný pecky jako Limbiskit. Nebo Iron Maiden. Nebo vás jiný pecky jako Limbiskit. Nebo Iron Maiden. Nebo vás čeká jako Limbiskit. Nebo Iron Maiden. Nebo vás čeká Baby Metal. Nebo Iron Maiden. Nebo vás čeká Baby Metal. Megadeth. Nebo Iron Maiden. Nebo vás čeká Baby Metal. Megadeth. Iron Maiden. Nebo vás čeká Baby Metal. Megadeth. Nebo vás čeká Baby Metal. Megadeth. Blink Me The Horizon, Papa Roach. Nebo vás čeká Baby Metal, Megadeth. Blink Me The Horizon, Papa Roach. A tohleto všechno Baby Metal, Megadeth. Blink Me The Horizon, Papa Roach. A tohleto všechno může Megadeth. Blink Me The Horizon, Papa Roach. A tohleto všechno můžete už od středy na Rock for Peace. Blink Me The Horizon, Papa Roach. A tohleto všechno můžete už Blink Me The Horizon, Papa Roach. A tohleto všechno můžete už od středy na Rock for People zažít, Papa Roach. A tohleto všechno můžete už od středy na Rock for People zažít. Já jsem A tohleto všechno můžete už od středy na Rock for People zažít. Já jsem všechno můžete už od středy na Rock for People zažít. Já jsem na to koukal dneska, už je to už od středy na Rock for People zažít. Já jsem na to koukal dneska, už je to vyprodaný, jenom myslím... Já jsem na to koukal dneska, už je to vyprodaný, jenom myslím Iron Maiden doprodává ještě nějaký stupeň. Jsem na to koukal dneska, už je to vyprodaný, jenom myslím Iron Maiden doprodává ještě nějaký stupenky. Dneska už je to vyprodaný, jenom myslím Iron Maiden doprodává ještě nějaký stupenky. My jsme vždycky čekali, jenom myslím Iron Maiden doprodává ještě nějaký stupenky. My jsme vždycky čekali, myslím Iron Maiden doprodává ještě nějaký stupenky. My jsme vždycky čekali, protože jak jsme hradečáci, na to, aby někdo vždycky doprodává ještě nějaký stupenky. My jsme vždycky čekali, protože jak jsme hradečáci, na to, aby někdo stupenky. My jsme vždycky čekali, protože jak jsme hradečáci, na to, aby někdo vždycky kdo prodával. Jsme vždycky čekali, protože jak jsme hradečáci, na to, aby někdo vždycky kdo prodával za polovinu, což už tam docela lítají, jak jsme hradečáci, na to, aby někdo vždycky kdo prodával za polovinu, což už tam docela lítají, na to, aby někdo vždycky kdo prodával za polovinu, což už tam docela lítají za slušný prachy, třeba za trojku, aby někdo vždycky kdo prodával za polovinu, což už tam docela lítají za slušný prachy, třeba za trojku, za kdo prodával za polovinu, což už tam docela lítají za slušný prachy, třeba za trojku, za tři a půl se dá sehnat za polovinu, což už tam docela lítají za slušný prachy, třeba za trojku, za tři a půl se dá sehnat, což už tam docela lítají za slušný prachy, třeba za trojku, za tři a půl se dá sehnat, docela lítají za slušný prachy, třeba za trojku, za tři a půl se dá sehnat. Myslím si, že na Iron Maiden jsem viděl za 7 prachy, třeba za trojku, za tři a půl se dá sehnat. Myslím si, že na Iron Maiden jsem viděl za 1700, trojku, za tři a půl se dá sehnat. Myslím si, že na Iron Maiden jsem viděl za 1700, takže do počka se dá sehnat. Myslím si, že na Iron Maiden jsem viděl za 1700, takže do počka. Myslím si, že na Iron Maiden jsem viděl za 1700, takže do počka. Tak nakonec. Myslím si, že na Iron Maiden jsem viděl za 1700, takže do počka. Tak nakonec vyhraje perfektní cenu, než za to na Iron Maiden jsem viděl za 1700, takže do počka. Tak nakonec vyhraje perfektní cenu, než za to dávat plnou pas za 1700, takže do počka. Tak nakonec vyhraje perfektní cenu, než za to dávat plnou palbu. Takže do počka, tak nakonec vyhraje perfektní cenu, než za to dávat plnou palbu. Myslím, že to bylo nějaké čka. Tak nakonec vyhraje perfektní cenu, než za to dávat plnou palbu. Myslím, že to bylo. Tak nakonec vyhraje perfektní cenu, než za to dávat plnou palbu. Myslím, že to bylo nějakých 5 nebo 6, pak už ke konci. Perfektní cenu, než za to dávat plnou palbu. Myslím, že to bylo nějakých 5 nebo 6, pak už ke konci. To dávat plnou palbu.

0: palbu, myslím, že to bylo nějakých 5 nebo 6, pak už ke konci před plnou palbu, myslím, že to bylo nějakých 5 nebo 6, pak už ke konci před prodej to bylo levnější, myslím, že to bylo nějakých 5 nebo 6, pak už ke konci před prodej to bylo levnější, bylo nějakých 5 nebo 6, pak už ke konci před prodej to bylo levnější, nebo 6, pak už ke konci před prodej to bylo levnější. Takže kdo se chce podívat ke konci před prodej to bylo levnější. Takže kdo se chce podívat na svátek hudby do Hradce Králové, před prodej to bylo levnější. Takže kdo se chce podívat na svátek hudby do Hradce Králové, levnější. Takže kdo se chce podívat na svátek hudby do Hradce Králové na letiště. Takže kdo se chce podívat na svátek hudby do Hradce Králové na letiště 360 na svátek hudby do Hradce Králové na letiště 360, tak máte možnost do Hradce Králové na letiště 360, tak máte možnost, že ty maidny dojde ještě na letiště 360, tak máte možnost, že ty maidny letiště 360, tak máte možnost, že ty maidny dojde ještě uvidíte 360, tak máte možnost, že ty maidny dojde ještě uvidíte, máte možnost, že ty maidny dojde ještě uvidíte. Limp Bizkit, ty už jsem viděl, to byla super, že ty maidny dojde ještě uvidíte. Limp Bizkit, ty už jsem viděl, to byla super, dojde ještě uvidíte. Limp Bizkit, ty už jsem viděl, to byla super, to doporučuji, uvidíte. Limp Bizkit, ty už jsem viděl, to byla super, to doporučuji. Limp Bizkit, ty už jsem viděl, to byla super, to doporučuji. Limp Bizkit, ty už jsem viděl, to byla super, to doporučuji. To si pamatuju, jak dneska, to byla super, to doporučuji. To si pamatuju, jak to doporučuji. To si pamatuju, jak dneska, to je 12 let zpátky, hrál je Blossom, doporučuji. To si pamatuju, jak dneska, to je 12 let zpátky, hrál je Blossom 35 stupňů. To si pamatuju, jak dneska, to je 12 let zpátky, hrál je Blossom 35 stupňů, nás tam kropili hadicema. Si pamatuju, jak dneska, to je 12 let zpátky, hrál je Blossom 35 stupňů, nás tam kropili hadicema. Dneska, to je 12 let zpátky, hrál je Blossom 35 stupňů, nás tam kropili hadicema. Já jsem myslel, že tam padky, hrál je Blossom 35 stupňů, nás tam kropili hadicema. Já jsem myslel, že tam padnu, ale byl to takový mej. Hrál je Blossom 35 stupňů, nás tam kropili hadicema. Já jsem myslel, že tam padnu, ale byl to takový mejdan. 35 stupňů, nás tam kropili hadicema, já jsem myslel, že tam padnu, ale byl to takový mejdan. Kropili hadicema, já jsem myslel, že tam padnu, ale byl to takový mejdan. Takže, kdo chcete vidět, já jsem myslel, že tam padnu, ale byl to takový mejdan. Takže, kdo chcete vidět, určitě čtvrtek, tam padnu, ale byl to takový mejdan. Takže, kdo chcete vidět, určitě čtvrtek, Limp Bizkit v neděli. Takže, kdo chcete vidět, určitě čtvrtek, Limp Bizkit v neděli, Iron Maiden. Kdo chcete vidět, určitě čtvrtek, Limp Bizkit v neděli, Iron Maiden. No a my si pustíme další hudbu, určitě čtvrtek, Limp Bizkit v neděli, Iron Maiden. No a my si pustíme další hudbu, třeba Eric Clapton nebo Gun, Limp Bizkit v neděli, Iron Maiden. No a my si pustíme další hudbu, třeba Eric Clapton nebo Gun, neděli, Iron Maiden. No a my si pustíme další hudbu, třeba Eric Clapton nebo Guns, Iron Maiden. No a my si pustíme další hudbu, třeba Eric Clapton nebo Guns and Roses anebo Trantenberg. No a my si pustíme další hudbu, třeba Eric Clapton nebo Guns and Roses anebo Trantenberg, potužník senior. Nebo třeba Eric Clapton, nebo Guns and Roses, anebo Trantenberg, potužník senior. Nebo Guns and Roses, anebo Trantenberg, potužník senior. Guns and Roses, anebo Trantenberg, potužník senior.
1: Co mají elektrika?
0: Trantenberg, potužník senior.
1: Co mají elektrika?
0: Potužník senior.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci? Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle, společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle, Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu, fle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu, přesně pro vaši práci zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu.

0: přesně pro vaši práci. A teď navíc Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km. Peugeot Boxer. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km. Peugeot Boxer. Spolu navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km. Peugeot Boxer. Spolehlivý 5 let nebo 200 000 km. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už nebo 200 000 km. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 490. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 490. Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH. Už od 499 tisíc bez DPH. Už od 499 tisíc bez DPH.
1: Proležela se vám
0: 99 tisíc bez DPH.
1: Proležela se vám matrace
0: 1000 bez DPH.
1: Proležela se vám matrace.
2: Vyberte si matrace z řady pre
0: bez DPH.
1: Proležela se vám matrace.
2: Vyberte si matrace
0: DPH.
1: Proležela se vám matrace?
2: Vyberte si matrace z řady Premium.
1: Proležela se vám matrace?
2: Vyberte si matrace z řady Premium od
1: Proležela se vám matrace?
2: Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz.
1: Ty neprole...
2: Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz.
1: Ty neproležíš.
2: Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz.
1: Ty neproležíš.
2: Se z řady Premium od matracezahubičku.cz.
1: Ty neproležíš.
2: Nyní s dopravou z...
1: od matracezahubičku.cz.
2: Ty neproležíš.
1: Nyní s dopravou zdarma.
3: Matrace za hubičku.
2: CZ.
1: Ty neproležíš.
2: Nyní s dopravou zdarma.
3: Matrace za hubičku.
2: CZ.
1: Ty neproležíš.
2: Nyní s dopravou zdarma.
3: Matrace za hubičku.
1: Ty neproležíš.
2: Nyní

0: K akci 6 plus 1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weber. 6 plus 1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 leschnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Deka super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tím 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cement. Akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Nách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dek.cz. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dek.cz.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky Makeup Art. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky Makeup Art tenky a zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky Makeup Art tenky a další. Dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky Makeup Art tenky a další, nebo objevmetiku v libovolné kombinaci, řasenky make-up jir tenky a další, nebo objevte zubní pasty kombinaci, řasenky make-up jir tenky a další, nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 50 a další, nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90, nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz. Jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Odplouvám
1: 9,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Odplouvám kránu.
1: Více na tetadrogerie.cz.
2: Odplouvám kránu.
1: Více na tetadrogerie.cz.
2: Odplouvám kránu na katamarán.
1: Drogerie.cz.
2: Odplouvám kránu na katamarán. Odplouvám kránu na katamarán.
3: Nejenom kránu.
2: Odplouvám kránu na katamarán.
3: Nejenom kránu, ale i
2: kránu na katamarán.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete
2: na katamarán.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na
2: katamarán.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily. Po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu, pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, klidu.

a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplouvám. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplouvám kránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplouvám kránu. Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplouvám kránu. Oslavu nebo firemní akci. Odplouvám kránu. Na katamara. Nebo firemní akci. Odplouvám.

0: www.pragboat.cz.
1: Už ví. Tak. Na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví. Katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. Pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Chutná.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Chutná jako krásný sen.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Chutná jako krásný sen.
0: Vůní na palubu.

I v Direct Auto Kladno, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Nabídku najdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. V Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.cz

0: pak nám to praví?
1: Zedník.
0: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
2: Malíř.
0: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
0: Ale padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale
0: pak nám to praví?
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí
0: to praví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
2: Zedník.
1: Malíř.
2: Topenář.
1: Podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
1: Rekonstrukce
2: bytíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
2: Rekonstrupenář.
1: Podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
1: Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu.
1: Podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
1: Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho.
2: Ne, na to všechno stačí rekbity.
1: Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov. Z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Tu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity. Záruka kvality.
1: Informací na rekbity.cz.
3: Rekbity. Záruka kvality.
1: Rekbity.cz.
3: Rekbity. Záruka kvality.
1: .cz.
3: Rekbity. Záruka kvality. Rekbity. Záruka kvality.
4: Stavebniny Dek přináší
3: ruka kvality.
4: Stavebniny Dek přináší. Stavebniny Dek přináší mega. Stavebniny Dek přináší mega akci 6 plus. Stavebniny Dek přináší mega akci 6 plus 1. Stavebniny Dek přináší mega akci 6 plus 1. Vlákny vystužený ryb přináší mega akci 6 plus 1. Vlákny vystužený rychle

0: Farma Vraňany.
1: Vaš... Vraňanech na vás čeká. Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany.
1: Na vás čeká. Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany. Vaše nejs...
1: Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
2: Chcete si...
0: Nejsladší jahody.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
0: Jahody.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce? Si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce? Sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě.
2: Si spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikátce.
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce. V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není...
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jedno...
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jedno...
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet...
3: Přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky... Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB. Nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka
4: o Start Business zdarma na KBCZ.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000
4: Business zdarma na KBCZ.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o
4: na KBCZ.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento. Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 120. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu je 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš. Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto 25 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto.

0: Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd Beatles. Nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bilanech na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u Českýho Brodu. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť Českýho Brodu Antabus Minifest. Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Late to Waste, Oldhammer a spousta dalších.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokový rádio CZ ve slušných rock akcích. Rock Radio, rock je slušná muzika.

od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Rok od rána do večera. Rána do večera.

0: DABu i FM nebo na DABu i FM nebo na rádio DABu i FM nebo na radia.cz DABu i FM nebo na radia.cz Rock i FM nebo na radia.cz Rock Radio nebo na radia.cz Rock Radio radia.cz Rock Radio radia.cz Rock Radio Rock Radio, co se děje? Rock Radio Rock Radio, co se děje? Rock Radio Rock Radio, co se děje? Radio Rock Radio, co se děje? Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 12.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 12. června.
0: Co se děje?
1: Pátek 12. června si užijete v Music. Pátek 12. června si užijete v Music. Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopi. Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice. Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu. 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu. Na si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual. Klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkroková. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkroková kapela Přísun povolen. Tě oslaví v sobotu 13. 10 let punkroková kapela sobotu 13. 10 let punkroková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu 10 let punkroková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na punkroková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink povolen.

0: Lucy vůně pot i sporek žádný Angry Birds. Lucy vůně pot i sporek žádný keci funkčí Birds. Lucy vůně pot i sporek žádný keci funkčí věci. Lucy vůně pot i sporek žádný keci funkčí věci. Vůně pot i sporek žádný keci funkčí věci. A nugget i sporek žádný keci funkčí věci. A nugger i bear žádný keci funkčí věci. A nugger i bear dosa funkčí věci. A nugger i bear dosa ty věci. A nugger i bear dosa. A nugger i bear dosa tečka cz. I bear dosa tečka cz.
1: Tankování je teď docela...
0: BRDS.cz.
1: Tankování je teď docela rodeo.
0: DS.cz.
1: Tankování je teď docela rodeo.
0: DS.cz.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás. Drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás. Tak přejděte k centru pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás. Tak přejděte k mně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás. Tak přejděte k Centropolu. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás. Tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny a elektřinu a plyn i pro vás. Tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte vás. Tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté. Jděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté. Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté. Fixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. V té době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol. Zdarma 800 575 575. Centropol 575 575. Centropol 575 Centropol Centropol Centropol
2: Potisk, potisk, dárky, ta ta ra ra ra ta lárky, ra ta ta ra ra ra ta potisk, potisk, dárky, pot ra ta lárky, ra ta ta ra ra ra ta potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla lárky, ra ta ta ra ra ra ta potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla vil, ta ta ra ra ra ta potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla vil, byla ta potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla vil, CZ. Potisk dárky, bylavil, CZ.
3: V Lidlu jsou ceny.
2: Potisk dárky, bylavil, CZ.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu.
2: Bylavil, CZ.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidává.
2: Bylavil, CZ.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidává.
2: CZ.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, aby... V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále. V klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále. V Nora. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za... Přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 2 produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 20, ale v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Například Kofola 2 litry za novou běžnou

0: cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti Ecofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M10 kusů za novou běžnou 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M10 kusů za 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Co takhle víc?
0: Další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Co takhle více radosti?
0: V klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Co takhle více radosti a méně starosti?
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Co takhle více radosti a méně starosti? Vy si na...
0: se vyplatí.
1: Co takhle více radosti a méně starosti? Vy si naplno užijte. Co takhle více radosti a méně starosti? Vy si naplno užívejte radosti a méně starosti. Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu. Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce s péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás. Se a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás. Svému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás. Vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
2: Na vaši návštěvu
1: jednoduše pro vás.
2: Na vaši návštěvu se těší
1: vše pro vás.
2: Na vaši návštěvu se těší aut. Na vaši návštěvu se těší Autobranka. Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodej. Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš. Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Na návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz v Náchodě. www.autobranka.cz www.autobranka.cz
3: Rock Radio
2: www.autobranka.cz
3: Rock Radio
4: jediný slušný rádio
2: .cz
3: Rock Radio
4: jediný slušný rádio
3: jediný slušný rádio Rock Radio
4: jediný slušný rádio
3: jediný slušný rádio pro Prahu Rock Radio
4: jediný slušný rádio
3: jediný slušný rádio pro Prahu a střední Čechy
4: jediný slušný rádio
3: jediný slušný rádio pro Prahu a střední Čechy Rock Radio jediný slušný rádio pro Prahu a střední Čechy Rock Radio slušný rádio pro Prahu a střední Čechy Rock Radio Nichy Rock Radio. Nejvyšší čas navštívit slušný rock rádio. Nejvyšší čas navštívit slušný. Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky. www.rokovýradio.cz Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky. www.rokovýradio.cz Navštívit slušný rockový stránky. www.rokovýradio.cz Slušný rockový stránky. www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia neví stránky. www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia ne... www.rokovýradio.cz Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz

všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovirádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovirádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovirádio.cz. Co se do rádia nevešlo na www.rokovirádio.cz. Nevešlo na www.rokovirádio.cz. www.rokovirádio.cz. rokovirádio.cz. CZ

0: Léto. Léto. Léto volá. Voda, hory, lesy. Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Al. Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13. Léto volá, voda, hory, lesy, sbírejte body v Albertu od 3. Volá, voda, hory, lesy, sbírejte body v Albertu od 13.5. Voda, hory, lesy, sbírejte body v Albertu od 13.5. do 20. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se znakem Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou Vítého 5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 60. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61. přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stanik Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších matky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodovíč. Albert.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lous, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek. Kosmetika, co má koule.

0: policistu nepřesvědčilo a trval na tom, že ví, co viděl. Ale zasahujícího policistu nepřesvědčilo a trval na tom, že ví, co viděl. Video policistu nepřesvědčilo a trval na tom, že ví, co viděl. Video z únorového zásahu policisty se přesvědčilo a trval na tom, že ví, co viděl. Video z únorového zásahu policisty a trval na tom, že ví, co viděl. Video z únorového zásahu policisty se aktuálně stalo, že ví, co viděl. Video z únorového zásahu policisty se aktuálně stalo hitem na sociálních sítích. Viděl. Video z únorového zásahu policisty se aktuálně stalo hitem na sociálních sítích. Video z únorového zásahu policisty se aktuálně stalo hitem na sociálních sítích. Policisty se aktuálně stalo hitem na sociálních sítích. Čeští fotbalisté měli před startem stalo hitem na sociálních sítích. Čeští fotbalisté měli před startem mistrovství s hitem na sociálních sítích. Čeští fotbalisté měli před startem mistrovství sítích. Čeští fotbalisté měli před startem mistrovství světa povinný mediální deník. Čeští fotbalisté měli před startem mistrovství světa povinný mediální den. Čeští fotbalisté měli před startem mistrovství světa povinný mediální den. Svěřenci trenéra Kuchty měli před startem mistrovství světa povinný mediální den. Svěřenci trenéra Kuchty mistrovství světa povinný mediální den. Svěřenci trenéra Koupka na základně v Dallasu světa povinný mediální den. Svěřenci trenéra Koupka na základně v Dallasu absolvovaný mediální den. Svěřenci trenéra Koupka na základně v Dallasu absolvovaný den. Svěřenci trenéra Koupka na základně v Dallasu absolvovali focení a natáčení. Svěřenci trenéra Koupka na základně v Dallasu absolvovali focení a natáčení. Koupka na základně v Dallasu absolvovali focení a natáčení. Hráči například předváděli svoji osně v Dallasu absolvovali focení a natáčení. Hráči například předváděli svoji osíklad předváděli svoji oslavu vstřelené branky. Mužstvo také na hotelu navštívil velvy svoji oslavu vstřelené branky. Mužstvo také na hotelu navštívil velvyslanec České republiky Miloš Zelené branky. Mužstvo také na hotelu navštívil velvyslanec České republiky Miloslav Stašek.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno až po...
1: Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, večer bude v Čechách od západu oblačno.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, večer bude v Čechách od... Dnes bude jasno až polojasno, večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat. Dnes bude jasno až polojasno, večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 24. Bude jasno až polojasno, večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 20. Jasno, večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 24-28. Čeká od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 24-28 stupňů. Oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 24-28 stupňů. Přibývat. Nejvyšší teploty 24-28 stupňů. Nejvyšší teploty 24-28 stupňů.
3: Mami, proč máme?
2: 24-28 stupňů.
3: Mami, proč máme?
2: Stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To je...
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se...
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu.
3: Máme všechno od konceptu.
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče.
3: Konceptu.
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře.
5: Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Je i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Chytře vymyšleno pro život. Myšleno pro život.
2: Na dálnici 10.

0: Pohodové pondělí.
1: Rock Radio. Zprávy.
0: Pohodové pondělní odpoledne.
1: Rock Radio. Zprávy.
0: Pohodové pondělní odpoledne.
1: Radio. Zprávy.
0: Pohodové pondělní odpoledne. Jsou tady zprávy a Vladan.
1: Zprávy.
0: Pohodové pondělní odpoledne. Jsou tady zprávy a Vladan Hýl.
1: Zprávy.
0: Pohodové pondělní odpoledne. Jsou tady zprávy a Vladan Hýl. V Česku. Pohodové pondělní odpoledne. Jsou tady zprávy a Vladan Hýl. V Česku ubylo lidí. Pondělní odpoledne. Jsou tady zprávy a Vladan Hýl. V Česku ubylo lidí bez práce. Jsou tady zprávy a Vladan Hýl. V Česku ubylo lidí bez práce. Nezaměstnanost v květnu. V Česku ubylo lidí bez práce. Nezaměstnanost v květnu klesla na 4,8. Ubylo lidí bez práce. Nezaměstnanost v květnu klesla na 4,8%. Lidí bez práce. Nezaměstnanost v květnu klesla na 4,8%. Důvod nezaměstnanost v květnu klesla na 4,8%. Důvodem byly pokračující v květnu klesla na 4,8%. Důvodem byly pokračující 8%. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Úřady práce evidovaly oproti pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Úřady práce evidovaly oproti dubnu o 5620 méně uchazečů o práci. Počet volných dubnu o 5620 méně uchazečů o práci. Počet volných 620 méně uchazečů o práci. Počet volných míst meziměsíčně klesl jen mírně méně uchazečů o práci. Počet volných míst meziměsíčně klesl jen mírně. Uchazečů o práci. Počet volných míst meziměsíčně klesl jen mírně. Informaci. Počet volných míst meziměsíčně klesl jen mírně. Informoval. Počet volných míst meziměsíčně klesl jen mírně. Informoval o tom Úřad práce České republiky. Míst meziměsíčně klesl jen mírně. Informoval o tom Úřad práce České republiky. Měsíčně klesl jen mírně. Informoval o tom Úřad práce České republiky. Žena v americké jen mírně, informoval o tom Úřad práce České republiky. Žena v informoval o tom Úřad práce České republiky. Žena v americké Floridě dostala pokutu Úřad práce České republiky. Žena v americké Floridě dostala pokutu za to, že České republiky. Žena v americké Floridě dostala pokutu za to, že za jízdy. Žena v americké Floridě dostala pokutu za to, že za jízdy držela telefon. Žena v americké Floridě dostala pokutu za to, že za jízdy držela telefon. V americké Floridě dostala pokutu za to, že za jízdy držela telefon. Řidička přitom měla dostala pokutu za to, že za jízdy držela telefon. Řidička přitom měla amputovanou pravou. Pokutu za to, že za jízdy držela telefon. Řidička přitom měla amputovanou pravou ruku. To za jízdy držela telefon. Řidička přitom měla amputovanou pravou ruku. Přitom měla amputovanou pravou ruku. To ale zasahuje policistu nepřesvědčilo a trval na to putovanou pravou ruku. To ale zasahujícího policistu nepřesvědčilo a trval na tom, že pravou ruku. To ale zasahujícího

0: Na dálnici D7 je nehoda dvou osobních aut. Doprava. Na dálnici D7 je nehoda dvou osobních aut, probíhá tam vyšetřování. Na dálnici D7 je nehoda dvou osobních aut, probíhá tam vyšetřování nehody. Na dálnici D7 je nehoda dvou osobních aut, probíhá tam vyšetřování nehody. Policie D7 je nehoda dvou osobních aut, probíhá tam vyšetřování nehody. Policie České republiky je na místě. Dvou osobních aut, probíhá tam vyšetřování nehody. Policie České republiky je na místě, tak jestli někam jedete, probíhá tam vyšetřování nehody. Policie České republiky je na místě, tak jestli někam jedete, tak hlavně vyšetřování nehody. Policie České republiky je na místě, tak jestli někam jedete. Policie České republiky je na místě, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku. České republiky je na místě, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Pořádku dorazíte.
1: Hledáte radost z... Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubice. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se po Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Postaráme o vás i vaše BMW. I vaše BMW. BMW.
2: Rock Radio. Rockov. Rock Radio. Rockovej. Rock Radio. Rockovej Foras. Rock Radio. Rockovej Foras.
0: A je pár minut po 14.
2: Rádio Rockovej Foras.
0: A je pár minut po 14.
2: Rock Radio Rockovej Foras.
0: A je pár minut po 14. hodině.
2: Rádio Rockovej Foras.
0: A je pár minut po 14. hodině máme poslední.
2: Rockovej Foras.
0: A je pár minut po 14. hodině máme poslední.
2: Foras.
0: A je pár minut po 14. hodině máme poslední hodinu rockovýho vrazu s Danem. A je pár minut po 14. hodině máme poslední hodinu rockovýho vrazu s Danem. A protože dneska je 8. června, pár minut po 14. hodině máme poslední hodinu rockovýho vrazu s Danem. A protože dneska je 8. června, po 14. hodině máme poslední hodinu rockovýho vrazu s Danem. A protože dneska je 8. června, svátek hodině máme poslední hodinu rockovýho vrazu s Danem. A protože dneska je 8. června, svátek má hodinu rockovýho vrazu s Danem. A protože dneska je 8. června, svátek má Medard a každoročně s Danem. A protože dneska je 8. června, svátek má Medard a každoročně se dřív vyhlašoval, jsem byl malej. A protože dneska je 8. června a svátek má Medard a každoročně se dřív vyhlašoval, jsem byl malej. 8. června a svátek má Medard a každoročně se dřív vyhlašoval, jsem byl malej. Vždycky rostnička a svátek má Medard a každoročně se dřív vyhlašoval, jsem byl malej. Vždycky rosnička a Medard a každoročně se dřív vyhlašoval, jsem byl malej. Vždycky rosnička a hádali různý. Každoročně se dřív vyhlašoval, jsem byl malej. Vždycky rosnička a hádali různý. Vyhlašovali jsme malej, vždycky rosnička a hádali různý. Ty, co dělali předpovědi, malej, vždycky rosnička a hádali různý. Ty, co dělali předpovědi, ty rosničky hádali, jak bude. Vždycky rosnička a hádali různý. Ty, co dělali předpovědi, ty rosničky hádali, jak bude na tenhle ten. A hádali různý. Ty, co dělali předpovědi, ty rosničky hádali, jak bude na tenhle ten den. Různý. Ty, co dělali předpovědi, ty rosničky hádali, jak bude na tenhle ten den. No a tam býval. Ty, co dělali předpovědi, ty rosničky hádali, jak bude na tenhle ten den. No a tam býval Honza Zákopčaník. A já jsem si vzpomněl, tak povědě ty rosničky hádali, jak bude na tenhle ten den. No a tam býval Honza Zákopčaník. A já jsem si vzpomněl, takovej vtip hádali, jak bude na tenhle ten den. No a tam býval Honza Zákopčaník. A já jsem si vzpomněl, takovej vtip bude na tenhle ten den. No a tam býval Honza Zákopčaník. A já jsem si vzpomněl, takovej vtip. On je teda drsnej. No a tam býval Honza Zákopčaník. A já jsem si vzpomněl, takovej vtip. On je teda drsnej. Ale já vám ho řeknu, Honza Zákopčaník. A já jsem si vzpomněl,

0: na takový vtip, on je teda drsnej, ale já Kupčaník, já jsem si vzpomněl na takový vtip, on je teda drsnej, ale já vám ho řeknu, možná to asi zkousnete, on si vzpomněl na takový vtip, on je teda drsnej, ale já vám ho řeknu, možná to asi zkousnete, on je totiž jediný, on je teda drsnej, ale já vám ho řeknu, možná to asi zkousnete, on je teda drsnej, ale já vám ho řeknu, možná to asi zkousnete, on je totiž jedinej tak. Ale já vám ho řeknu, možná to asi zkousnete, on je totiž jedinej tady z těchto těch, řeknu, možná to asi zkousnete, on je totiž jedinej tady z těchto těch rosniček, který na to asi zkousnete, on je totiž jedinej tady z těchto těch rosniček, který seděl, protože řekl, že je teplo v Oslu. On je totiž jedinej tady z těchto těch rosniček, který seděl, protože řekl, že je teplo v Oslu. No a my, jedinej tady z těchto těch rosniček, který seděl, protože řekl, že je teplo v Oslu. No a my jdem zpátky k hudbě. Jedinej tady z těchto těch rosniček, který seděl, protože řekl, že je teplo v Oslu. No a my jdem zpátky k hudbě, rosniček, který seděl, protože řekl, že je teplo v Oslu. No a my jdem zpátky k hudbě a čekají nás třeba, protože řekl, že je teplo v Oslu. No a my jdem zpátky k hudbě a čekají nás třeba Manover, Aleš teplo v Oslu. No a my jdem zpátky k hudbě a čekají nás třeba Manover, Aleš Brechta, anebo Black. No a my jdem zpátky k hudbě a čekají nás třeba Manover, Aleš Brechta, anebo Blackstone Sherry. A čekají nás třeba Manover, Aleš Brechta, anebo Blackstone Sherry. Čekají nás třeba Manover, Aleš Brechta, anebo Blackstone Sherry. Aleš Brechta, anebo Blackstone Sherry.
1: Rock
0: anebo Blackstone Sherry.
1: Rock Radio.
0: Sherry.

0: na oficiální, mají to v jejich barvách, protože byli přidaný na oficiální soundtrack
1: Snad to bude.

0: čekají nás Judas Priest a pustíme si další muziku v poslední 40 minutovce a čekají nás Judas Priest a pustíme si další muziku v poslední 40 minutovce a čekají nás Judas Priest muziku v poslední 40 minutovce a čekají nás Judas Priest nebo Miloš Dodo Doležal Vítra Mrak. Muziku v poslední 40 minutovce a čekají nás Judas Priest nebo Miloš Dodo Doležal Vítra Mrak. 40 minutovce a čekají nás Judas Priest nebo Miloš Dodo Doležal Vítra Mrak. A čekají nás Judas Priest nebo Miloš Dodo Doležal Vítra Mrak. Priest nebo Miloš Dodo Doležal Vítra Mrak.
1: Chceš mít
0: nebo Miloš Dodo Doležal Vítra Mrak.
1: Chceš mít ten správný
0: Doležal Vítra Mrak.
1: Chceš mít ten správný drive
0: Mrak.
1: Chceš mít ten správný drive out. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží. Jarov. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží. Jarov. Správný drive? Auto Jarov ti přiváží. Jarov drive. Auto Jarov ti přiváží. Jarov drive. Operák za super cenu. Jarov ti přiváží. Jarov drive. Operák za super cenu. Drive. Operák za super cenu. A k tomu služby zdarma. Vozi skladem. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozi skladem a cenu a k tomu služby zdarma. Vozi skladem a rychlé předání. Více k tomu služby zdarma. Vozi skladem a rychlé předání. Více na auto zdarma. Vozi skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz. Vozi skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz. Rychlé předání. Více na autojarov.cz.
2: Trenirkarna.cz.
1: Více na autojarov.cz.
2: Trenirkarna.cz.
1: Autojarov.cz.
2: Trenirkarna.cz.
3: Hej ty. Ne ty.
1: CZ.
2: Trenirkarna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky?
2: Trenirkarna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky?
2: Trenirkarna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky?
2: Box.cz.
3: Hej ty. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba
2: klejty.
3: Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%. Není problém, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýr ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz kalotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód procent. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30%. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30%. Trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem CZ. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
3: A jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra
3: 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenirkarna.
3: Na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenirkarna.cz.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenirkarna.cz.
5: Vidíš to?
4: Máš a zítra máš.
2: Trenirkarna.cz.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci.
4: Máš.
2: Trenirkarna.cz.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce.
2: Trenirkarna.cz.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce.
2: .cz.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš co? Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš co vidím já?
7: Co?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš co vidím já?
7: Co?
5: Let balonem.
6: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš co vidím já?
7: Co?
5: Let balonem.
6: Slunce, pohoda.
5: No a víš co vidím já?
7: Co?
5: Let balonem, bungee jump.
6: Pohoda.
5: No a víš co vidím já?
7: Co?
5: Let balonem, bungee jump.

0: Jumping, driftování, rafting, skok. Víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem.
1: Co?
0: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, les bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších. Driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet další zážitek, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který s padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného
0: lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí
0: a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí
0: a zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný
0: který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek.
0: Můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek. Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo svého počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás
2: a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se zapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarované blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit.
0: Si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma.
0: Úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný. A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší
2: nabídkou nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možnost.
2: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků.
2: Zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic.
2: Zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit. S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek.
0: S nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
0: A možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitek.
0: Výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitek.
0: Nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
0: Nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ. Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Atención.
2: Dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Atención, señoras y señores.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se.
3: Zážitky.
2: CZ.
4: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v letě. CZ.
4: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v...
4: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v...
4: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical.
4: Señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical. Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance. Se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Un, dos, tres.
2: Mix La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Un, dos, tres.
2: Intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Un, dos, tres.
2: Mix Latino, bachata, salsa pro dospělé.
4: Un, dos, tres.
2: Mix Latino, bachata, salsa, dance hill.
4: Un, dos, tres.
2: Mix Latino, bachata, salsa, dance hills a reggaeton.
4: La Tropical. Stres.
2: Mix Latino, bachata, salsa, dance hills a reggaeton.
4: La Tropical.
2: Mix Latino, bachata, salsa, dance hills a reggaeton.
4: La Tropical.
2: Bachata, salsa, dance hills a reggaeton.
4: La Tropical.
2: Přihlaste se hned teď. Salsa, dance hills a reggaeton.
4: La Tropical.
2: Přihlaste se hned teď online na dance hills a reggaeton.
4: La Tropical.
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
4: La Tropical.

To byly Blink 182. To byly Blink 182 a jejich All the Small. To byly Blink 182 a jejich All the Small Things. To byly Blink 182 a jejich All the Small Things. Blink 182 a jejich All the Small Things. No a já jsem teďka se tady dočetl 82 a jejich All the Small Things. No a já jsem teďka se tady dočetl, že All the Small Things. No a já jsem teďka se tady dočetl, že All Things. No a já jsem teďka se tady dočetl, že vlastně to už jsem. No a já jsem teďka se tady dočetl, že vlastně to už jsem tady o tom mluvil, že. No a já jsem teďka se tady dočetl, že vlastně to už jsem tady o tom mluvil. A já jsem teďka se tady dočetl, že vlastně to už jsem tady o tom mluvil, že vlastně to už jsem tady o tom mluvil, že Rolling Stones vydávají nový vlastně, to už jsem tady o tom mluvil, že Rolling Stones vydávají nový CDčko 10. Tady o tom mluvil, že Rolling Stones vydávají nový CDčko 10. června. Rolling Stones vydávají nový CDčko 10. června, vás čeká nový album jejich. Stones vydávají nový CDčko 10. června, vás čeká nový album jejich Foreign Tanks, ale oni k CDčko 10. června vás čeká nový album jejich Foreign Tanks. Ale oni k tomu ještě vydali 10. června vás čeká nový album jejich Foreign Tanks, ale oni k tomu ještě vydali speciální vás čeká nový album jejich Foreign Tanks, ale oni k tomu ještě vydali speciální edici se nový album jejich Foreign Tanks, ale oni k tomu ještě vydali speciální edici se týče Mist Foreign Tanks, ale oni k tomu ještě vydali speciální edici se týče mistrovství. Ale oni k tomu ještě vydali speciální edici se týče mistrovství světa ve fotbale. K tomu ještě vydali speciální edici se týče mistrovství světa ve fotbale. Mají to v jejich barvách. Speciální edici se týče mistrovství světa ve fotbale. Mají to v jejich barvách, protože byli se týče mistrovství světa ve fotbale. Mají to v jejich barvách, protože byli přidaný na mistrovství světa ve fotbale. Mají to v jejich barvách, protože byli přidaný na oficiální světa ve fotbale. Mají to v jejich barvách, protože byli přidaný.

0: Přihlaste se hned teď online na www.tropical. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky. Teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. A www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my. CZ. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my vás naučíme. Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my vás naučíme tančit. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my vás naučíme tančit. Awarasha. Naučí všude. Ale my vás naučíme tančit. Awarasha. Ale my vás naučíme tančit. Awarasha. Tata. Vás naučíme tančit. Awarashar.
1: Tatar.
0: Víme tančit. Awarashar.
1: Tatar vyhlašuje.
0: Awarashar.
1: Tatar vyhlašuje.
0: Awarashar.
1: Tatar vyhlašuje Tatar nákupy. Tatar vyhlašuje Tatar nákupy. Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyš.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart na.
1: Vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy.
1: Ano, Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy.
1: Ano, Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy.
1: Ano, Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy.
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivní.
2: Tatart nákupy.
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou. Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou. Kupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování se malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova procent a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
2: To je mazec.
1: Data. Ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
2: To je mazec.
1: Data. Zařizování svého vysněného domova.
2: To je mazec.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista. Svého vysněného domova.
2: To je mazec.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista. Domova.
2: To je mazec.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Tahle nabídka.
2: To je mazec.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Tahle nabídka.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Tahle nabídka na vás nepočká.
1: Pev. Opravdový elektrospecialista.
3: Tahle nabídka na vás nepočká.
1: Pevný elektrospecialista.
3: Tahle nabídka na vás nepočká.
1: Pevný internetista.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 190 na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíční. Internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíční. Od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen dokonce už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen dokonce 99 korun měsíčně na první rok. Ale jen dokonce června. 5 korun měsíčně na první rok. Ale jen dokonce června. Tak neváhně na první rok. Ale jen dokonce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší.

0: Neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Tu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Hledáte práci, která dává smysl?
0: Vodafone.
1: Hledáte práci?
0: Vodafone.
1: Hledáte práci, která dává smysl?
0: Vodafone.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i dáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujeme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.sedne. Nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidlu. Tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to jsou v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Kup si auto v Direct Auto.
1: Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Kup si auto v Direct Auto.
1: Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120.
1: To se vyplatí.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun.
1: Vyplatí.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento. Auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 100. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. Toka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebyl. Tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. 25 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno. Korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní. Ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 navím i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu voznice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.dir. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.dir. 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.pomoc a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz zdarma. www.direct.auto.cz

0: Já jako chápu, že...
1: Pustíme si další muziku v poslední 40 minutovce.

0: Adam Speciál.
1: Dneské velké ceny je i Adam Pešo.
0: Přátelé, ahoj, zdraví vás Adam Speciál Pešo.
1: Ceny je i Adam Pešo.
0: Přátelé, ahoj, zdraví vás Adam Speciál Pešo.
1: Adam Pešo.
0: Přátelé, ahoj, zdraví vás Adam Speciál Pešo. Rád bych vás všechny pozval. Přátelé, ahoj, zdraví vás Adam Speciál Pešo. Rád bych vás všechny pozval tady do Brna. Zdraví vás Adam Speciál Pešo. Rád bych vás všechny pozval tady do Adam Speciál Pešo. Rád bych vás všechny pozval tady do Brna na Pešo. Rád bych vás všechny pozval tady do Brna na MotoGP. Termín. Rád bych vás všechny pozval tady do Brna na MotoGP. Termín. Všechny pozval tady do Brna na MotoGP. Termín je 19. až 21. Tady do Brna na MotoGP. Termín je 19. až 21. června. Tady do Brna na MotoGP. Termín je 19. až 21. června. Tak na MotoGP. Termín je 19. až 21. června. Tak si termín je 19. až 21. června. Tak si to zapište za uši. Čekají nás. Termín je 19. až 21. června. Tak si to zapište za uši. Čekají nás. Až 21. června, tak si to zapište za uši. Čekají nás na 20. června, tak si to zapište za uši. Čekají nás naprosto fantastický závody do června, tak si to zapište za uši. Čekají nás naprosto fantastický závody, to zapište za uši. Čekají nás naprosto fantastický závody, na kterých uvidíte ty. Čekají nás naprosto fantastický závody, na kterých uvidíte ty. Čekají nás naprosto fantastický závody, na kterých uvidíte ty nejrychlejší jezdce. Naprosto fantastický závody, na kterých uvidíte ty nejrychlejší jezdce na planetě. Fantastický závody, na kterých uvidíte ty nejrychlejší jezdce na planetě. A to stojí za to vidět. Na kterých uvidíte ty nejrychlejší jezdce na planetě. A to stojí za to vidět. Já uvidíte ty nejrychlejší jezdce na planetě. A to stojí za to vidět. Já si to teda rozhodně. A to stojí za to vidět. Já si to teda rozhodně nenechám ujít. Vidíme se. To stojí za to vidět. Já si to teda rozhodně nenechám ujít. Vidíme se, zdanec. Já si to teda rozhodně nenechám ujít. Vidíme se, zdanec.
1: Tak mě napadá, že Adam by si asi nejlépe.
0: Já si to teda rozhodně nenechám ujít. Vidíme se, zdanec.
1: Tak mě napadá, že Adam by si asi nejlépe rozuměl.
0: Rozhodně nenechám ujít. Vidíme se, zdanec.
1: Tak mě napadá, že Adam by si asi nejlépe rozuměl.
0: Ujít. Vidíme se, zdanec.
1: Tak mě napadá, že Adam by si asi nejlépe rozuměl stoprakem Razgačil.
0: Zdanec.
1: Tak mě napadá, že Adam by si asi nejlépe rozuměl stoprakem Razgačilem. Ten tak. Tak mě napadá, že Adam by si asi nejlépe rozuměl stoprakem Razgačiolem, ten taky nejradši jezdí po předním. Adam by si asi nejlépe rozuměl stoprakem Razgačiolem, ten taky nejradši jezdí po předním. Adam bude jednou z mnoha nejlépe rozuměl stoprakem Razgačiolem, ten taky nejradši jezdí po předním. Adam bude jednou z stoprakem Razgačiolem, ten taky nejradši jezdí po předním. Adam bude jednou z mnoha osobností motosportu, ten taky nejradši jezdí po předním. Adam bude jednou z mnoha osobností motosportu, na které v Brně ten taky nejradši jezdí po předním. Adam bude jednou z mnoha osobností motosportu, na které v Brně jezdí po předním. Adam bude jednou z mnoha osobností motosportu, na které v Brně mezi 19. a bude jednou z mnoha osobností motosportu, na které v Brně mezi 19. a 21. červnem narazí. Mnoha osobností motosportu, na které v Brně mezi 19. a 21. červnem narazíte. Ale ať už to bude sportu, na které v Brně mezi 19. a 21. červnem narazíte. Ale ať už to bude vypad. V Brně mezi 19. a 21. červnem narazíte. Ale ať už to bude vypad. 19. a 21. červnem narazíte. Ale ať už to bude vypák cizinec Jouda z Horní a 21. červnem narazíte, ale ať už to bude vypák cizinec Jouda z Horní Dolní, nebo kdo s červnem narazíte, ale ať už to bude vypák cizinec Jouda z Horní Dolní, nebo kdo, ale ať už to bude vypák cizinec Jouda z Horní Dolní, nebo kdo přijede na splašené trubce, všichni si bude vypák cizinec Jouda z Horní Dolní, nebo kdo přijede na splašené trubce, všichni si do Brna cizinec Jouda z Horní Dolní, nebo kdo přijede na splašené trubce, všichni si do Brna pojedeme Jouda z Horní Dolní, nebo kdo přijede na splašené trubce, všichni si do Brna pojedeme užít Dolní, nebo kdo přijede na splašené trubce, všichni si do Brna pojedeme užít hlavně první přijede na splašené trubce, všichni si do Brna pojedeme užít hlavně první opravdu letní závod. Si do Brna pojedeme užít hlavně první opravdu letní závod. Pojedeme užít hlavně první opravdu letní závod sezóny MotoGP. Skválně. Kdo z vás si uvědomil první opravdu letní závod sezóny MotoGP? Skválně. Kdo z vás si uvědomil, že opravdu letní závod sezóny MotoGP skválně. Kdo z vás si uvědomil, že letní závod sezóny MotoGP skválně. Kdo z vás si uvědomil,

od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i od rána do večera.

0: Že zrovna ten víkend bude od sezóny MotoGP schválně. Kdo z vás si uvědomil, že zrovna ten víkend bude slunovrat?
1: V klidu.
0: GP schválně. Kdo z vás si uvědomil, že zrovna ten víkend bude slunovrat?
1: V klidu.
0: Mě to taky museli právě. Kdo z vás si uvědomil, že zrovna ten víkend bude slunovrat?
1: V klidu.
0: Mě to taky museli uvědomil, že zrovna ten víkend bude slunovrat?
1: V klidu.
0: Mě to taky museli prásknout.
2: Rock Radio.
0: Ten víkend bude slunovrat.
1: V klidu.
0: Mě to taky museli prásknout.
2: Rock Radio.
0: Bude slunovrat.
1: V klidu.
0: Mě to taky museli prásknout.
2: Rock Radio.
0: V klidu.
1: Mě to taky museli prásknout.
2: Rock Radio. Motokeci.
0: Mě to taky museli prásknout.
2: Rock Radio. Motokeci.
0: Prásknout.
2: Rock Radio. Motokeci. Rock Radio. Motokeci. Radio Motokeci. Motokeci.

0: DABu i FM nebo na rádia. V DABu i FM nebo na rádia.cz. V DABu i FM nebo na rádia.cz. DABu i FM nebo na rádia.cz. Rock M nebo na rádia.cz. Rock Radio. Na rádia.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio. Motokeci. Rock Radio. Motokeci Marcela Herbo. Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta. Radio. Motokeci Marcela Herbolta. Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Brněnská
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Brněnská motocyklová
0: keci Marcela Herbolta.
1: Brněnská motocyklová Grand Prix, to je kromě závodu
0: Marcela Herbolta.
1: Brněnská motocyklová Grand Prix, to je kromě závodu samotného také
0: Herbolta.
1: Brněnská motocyklová Grand Prix, to je kromě závodu samotného také místo s mimo Brněnská motocyklová Grand Prix, to je kromě závodu samotného také místo s mimořádným výskytem motocyklová Grand Prix, to je kromě závodu samotného také místo s mimořádným výskytem, to je kromě závodu samotného také místo s mimořádným výskytem špičkových závodů samotného také místo s mimořádným výskytem špičkových tuzemských motocyklových jezdců, to také místo s mimořádným výskytem špičkových tuzemských motocyklových jezdců s mimořádným výskytem špičkových tuzemských motocyklových jezdců ze všech možných disciplín, kde jinde potkáte mimořádným výskytem špičkových tuzemských motocyklových jezdců ze všech možných disciplín, kde jinde potkáte špičkových tuzemských motocyklových jezdců ze všech možných disciplín, kde jinde potkáte pohromadě motocyklových jezdců ze všech možných disciplín, kde jinde potkáte pohromadě kluky, co jezdí flat track plochou jezdců ze všech možných disciplín, kde jinde potkáte pohromadě kluky, co jezdí flat track plochou přírodu cross anebo všech možných disciplín, kde jinde potkáte pohromadě kluky, co jezdí flat track plochou přírodu cross anebo stunt train. Kde jinde potkáte pohromadě kluky, co jezdí flat track plochou přírodu cross anebo stunt potkáte pohromadě kluky, co jezdí flat track plochou přírodu cross anebo stunt riding. Jak si kráčí vedle kluky, co jezdí flat track plochou přírodu cross anebo stunt riding. Jak si kráčí vedle sebe flat track plochou přírodu cross anebo stunt riding. Jak si kráčí vedle sebe a probí přírodu cross anebo stunt riding. Jak si kráčí vedle sebe a probírají co a jak jedni anebo stunt riding. Jak si kráčí vedle sebe a probírají co a jak jedním z těch, kdo už se nemohou dočkat stunt riding. Jak si kráčí vedle sebe a probírají co a jak jedním z těch, kdo už se nemohou dočkat. Jak si kráčí vedle sebe a probírají co a jak jedním z těch, kdo už se nemohou dočkat brněnské velké vedle sebe a probírají co a jak jedním z těch, kdo už se nemohou dočkat brněnské velké ceny je i Adam Pešo. Zátelé, co a jak jedním z těch, kdo už se nemohou dočkat brněnské velké ceny je i Adam Pešo.
2: Zátelé, ahoj.
1: Z těch, kdo už se nemohou dočkat brněnské velké ceny je i Adam Pešo.
2: Zátelé, ahoj.
1: Nemohou dočkat brněnské velké ceny je i Adam Pešo.
2: Zátelé, ahoj, zdraví vás.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle... Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme... Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů i oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořadu a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně vosolenej Big Beat. Kukových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně vosol... Ostrý kytarovky. Pořádně vosolenej Big Beat. Orovky. Pořádně vosolenej Big Beat. Osvědčený klasický... Pořádně vosolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Pořádně vosolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický, elektrický oběd. Od 11. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11. Klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12. Podle vaší fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12. Podle vaší chuti. Elektrický oběd. Od 11 do 12. Podle vaší chuti. Rokrádecký oběd. Od 11 do 12. Podle vaší chuti. Rokrády. Rock od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muziky chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Na muzyka.

0: kapel, tak tam bych měl v poloviční velikosti, tady máme na podpisy od kapel, tak tam bych měl v poloviční velikosti, ne?
1: Jo,
0: tam
1: přesně.
0: Kapel, tak tam bych měl v poloviční velikosti, ne?
1: Jo,
0: tam
1: přesně.
0: Tak tam bych měl v poloviční velikosti, ne?
1: Jo, přesně. Měl... přesně tak.
0: V poloviční velikosti, ne?
1: Jo, přesně. Měl... přesně tak.
0: Měřítka. Dobře. V poloviční velikosti, ne?
1: Jo, přesně. Měl... přesně tak.
0: Měřítka. Dobře, hele, užijte si.
1: Jo, přesně. Měl... přesně tak.
0: Měřítka. Dobře, hele, užijte si vysí.
1: Přesně tak.
0: Měřítka. Dobře, hele, užijte si vysí.
1: Přesně tak.
0: Měřítka. Dobře, hele, užijte si vysílání, já už budu pomalu končit. Měřítka. Dobře, hele, užijte si vysílání, já už budu pomalu končit. Tak, dobře, hele, užijte se vysílání, já už budu pomalu končit. Takže za 20 hele, užijte se vysílání, já už budu pomalu končit. Takže za 20 minut posledních vám zahraju se vysílání, já už budu pomalu končit. Takže za 20 minut posledních vám zahraju Nickelback. Já už budu pomalu končit. Takže za 20 minut posledních vám zahraju Nickelback, Kente Mars anebo Škvor. Tak se mějte hezky a čau.
2: Atención!
0: Škvor, tak se mějte hezky a čau.
2: Atención!
0: Mějte hezky a čau.
2: Atención!
3: Jen jednou za rok se...
0: čau.
2: Atención!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jed...
2: Atención!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za...
2: Atención!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yes!
3: Rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yes!
3: Protančit celý říjen. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yes!
3: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku. Za rok máte šanci.
2: Yes!
3: Protančit celý říjnový víkend.
2: Yes!
3: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku. Sla Tropical.
2: Yes!
3: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku. Sla Tropical. Jedinečný taneční. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku. Sla Tropical. Jedinečný taneční. Říjnový víkend ve Španělsku. Sla Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí Sloné Andaly. Víkend ve Španělsku. Sla Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí Sloné Andaluzie. Sla Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí Sloné Andaluzie. Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí Sloné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři. Jedinečný taneční kurz v prostředí Sloné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nejlepší kurz v prostředí Sloné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekurs v prostředí Sloné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava Sloné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropicalzabavavevilekousekodmoře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz. Řekněte si a

0: A to byly Judas Priest a jejich Living After Midnight. A já už tady vít. A to byly Judas Priest a jejich Living After Midnight. A já už tady vítám Petra Vestu z Priest a jejich Living After Midnight. A já už tady vítám Petra ve studiu, čau, my jsme se Living After Midnight. A já už tady vítám Petra ve studiu, čau, my jsme se...
1: Nazdar.
0: A já už tady vítám Petra ve studiu, čau, my jsme se...
1: Nazdar.
0: A já už tady vítám Petra ve studiu, čau, my jsme se...
1: Nazdar.
0: Já už tě skoro neznám, jsem tě neviděl.
1: Tyjo, tak...
0: Ve studiu, čau, my jsme se...
1: Nazdar.
0: Já už tě skoro neznám, jsem tě neviděl.
1: Tyjo, taky už já už jsem vytil čo... Nazdar.
0: Já už tě skoro neznám, jsem tě neviděl.
1: Tyjo, taky už já už jsem vytil člověče vypražel. Nazdar.
0: Já už tě skoro neznám, jsem tě neviděl.
1: Tyjo, taky už já už jsem vytil člověče vypražel, pořád stejně, tak je to v
0: pohodě. Neznám, jsem tě neviděl.
1: Tyjo, taky už já už jsem vytil člověče vypražel, pořád stejně, tak je to v pohodě.
0: Viděl.
1: Tyjo, taky už já už jsem vytil člověče vypražel, pořád stejně, tak je to v pohodě.
0: Já tě tady na nástěnku pak nechám fotku.
1: Já už jsem vytil člověče vypražel, pořád stejně, tak je to v pohodě.
0: Já tě tady na nástěnku pak nechám fotku, ti tam nalepím.
1: Člověče vypražel, pořád stejně, tak je to v pohodě.
0: Já tě tady na nástěnku pak nechám fotku, ti tam nalepím.
1: Pořád stejně, tak je to v pohodě.
0: Já tě tady na nástěnku pak nechám fotku, ti tam nalepím.
1: V pohodě.
0: Já tě tady na nástěnku pak nechám fotku, ti tam nalepím.
1: Takže už vím, kam se nikdy nebudu koukat.
0: Přesně tak. Na nástěnku pak nechám fotku, ti tam nalepím.
1: Takže už vím, kam se nikdy nebudu koukat.
0: Přesně fotku, ti tam nalepím.
1: Takže už vím, kam se nikdy nebudu koukat.
0: Přesně tak. Hlavně se neotáčej.
1: Takže už vím, kam se nikdy nebudu koukat.
0: Přesně tak, hlavně se neotáčej.
1: Takže už vím, kam se nikdy nebudu koukat.
0: Přesně tak, hlavně se neotáčej.
1: Přesně tak, vím, kam se nikdy nebudu koukat.
0: Přesně tak, hlavně se neotáčej.
1: Přesně tak.
0: Jo, ono tam pak uvidíš to.
1: Nebudu koukat.
0: Přesně tak, hlavně se neotáčej.
1: Přesně tak.
0: Hlavně se neotáčej.
1: Přesně tak.
0: Jo, ono tam pak uvidíš to.
1: Přesně tak.
0: Jo, ono tam pak uvidíš to tlustý. Jeho plešatýho borca.
1: Ne. Přesně tak.
0: Jo, ono tam pak uvidíš toho tlustýho plešatýho borca.
1: Ne, to je v pohodě, ale přesně tak.
0: Jo, ono tam pak uvidíš toho tlustýho plešatýho borca.
1: Ne, to je v pohodě, ale já nevím, jestli bys ta fotka.
0: Jo, ono tam pak uvidíš toho tlustýho plešatýho borca.
1: Ne, to je v pohodě, ale já nevím, jestli bys ta
0: fotka. Uvidíš toho tlustýho plešatýho borca.
1: Ne, to je v pohodě, ale já nevím, jestli bys ta fotka na tu nástěnku vešla, člověče.
0: Plešatýho borca.
1: Ne, to je v pohodě, ale já nevím, jestli bys ta fotka na tu nástěnku vešla. Ne, to je v pohodě, ale já nevím, jestli bys ta fotka na tu nástěnku vešla, čověče.
0: Právě.
1: Ne, to je v pohodě, ale já nevím, jestli bys ta fotka na tu nástěnku vešla, čověče.
0: Právě.
1: Bysme... Ale já nevím, jestli bys ta fotka na tu nástěnku vešla, čověče.
0: Právě. Bysme museli...
1: Bys ta fotka na tu nástěnku vešla, čověče.
0: Právě. Bysme museli tady zrušit tu... To zrcadlo...
1: Vešla, čověče.
0: Právě. Bysme museli tady zrušit tu... To zrcadlo, co tady máme na podpisu. Právě. Bysme museli tady zrušit tu to zrcadlo, co tady máme na podpis. Bysme museli tady zrušit tu to zrcadlo, co tady máme na podpisy od kapel. Bysme museli tady zrušit tu to zrcadlo, co tady máme na podpisy od kapel. Tak tam bych měl tady zrušit tu to zrcadlo, co tady máme na podpisy od kapel. Tak tam bych měl v polovičku to zrcadlo, co tady máme na podpisy od

0: chytrou závislost.
1: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy, kolegové. Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů. Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvinářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
2: Vše, co potřebuji za cenu
1: 600 nových milionářů ročně. Olvin.
2: Vše, co potřebuji za cenu
1: milionářů ročně. Olvin.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to
1: Olvin.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 platí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka je řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco 30 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 0,3. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 0,70. Okurka 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 9,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 50. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl 75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí. Litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí. 59,90. Lidl, to se vyplatí. 90. Lidl, to se vyplatí. Rata. Lidl, to se vyplatí.
3: Rata ta da da ta trička rat.
2: To se vyplatí.
3: Rata ta da da ta trička rat ta ta da.
2: Vyplatí.
3: Rata ta da da ta trička rat ta ta da da ta
2: potisk potisk.
3: Rata ta da da ta trička rat ta ta da da ta
2: potisk potisk.
3: Rata ta da da ta trička rata ta da da ta
2: potisk potisk trička potisk trička
3: ta da da ta trička rata ta da da ta
2: potisk potisk trička potisk trička
3: trička rata ta da da ta
2: potisk potisk trička potisk trička bela
3: ta ta da da ta
2: potisk potisk trička potisk trička bela CZ.
4: Proležela se vám matrace? Vyberte
2: CZ.
4: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matrace. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matrace za hubičku CZ. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matrace za hubičku CZ. Vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matrace za hubičku CZ. Ty nepro... Vyberte si matrace z řady Premium od matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Nyní vyberte si matrace z řady Premium od matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Nyní z doprace z řady Premium od matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Od matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma za hubičku CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.

0: čtenáři. Milí čtenáři, ve starém... Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Bosku... Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovici... Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích... Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé čtenáři. Ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobré starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy. Pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tam
0: v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tam
0: opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
0: Mé příběhy.
1: A tava!
2: Přichází Vinetů.
1: A tava!
2: Přichází Vinetů.
1: A tava!
2: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní... Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na stříbrné tu a velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na stříbrném jezeře. Velkolepé divadelní představení pod širým nebem. Poklad na stříbrném jezeře. O letních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias
2: Vení.
0: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza. Páskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky.
0: Si vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více
0: vám. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací.
0: Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernov
0: alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernove.com
0: Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernove.městečko.cz. Vstupenky a více informací na www.westernove.městečko.cz. Informací na www.westernove.městečko.cz. www.westernove.městečko.cz nebo v síti Ticketportál. www.westernove.městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
3: Dobrý den, jmenuji
2: www.městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel
2: Čko.cz nebo v síti Ticketportál.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a
2: nebo v síti Ticketportál.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoérov.
2: Portál.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoérov. Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoérov. Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoérov.
4: Právě teď pořídíte skladové
3: vozy. Jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoérov.
4: Právě teď pořídíte
3: Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoérov.
4: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi
3: na nákup vozu do Autoérov.
4: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra
3: Autoérov.
4: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra. Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vaš za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 20.

0: 26. června. Nečekejte na akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autojarovce. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autojarovce. Dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Rock Radio.
0: Z.
1: Těšíme se na vás.
2: Rock Radio.
1: Těšíme se na vás.

0: Tropical. Jedinečný taneční Tropical.cz.
1: La Tropical.
0: La Tropical. Jedinečný taneční.
1: La Tropical.
0: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita Kal. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Kapacita kurzu je omezena. Kurzu je omezena.

od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM rok od rána do večera. V dabu i FM od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio radia.cz. Rock Radio .cz. Rock Radio .cz.

0: No jasně, všechno. I tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno. Tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma. I moje hra školy. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
1: Děkuju.
0: Jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
1: Děkuju.
0: Všechno u nás doma. I moje hračky.
1: Děkuju.
2: Vidíte nás v milionu podob. I každodenní maličkosti. Jsme pre.
3: Jsme energie tohoto města.
2: Kosti. Jsme pre.
3: Jsme

0: víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním. Čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Dárky s vlastním potiskem. Dárky s vlastním potiskem. Zažijte emoce za vlastním potiskem. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadtripujte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší z Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny ta Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale tak čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2000. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Jízdu ještě dnes na PED 2026.cz.
1: Těšíme se na
0: na PED 2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek
0: na PED 2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června
0: 2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před
0: 6.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
0: CZ.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
1: V pátek 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
1: V pátek 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
1: Června před OC Letňany.
2: Domanský.
3: Nejvyšší čas na
1: OC Letňany.
2: Domanský.
3: Nejvyšší
1: Letňany.
2: Domanský.
3: Nejvyšší čas navštívit
2: Ský.
3: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Čas navštívit slušný rokový stránky. www. rokovýradio.cz. Slušný rokový stránky. www. rokovýradio.cz. Všechový stránky. www. rokovýradio.cz. Všechno, co se do www. rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. Rokový rádio CZ. CZ.

0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagrstě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagrc. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz. Rychlé dodání. Vše pro bagr.cz. Nedodání. Vše pro bagr.cz.
1: Nemáš co na sebe?
0: Pro bagr.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do...
0: CZ.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nik... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušno na sebe. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop, tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop Rokrádia na www.rokovira dostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop Rokrádia na www.rokovira. Pořiď si slušný oblečení na e-shop Rokrádia na www.rokovira.cz. Slušný oblečení na e-shop Rokrádia na www.rokovira.cz. Na e-shop Rokrádia na www.rokovira.cz.
2: Hej vy.
1: Radio.cz.
2: Hej vy. Ano, vy. Na Bela byl. Hej vy. Ano, vy. Na Belabel.cz si můžete... Hej vy. Ano, vy. Na Belabel.cz si můžete potisknout... Ano, vy. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ty. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete CZ, si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinu oslavu, trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinu oslavu nebo legendkoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinu oslavu nebo legendární. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární team building, u nás to zvládnete. Výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární team building, u nás to zvládneme kvalitně. Rodinnou oslavu nebo legendární team building, u nás to zvládneme kvalitně. Oslavu nebo legendární team building, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Uhární team building, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. U nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc trička zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc trička a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dár nezapomeňte.

0: chceme ho pít. Chceme ho postavit vlastníma rukama. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrýma.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfix.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem.
1: Materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem.
1: A vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem.
1: Budovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
1: Domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
2: Jak vzniká elektřina?
0: Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme.
0: S rozumem. Budujte srdcem.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč.
0: Budujte srdcem.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč.
0: Srdcem.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a lišť. Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a lištší ohon.
3: V tom musí být
2: elektřina. Potřebujeme ebonitovou tyč a lištší ohon.
3: V tom musí být celá.
2: Potřebujeme ebonitovou tyč a lištší ohon.
3: V tom musí být celá liška.
2: Ebonitovou tyč a lištší ohon.
3: V tom musí být celá liška.
2: A lištší ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A taky že
2: ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A taky že je. Nabíjíme.
3: Musí být celá liška.
4: A taky že je. Nabíjíme koloběžku.
3: Celá liška.
4: A taky že je. Nabíjíme koloběžku. A taky že je. Nabíjíme koloběžku.
5: Mám je auto.
4: Je. Nabíjíme koloběžku.
5: Mám je auto.
4: I tramvíme koloběžku.
5: Mám je auto.
4: I tramvaje, co mě vozí.
5: Mám je auto.
4: I tramvaje, co mě vozí do školy.
5: Mám je auto.
4: I tramvaje, co mě vozí do školy.
5: No jasně,
4: auto.
5: I tramvaje, co mě vozí do.

0: Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítám.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítám.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Meziroční inflace dosáhla v dubnu 2,5%. Naopak ceny potravin se stabilizovaly. Meziroční inflace dosáhla v dubnu 2,5%. O kolik procent hodnoty klesly prodaly a dál významně přispívají ke snižování celkové inflace? Jako je bezprostřední ohrožení života nebo úplná ztráta soběstačnosti.

0: Soud zdůraznil tak přední ohrožení života nebo úplná ztráta soběstačnosti. Soud zdůraznil také nutnost nebo úplná ztráta soběstačnosti. Soud zdůraznil také nutnost individuálního a odborně podložené ztráta soběstačnosti. Soud zdůraznil také nutnost individuálního a odborně podloženého soběstačnosti. Soud zdůraznil také nutnost individuálního a odborně podloženého posouzení. Soud zdůraznil také nutnost individuálního a odborně podloženého posouzení každého uplatněného. Zdůraznil také nutnost individuálního a odborně podloženého posouzení každého uplatněného nároku. Nutnost individuálního a odborně podloženého posouzení každého uplatněného nároku. Individuálního a odborně podloženého posouzení každého uplatněného nároku. O osudu odborně podloženého posouzení každého uplatněného nároku. O osudu odborného posouzení každého uplatněného nároku. O osudu otáčivého hlediště v Českém Krumlově uplatněného nároku. O osudu otáčivého hlediště v Českém Krumlově je jasno do jeho nároku. O osudu otáčivého hlediště v Českém Krumlově je jasno do roku 2020. O osudu otáčivého hlediště v Českém Krumlově je jasno do roku 2029. Otáčivého hlediště v Českém Krumlově je jasno do roku 2029. Do té doby totiž v Českém Krumlově je jasno do roku 2029. Do té doby totiž zůstane v zámecké zahradě. Je jasno do roku 2029. Do té doby totiž zůstane v zámecké zahradě. Roku 2029. Do té doby totiž zůstane v zámecké zahradě. 2029. Do té doby totiž zůstane v zámecké zahradě. České Budějovice v zámecké zahradě. České Budějovice jako zřizovatel jeho Českého divadla se na prodloužení smlouvy o 3 radě. České Budějovice jako zřizovatel jeho Českého divadla se na prodloužení smlouvy o 3 jako zřizovatel jeho Českého divadla se na prodloužení smlouvy o 3 roky domluvili s Národním zřizovatel jeho Českého divadla se na prodloužení smlouvy o 3 roky domluvili s Národním památkovým divadla se na prodloužení smlouvy o 3 roky domluvili s Národním památkovým ústavem. Uprchlíci na prodloužení smlouvy o 3 roky domluvili s Národním památkovým ústavem. Uprchlí lemur Kata o 3 roky domluvili s Národním památkovým ústavem. Uprchlí lemur Kata je zpátky v domluvili s Národním památkovým ústavem. Uprchlí lemur Kata je zpátky v Ostravské zoo pod ním památkovým ústavem. Uprchlí lemur Kata je zpátky v Ostravské zoo po několika neúspěšných stavem. Uprchlý lemur Kata je zpátky v Ostravské zoo. Po několika neúspěšných výjezdech se ho včera uprchlý lemur Kata je zpátky v Ostravské zoo. Po několika neúspěšných výjezdech se ho lemur Kata je zpátky v Ostravské zoo. Po několika neúspěšných výjezdech se ho včera podařilo v Ostravské zoo. Po několika neúspěšných výjezdech se ho včera podařilo odchytit v soukromé zahradě nedaleko Ostravské zoo. Po několika neúspěšných výjezdech se ho včera podařilo odchytit v soukromé zahradě. Po několika neúspěšných výjezdech se ho včera podařilo odchytit v soukromé zahradě nedaleko areálu. V jejich výjezdech se ho včera podařilo odchytit v soukromé zahradě nedaleko areálu. Nahlásil ho majitel včera podařilo odchytit v soukromé zahradě nedaleko areálu. Nahlásil ho majitel pozemku s tím, že se krmí chytit v soukromé zahradě nedaleko areálu. Nahlásil ho majitel pozemku s tím, že se zahradě nedaleko areálu. Nahlásil ho majitel pozemku s tím, že se krmí na jednom ze stromů třešněmi a nedaleko areálu. Nahlásil ho majitel pozemku s tím, že se krmí na jednom ze stromů třešněmi a právě tam ho pracuje. Nahlásil ho majitel pozemku s tím, že se krmí na jednom ze stromů třešněmi a právě tam ho pracovníci zoo také pozemku s tím, že se krmí na jednom ze stromů třešněmi a právě tam ho pracovníci zoo také odchytli. Tolik zpráv se krmí na jednom ze stromů třešněmi a právě tam ho pracovníci zoo také odchytli. Tolik zpráv ze stromů třešněmi a právě tam ho pracovníci zoo také odchytli. Tolik zprávy. Hezké odpoledne.
1: Rok.
0: A právě tam ho pracovníci zoo také odchytli. Tolik zprávy. Hezké odpoledne. Právě tam ho pracovníci zoo také odchytli. Tolik zprávy. Hezké odpoledne.
1: Rok. Rádio. Počasí.
0: Nici zoo také odchytli. Tolik zprávy. Hezké odpoledne.
1: Rok rádio. Počasí.
0: Odchytli. Tolik zprávy. Hezké odpoledne.
1: Rok rádio. Počasí.
2: Pondělní.
0: Tolik zprávy. Hezké odpoledne.
1: Rok rádio. Počasí.
2: Pondělní. Pondělí bývá.
0: Hezké odpoledne.
1: Rok rádio. Počasí.
2: Pondělní. Pondělí bývá obvykle tak.
1: Rok rádio. Počasí.
2: Pondělní. Pondělí bývá obvykle takovým nejmíň oblíbeným.
1: Počasí.
2: Pondělní. Pondělí bývá obvykle takovým nejmíň oblíbeným dnem v týdnu, ale rozhodně to nemusí být. Pondělní. Pondělí bývá obvykle takovým nejmíň oblíbeným dnem v týdnu, ale rozhodně to nemusí. Pondělní. Pondělí bývá obvykle takovým nejmíň oblíbeným dnem v týdnu, ale rozhodně bývá obvykle takovým nejmíň oblíbeným dnem v týdnu, ale rozhodně to nemusí být případ dneška, aspoň co se takovým nejmíň oblíbeným dnem v týdnu, ale rozhodně to nemusí být případ dneška, aspoň co se počasí týče, protože máme kolem oblíbeným dnem v týdnu, ale rozhodně to nemusí být případ dneška, aspoň co se počasí týče, protože máme v týdnu, ale rozhodně to nemusí být případ dneška, aspoň co se počasí týče, protože máme

0: kolem 25 stupňů a nemusí být případ dneška, aspoň co se počasí týče, protože máme kolem 25 stupňů a třeba v Praze případ dneška, aspoň co se počasí týče, protože máme kolem 25 stupňů a třeba v Praze je docela pěkně, aspoň co se počasí týče, protože máme kolem 25 stupňů a třeba v Praze je docela pěkně slunečno, týče, protože máme kolem 25 stupňů a třeba v Praze je docela pěkně slunečno, jinak je tak jako máme kolem 25 stupňů a třeba v Praze je docela pěkně slunečno, jinak je tak jako polojasno až po stupňů a třeba v Praze je docela pěkně slunečno, jinak je tak jako polojasno až později odpoledne a večer začne. Třeba v Praze je docela pěkně slunečno, jinak je tak jako polojasno až později odpoledne a večer začne od západu v Čechách pěkně slunečno, jinak je tak jako polojasno až později odpoledne a večer začne od západu v Čechách přibývat. Jinak je tak jako polojasno až později odpoledne a večer začne od západu v Čechách přibývat oblačno až později odpoledne a večer začne od západu v Čechách přibývat oblačnosti. Každopádně ještě dneska s žádnýma odpoledne a večer začne od západu v Čechách přibývat oblačnosti. Každopádně ještě dneska s žádnýma přehánkama počítat nemusíme. Začne od západu v Čechách přibývat oblačnosti. Každopádně ještě dneska s žádnýma přehánkama počítat nemusíme. Přes noc bude asi v Čechách přibývat oblačnosti. Každopádně ještě dneska s žádnýma přehánkama počítat nemusíme. Přes noc bude asi 10 stupňů od oblačnosti. Každopádně ještě dneska s žádnýma přehánkama počítat nemusíme. Přes noc bude asi 10 stupňů a zítra si to trošku vykompenzujeme, protože rozhodně bude pršet v Čechách a na Moravě stupňů a zítra si to trošku vykompenzujeme, protože rozhodně bude pršet v Čechách a na Moravě dokonce hrozí nějaký bouřky. Na severozápadě Čech bude kolem 17,8 na Moravě dokonce hrozí nějaký bouřky. Na severozápadě Čech bude kolem 17,8 hrozí nějaký bouřky. Na severozápadě Čech bude kolem 17-18 stupňů, naopak na té Moravě, kde budou hrozí nějaký bouřky. Na severozápadě Čech bude kolem 17-18 stupňů, naopak na té Moravě, kde 23 až 25 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce,
0: stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Te diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná musk tovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Ní startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. To je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Dejte si pozor všichni, kdo jedete po D1, hlavně na 290.
1: Radio. Doprava.
2: Dejte si pozor všichni, kdo jedete po D1, hlavně na 294. kilo.
1: Doprava.
2: Dejte si pozor všichni, kdo jedete po D1, hlavně na 294. Dejte si pozor všichni, kdo jedete po D1, hlavně na 294. kilometru směrem na Polsko. Pozor všichni, kdo jedete po D1, hlavně na 294. kilometru směrem na Polsko. Jedete po D1, hlavně na 294. kilometru směrem na Polsko. Je tam totiž neprůjezdný pravý jízdní pruh, hlavně na 294. kilometru směrem na Polsko. Je tam totiž neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli plachtovému podběhu 94. kilometru směrem na Polsko. Je tam totiž neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli 54. kilometru směrem na Polsko. Je tam totiž neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli plachtovému podběhu s směrem na Polsko. Je tam totiž neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli plachtovému podběhu z kamionu, který se tam na vozovce směrem na Polsko. Je tam totiž neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli plachtovému podběhu z kamionu, který je tam totiž neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli plachtovému podběhu z kamionu, který se tam na vozovce válí. Takže pruh kvůli plachtovému podběhu z kamionu, který se tam na vozovce válí. Takže rozhodně sundejte nohu z plynu podběhu z kamionu, který se tam na vozovce válí. Takže rozhodně sundejte nohu z plynu, jestli to ještě někdo neodklidil. Který se tam na vozovce válí. Takže rozhodně sundejte nohu z plynu, jestli to ještě někdo neodklidil. Na silnici 108 se válí. Takže rozhodně sundejte nohu z plynu, jestli to ještě někdo neodklidil. Na silnici 108 rozhodně sundejte nohu z plynu, jestli to ještě někdo neodklidil. Na silnici 187 u Hrádku je zase rozlitá nafta, jestli to ještě někdo neodklidil. Na silnici 187 u Hrádku je zase rozlitá nafta, někdo neodklidil. Na silnici 187 u Hrádku je zase rozlitá nafta na vozovce. Tam jsou na silnici 187 u Hrádku je zase rozlitá nafta na vozovce. Tam jsou na silnici 187 u Hrádku je zase rozlitá nafta na vozovce. Tam jsou na místě akorát hasiči, takže možná nafta na vozovce. Tam jsou na místě akorát

0: hasiči, takže možná už tam dokonce i tady tou dobou bude odklizený. Tam jsou na místě akorát hasiči, takže možná už tam dokonce i tady tou dobou bude odklizený. Na D11 na 34. akorát hasiči, takže možná už tam dokonce i tady tou dobou bude odklizený. Na D11 na 34. kilometru slunce i tady tou dobou bude odklizený. Na D11 na 34. kilometru směrem z Prahy je zase bude odklizený. Na D11 na 34. kilometru směrem z Prahy je zase neprůjezdný pravý jízdní pruh. Na D11 na 34. kilometru směrem z Prahy je zase neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli srážce dvou osů. D11 na 34. kilometru směrem z Prahy je zase neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli srážce dvou osobáků. Na 34. kilometru směrem z Prahy je zase neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli srážce dvou osobáků. Pozor na to. Kilometru směrem z Prahy je zase neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli srážce dvou osobáků. Pozor na to. A v Praze ještě Prahy je zase neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli srážce dvou osobáků. Pozor na to. A v Praze ještě pravý jízdní pruh kvůli srážce dvou osobáků. Pozor na to. A v Praze ještě v ulici Cíglerová se srazil osobák s kvůli srážce dvou osobáků. Pozor na to. A v Praze ještě v ulici Cíglerová se srazil osobáků. Pozor na to. A v Praze ještě v ulici Cíglerová se srazil osobák s chodcem. A v Praze ještě v ulici Cíglerová se srazil osobák s chodcem. Tam je na místě akorát záchranka, tak radši sundej. V ulici Cíglerová se srazil osobák s chodcem. Tam je na místě akorát záchranka, tak radši se srazil osobák s chodcem. Tam je na místě akorát záchranka, tak radši sundejte nohu z plynu. Tak s chodcem. Tam je na místě akorát záchranka, tak radši sundejte nohu z plynu. Tam je na místě akorát záchranka, tak radši sundejte nohu z plynu.
1: Spolehlivé.
0: Akorát záchranka, tak radši sundejte nohu z plynu. Tak radši sundejte nohu z plynu.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc. Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až pa. Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki. Navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki C. Modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki CZ. 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki CZ. 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki CZ. Zárukou až 10 let. Více na Suzuki CZ. Více na Suzuki CZ. Více na Suzuki CZ. Suzuki CZ.
2: Rokový odpoledne právě začíná, doufám.
3: Radio, rokový odpoledne.
2: Pondělní rokový odpoledne právě začíná, doufám.
3: Rokový odpoledne.
2: Pondělní rokový odpoledne právě začíná, doufám, že jste si všichni užili víkend. Pondělní rokový odpoledne právě začíná, doufám, že jste si všichni užili víkend a úspěšně. Pondělní rokový odpoledne právě začíná, doufám, že jste si všichni užili víkend a úspěšně. Rokový odpoledne právě začíná, doufám, že jste si všichni užili víkend a úspěšně jste vstoupili do tohohle týdne a právě začíná, doufám, že jste si všichni užili víkend a úspěšně jste vstoupili do tohohle týdne a že máte možná první. Doufám, že jste si všichni užili víkend a úspěšně jste vstoupili do tohohle týdne a že máte možná první pracovní den. Všichni užili víkend a úspěšně jste vstoupili do tohohle týdne a že máte možná první pracovní den. Úspěšně jste vstoupili do tohohle týdne a že máte možná první pracovní den už za sebou a pokud ne, tak my vstoupili do tohohle týdne a že máte možná první pracovní den už za sebou a pokud ne, tak my jsme tady od toho, aby jsme vám týdne a že máte možná první pracovní den už za sebou a pokud ne, tak my jsme tady od toho, aby jsme vám zpříjemnili pracovní den už za sebou a pokud ne, tak my jsme tady od toho, aby jsme vám zpříjemnili ten konec té vaší a pokud ne, tak my jsme tady od toho, aby jsme vám zpříjemnili ten konec té vaší šichty.
0: Dáme si totiž dneska
2: pokud ne, tak my jsme tady od toho, aby jsme vám zpříjemnili ten konec té vaší šichty.
0: Dáme si totiž dneska
2: od toho, aby jsme vám zpříjemnili ten konec té vaší šichty.
0: Dáme si totiž dneska vy co posloucháte
2: zpříjemnili ten konec té vaší šichty.
0: Dáme si totiž dneska vy co posloucháte

0: Posloucháte Rokový odpoledne častěji.
1: Konec té vaší šichty.
0: Dáme si totiž dneska, vy co posloucháte Rokový odpoledne častěji, tak víte, co tady vždycky. Dáme si totiž dneska, vy co posloucháte Rokový odpoledne častěji, tak víte, co tady vždycky přes týden děje. Totiž dneska, vy co posloucháte Rokový odpoledne častěji, tak víte, co tady vždycky přes týden děje a minulej týden. Vy co posloucháte Rokový odpoledne častěji, tak víte, co tady vždycky přes týden děje a minulej týden se to nedělo. Rokový odpoledne častěji, tak víte, co tady vždycky přes týden děje a minulej týden se to nedělo. Odpoledne častěji, tak víte, co tady vždycky přes týden děje a minulej týden se to nedělo. A teď se to dít, co tady vždycky přes týden děje a minulej týden se to nedělo. A teď se to dít bude, takže týden se to nedělo. A teď se to dít bude, takže se na to zase těšíme, až bude to zase bude nedělo. A teď se to dít bude, takže se na to zase těšíme, až bude teď se to dít bude, takže se na to zase těšíme, až bude to zase bude, takže se na to zase těšíme, až bude to zase budeme odpoňit do pátku.
1: To. Tak tajemný, to je neskutečný. Ale víš co, možná něco bychom prozradit mohli, a to sice jakou si.
2: To je neskutečný.
1: Ale víš co, možná něco bychom prozradit mohli, a to sice jakou si zahrajem muziku. Ale víš co, možná něco bychom prozradit mohli, a to sice jakou si zahrajem muziku.
0: Já s tebou souhlasím, čekaj na.
1: Víš co, možná něco bychom prozradit mohli, a to sice jakou si zahrajem muziku.
0: Já s tebou souhlasím, čekaj.
1: Co bychom prozradit mohli, a to sice jakou si zahrajem muziku.
0: Já s tebou souhlasím, čekaj na Twisted Sister, taky bas
1: jsme prozradit mohli, a to sice jakou si zahrajem muziku.
0: Já s tebou souhlasím, čekaj na Twisted Sister.
1: A to sice jakou si zahrajem muziku.
0: Já s tebou souhlasím, čekaj nás Twisted Sister, taky bastardi.
1: Si zahrajem muziku.
0: Já s tebou souhlasím, čekaj nás Twisted Sister, taky bastardi a jejich. S tebou souhlasím, čekaj nás Twisted Sister, taky bastardi a jejich jenom pocit. Byli talent. Čekaj nás Twisted Sister, taky bastardi a jejich jenom pocit. Byli talent a surrender, ale tady to rokují od Sister, taky bastardi a jejich jenom pocit. Byli talent a surrender, ale tady to rokují od a jejich jenom pocit. Byli talent a surrender, ale tady to rokují odpoledne nám začne Marilyn jenom pocit. Byli talent a surrender, ale tady to rokují odpoledne nám začne Marilyn Manson a pocit. Byli talent a surrender, ale tady to rokují odpoledne nám začne Marilyn Manson a sweet dreams. Byli talent a surrender, ale tady to rokují odpoledne nám začne Marilyn Manson a sweet dreams. A surrender, ale tady to rokují odpoledne nám začne Marilyn Manson a sweet dreams. They are made of this. Let's go. Rokují odpoledne nám začne Marilyn Manson a sweet dreams. They are made of this. Let's go. We dreams, they are made of this. Let's go. This, let's go.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: zní patřit právě týhletý kapele, ale ještě tam bude taky pražská punková záležitost jménem SPS, no a taky Doktor PP, samý zkratky, ale rozhodně to nebude krátky, bude to naopak SPS, no a taky Doktor PP, samý zkratky, ale rozhodně to nebude krátky, bude to naopak taky Doktor PP, samý zkratky, ale rozhodně to nebude krátky, bude to naopak do PP, samý zkratky, ale rozhodně to nebude krátky.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na palenici společné?

0: Twisted Sister a jejich Twisted Sister a jejich Leader. Twisted Sister a jejich Leader. Twisted Sister a jejich Leader of the Pack právě teďka. Twisted Sister a jejich Leader of the Pack právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. Twisted Sister a jejich Leader of the Pack právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. Twisted Sister a jejich Leader of the Pack právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. Hele Kubo, myslíš, že Twisted a jejich Leader of the Pack právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. Hele Kubo, myslíš, že Twisted Sister jako je jedna The Pack právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. Hele Kubo, myslíš, že Twisted Sister dojíždí na Rock Rádiu. Hele Kubo, myslíš, že Twisted Sister jako je jedna z takových prostě na Rock Rádiu. Hele Kubo, myslíš, že Twisted Sister jako je jedna z takových, prostě jako, že to bude jedna ze tří sester. Hele Kubo, myslíš, že Twisted Sister jako je jedna z takových, prostě jako, že to bude jedna ze tří sester, taková. Twisted Sister jako je jedna z takových, prostě jako, že to bude jedna ze tří sester, taková ta prostě trošičku šílená. Jako je jedna z takových, prostě jako, že to bude jedna ze tří sester, taková ta prostě trošičku šílená. Prostě jako, že to bude jedna ze tří sester, taková ta prostě trošičku šílená.
1: Ty bláho, a myslíš,
0: to bude jedna ze tří sester, taková ta prostě trošičku šílená.
1: Ty bláho, a myslíš, to je vlastní
0: sester, taková ta prostě trošičku šílená.
1: Ty bláho, a myslíš, to je vlastně možný, vej?
0: To možná mohlo být taková ta prostě trošičku šílená.
1: Ty bláho, a myslíš, to je vlastně možný, vej?
0: To možná mohlo být, ne?
1: To je klidně možný.
0: Šílená?
1: Ty bláho, a myslíš, to je vlastně možný, vej?
0: To možná mohlo být, ne?
1: To je klidně možný, ale víš, myslíš, to je vlastně možný, vej?
0: To možná mohlo být, ne?
1: To je klidně možný, ale víš, možný, vej?
0: To možná mohlo být, ne?
1: To je klidně možný, ale víš co, pojďme se jich zeptat.
0: Možná mohlo být, ne?
1: To je klidně možný, ale víš co, pojďme se jich zeptat třeba 20. To je klidně možný, ale víš co, pojďme se jich zeptat třeba 20. v Plzni.
0: Oni tam totiž hrajou v ní, ale víš co, pojďme se jich zeptat třeba 20. v Plzni. Přesně tak.
1: Přesně tak. Sobota 20.
0: I vy sami, protože my tady máme zase dva lístky pro vás připravený.
1: Přesně tak. Sobota 20. června bude v...
0: My tady máme zase dva lístky pro vás připravený.
1: Přesně tak. Sobota 20. června bude...
0: Zase dva lístky pro vás připravený.
1: Přesně tak. Sobota 20. června bude v amfiteátru v Plzni...
0: Připravený.
1: Přesně tak. Sobota 20. června bude v amfiteátru v Plzni patřit právě... Přesně tak. Sobota 20. června bude v amfiteátru v Plzni patřit právě týhletý... Sobota 20. června bude v amfiteátru v Plzni patřit právě týhletý kapele, ale ještě tam bude taky června bude v amfiteátru v Plzni patřit právě týhletý kapele, ale ještě v amfiteátru v Plzni patřit právě týhletý kapele, ale ještě tam bude tak teatru v Plzni.

0: Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu... Ne? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu... Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek... Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek... Boxer nabízí prostor a... už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek... Boxer nabízí prostor a variabilitu... Přesto na paletu, štafle nebo spoustu zásilek... Boxer nabízí prostor a variabilitu... Přesně pro vaši práfle nebo spoustu zásilek... Boxer nabízí prostor a variabilitu... Přesně pro vaši práci. A teď na zásilek... Boxer nabízí prostor a variabilitu... Přesně pro vaši práci. A teď navíc se záruk Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se záruk prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km se zárukou na 5 let nebo 200 000 km. Peugeot Boxer na 5 let nebo 200 000 km. Peugeot Boxer, spolehlivý parťák 1000 km. Peugeot Boxer, spolehlivý parťák už od 400 dnů. Peugeot Boxer, spolehlivý parťák už od 499 tisíc. Boxer, spolehlivý parťák už od 499 tisíc. Bezpolehlivý parťák už od 499 tisíc bez DPH. Parťák už od 499 tisíc bez DPH.
1: Vítejte
0: 499 tisíc bez DPH.
1: Vítejte v kempu
0: 99 tisíc bez DPH.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je
0: 8 tisíc bez DPH.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 860
0: DPH.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867 sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867 sektor G. Kempu, vaše místo je 867 sektor G. Místo je 867 sektor G. 67 sektor G. Sektor G.

0: Zase všude tolik vody.
1: Tohle nevyvětrám.
0: Zase všude tolik vody.
1: A to je putram.
0: Zase všude tolik vody.
1: A to je...
0: Zase všude tolik vody.
1: A to je puch.
0: Zase všude tolik vody.
1: A to je puch.
2: Jak odvětrat zápachy.
1: A to je puch.
2: Jak odvětrat zápach vlhko.
1: A to je puch.
2: Jak odvětrat zápach vlhkost a špatný vzduch.
1: A to je puch.
2: Jak odvětrat zápach vlhkost a špatný
1: vzduch.
2: Jak odvětrat zápach vlhkost a špatný vzduch. Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory. Zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Světit a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Světit rání na jednom místě. Vám pomůžeme na ventilatory.cz. Světit rání na jednom místě.
3: Ventilátory.
2: Na ventilatory.cz. Světit rání na jednom místě.
3: Ventilátory.cz.
2: Světit rání na jednom místě.
3: Ventilátory.cz.
2: Světit rání na jednom místě.
3: Ventilátory.cz.
2: Rání na jednom místě.
3: Ventilátory.cz.
4: Na velikosti.
3: Ventilátory.cz.
4: Na velikosti. Záleží.
3: .cz.
4: Na velikosti.
3: Z.
4: Na velikosti záleží, proto je šířka. Na velikosti záleží, proto je šířka našeho sortimentu opravdu. Na velikosti záleží, proto je šířka našeho sortimentu opravdu velikosti záleží, proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy CZ záleží, proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy CZ, proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy CZ, našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy CZ, 20 000 položek pro vašiká. E-kondomy CZ, 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Aktuální zpráva. Hazard.
4: Domy CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Aktuální.
4: 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Aktuální zpráva.
4: Hazard. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her.
4: Lásku skladem a diskrétně.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit.
4: A diskrétně.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí
5: v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře
5: účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře
5: mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Na hazardní hře může vzniknout závislost. Může vzniknout závislost.
7: Dvěstě tisíc měsíčně na celých 20 let. 200 000 měsíčně na celých 20 let. To je extralenta. 200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extralenta. Šanci vyhrát měsíčně na celých 20 let? To je extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrt celých 20 let? To je extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek let? To je extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. To je extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Zkusíte to? Hrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra

0: renta od Olvinu. Zkusíte to? Jde pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to? Tak. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to? Renta od Olvinu. Zkusíte to? Olvinu. Zkusíte to?
1: 每一件漂亮的T恤条纹多多，每一件漂亮的T恤条纹多多品，每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证，只需要您的漂亮的T恤条纹多多品质保证，只需要您的漂亮的T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人信息条纹多多品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Já se oblíkám bez potisku. Já se oblíkám bez potisku.
3: Jak to má motor?
2: Bez potisku CZ.
3: Jak to?
2: Bez potisku CZ.
3: Jak to má motora kola?
2: Bez potisku CZ.
3: Jak to má motora kola? Dřív či později s
2: Z.
3: Jak to má motora kola? Dřív či později s tím budou problémy. Jak to má motora kola? Dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě před... Jak to má motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta.
4: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řídí nebo dodávku, u nás je

to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si... U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz / kariéra. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz / kariéra. Svých řidičů váží. Spedit.cz / kariéra. Váží. Spedit.cz / kariéra. Český. Spedit.cz / kariéra. Český Goodwill.cz / kariéra. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje kariéra. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Zna oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Zna české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čeká podnikatele a firmy, kterých si lidé váží? Znáte takovou firmu? Tak na co čmy, kterých si lidé váží? Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíte. Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát. Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. A navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Od třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.český. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Neváží. www.českygoodwill.cz. www.českygoodwill.cz. Také máte rádi klasik. Český Goodwill.cz. Také máte rádi klasik.cz. Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl. Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl. Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfort. Klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu. Zatně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do ní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodlou. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážit. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážit. Vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. A že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek.

0: Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Smažák.
1: Kempovat může. Kempovat můžeš i. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kemp. Kempovat můžeš i jinak. Zkus. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez kemp můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu CZ. Tak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu CZ. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu CZ. Kempu. www. Bez kempu CZ.
2: Tak.
1: www. Bez kempu CZ.
2: Tak.
1: Bez kempu CZ.
2: Tak tohle nevyvětrám. Tak tohle nevyvětrám. Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik.
2: Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
2: Tak tohle nevyvětrám.

0: akční modely Škoda Classic, váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás. Prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás. Zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás. Modely Škoda Classic, jednoduše pro vás. Škoda Classic, jednoduše pro vás. Vše pro vás.
1: Na vaši návštěvu se ti... Na vaši návštěvu... Na vaši návštěvu se těší Autobrank. Na vaši návštěvu se těší Auto... Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný... Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. V vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze. Těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Branka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www. Autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www. Autobranka.cz. Prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www. Autobranka.cz. Škoda v Praze a v Náchodě. www. Autobranka.cz. A v Náchodě. www. Autobranka.cz. www. Autobranka.cz.
2: Rock Radio.
1: www. Autobranka.cz.
2: Rock Radio.
1: Autobranka.cz.

DABu i FM nebo na rád. V DABu i FM nebo na rádia. V DABu i FM nebo na rádia. V DABu i FM nebo na rádia.cz. V DABu i FM nebo na rádia.cz. Rok DABu i FM nebo na rádia.cz. M nebo na rádia.cz.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.
1: Každý máme svůj čas.
0: Rock Radio.
1: Každý máme svůj čas.
0: Rock Radio.
1: Každý máme svůj čas. Přesně.
0: Rock Radio.
1: Každý máme svůj čas. Přesně vyměřený.
0: Rock Radio.

Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Slušnej rock je slušná muzika. Rock Rádio. Slušnej rock pro pamětníky. Slušná muzika. Rock Rádio. Slušnej rock pro pamětníky. Rock Rádio. Slušnej rock pro pamětníky. Rock Rádio. Slušnej rock pro pamětníky. Slušnej rock pro pamětníky. Pro pamětníky.

Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rockovej večer. Rock Radio. Rockovej. Rock Radio. Rockovej večer. Máte za Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzárnej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nerv. Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krev vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je ho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rockovej večer na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rockovej večer od pondělí do pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rockovej večer od pondělí do pátku úderem a zvýšený krevní tlak, to je rockovej večer od pondělí do pátku úderem osmý krevní tlak, to je rockovej večer od pondělí do pátku úderem osmý na rokra. To je rockovej večer od pondělí do pátku úderem osmý na rockovej večer od pondělí do pátku úderem osmý na Rock Rádiu. Rock Rádiu od pondělí do pátku úderem osmý na Rock Rádiu. Rock pondělí do pátku úderem osmý na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock pátku úderem osmý na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušným osmý na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: No jasně, vlastně. Samozřejmě, tak já jsem to poslouchal vlastně v záležitost.
1: Tady když... na Rock Rádiu poměrně známá.
0: No jasně,
1: vlastně.
0: Samozřejmě, tak já jsem to poslouchal vlastně.
1: Na Rock Rádiu poměrně známá.
0: No jasně,
1: vlastně.
0: Samozřejmě, tak já jsem to poslouchal vlastně na Gimplu, ty bláho, a už je to docela dlouho.
1: Mě známá.
0: No jasně,
1: vlastně.
0: Samozřejmě, tak já jsem to poslouchal vlastně na Gimplu, ty bláho, a už je to docela dlouho. Ale jasně, samozřejmě, tak já jsem to poslouchal vlastně na Gimplu, ty bláho, a už je to docela dlouho, ale teď jsme se dozvěděli, že vlastně tak já jsem to poslouchal vlastně na Gimplu, ty bláho, a už je to docela dlouho, ale teď vlastně na Gimplu, ty bláho, a už je to docela dlouho, ale teď jsme se dozvěděli, že vlastně budou příští týden na Gimplu, ty bláho, a už je to docela dlouho, ale teď jsme se dozvěděli, že vlastně budou příští týden hrát v Praze.
1: Je to tak.
0: A už je to docela dlouho, ale teď jsme se dozvěděli, že vlastně budou příští týden hrát v Praze.
1: Je to tak, on totiž
0: ale teď jsme se dozvěděli, že vlastně budou příští týden hrát v Praze.
1: Je to tak, on totiž
0: jsme se dozvěděli, že vlastně budou příští týden hrát v Praze.
1: Je to tak, on totiž příští týden je rokáč.
0: Vlastně budou příští týden hrát v Praze.
1: Je to tak, on totiž příští týden je rokáč, samozřejmě to víme.
0: Příští týden hrát v Praze.
1: Je to tak, on totiž příští týden je rokáč, samozřejmě to víme, ale
0: hrát v Praze.
1: Je to tak, on totiž příští týden je rokáč, samozřejmě to víme, ale nějaký kapely. Je to tak, on totiž příští týden je rokáč, samozřejmě to víme, ale nějaký kapely prostě asi příští týden je rokáč, samozřejmě to víme, ale nějaký kapely prostě asi očividně ten je rokáč, samozřejmě to víme, ale nějaký kapely prostě asi očividně třeba nemohli, samozřejmě to víme, ale nějaký kapely prostě asi očividně třeba nemohli zrovna v ty momenty, víme, ale nějaký kapely prostě asi očividně třeba nemohli zrovna v ty momenty, no takže, ale nějaký kapely prostě asi očividně třeba nemohli zrovna v ty momenty, no takže nějaký kapely prostě asi očividně třeba nemohli zrovna v ty momenty, no takže oni udělali takovou after, asi očividně třeba nemohli zrovna v ty momenty, no takže oni udělali takovou after party, řekněme, která se bude dít v Lucerna, nemohli zrovna v ty momenty, no takže oni udělali takovou after party, řekněme, která se bude dít v ty momenty, no takže oni udělali takovou after party, řekněme, která se bude dít v Lucerna Music Baru, no takže oni udělali takovou after party, řekněme, která se bude dít v Lucerna Music Baru, oni udělali takovou after party, řekněme, která se bude dít v Lucerna Music Baru právě tady v Praze a after party, řekněme, která se bude dít v Lucerna Music Baru právě tady v Praze a POD tam právě party, řekněme, která se bude dít v Lucerna Music Baru právě tady v Praze a POD tam právě budou přijedí v Lucerna Music Baru právě tady v Praze a POD tam právě budou příští týden 16. hrát baru právě tady v Praze a POD tam právě budou příští týden 16. hrát právě tady v Praze a POD tam právě budou příští týden 16. hrát vlastně za 8 dní.
0: Jo, já bych tomu řekl
1: a POD tam právě budou příští týden 16. hrát vlastně za 8 dní.
0: Jo, já bych tomu řekl vlastně tak
1: POD tam právě budou příští týden 16. hrát vlastně za 8 dní.
0: Jo, já bych tomu řekl vlastně taková velká
1: budou příští týden 16. hrát vlastně za 8 dní.
0: Jo, já bych tomu řekl vlastně taková velká, nevím, stálice numet
1: 16. hrát vlastně za 8 dní.
0: Jo, já bych tomu řekl vlastně taková velká, nevím, stálice numetalu americký
1: vlastně za 8 dní.
0: Jo, já bych tomu řekl vlastně taková velká, nevím, stálice numetalu amerického, já jsem hrozně poslouchal. Jo, já bych tomu řekl vlastně taková velká, nevím, stálice numetalu amerického, já jsem hrozně poslouchal právě POD. Bych tomu řekl vlastně taková velká, nevím, stálice numetalu amerického, já jsem hrozně poslouchal právě POD, Linkin Park, nevím, stálice numetalu amerického, já jsem hrozně poslouchal právě POD, Linkin Park, nevím, stálice numetalu amerického, já jsem hrozně poslouchal právě POD, Linkin Park, Korny a takovýhle věci, talu amerického, já jsem hrozně poslouchal právě POD, Linkin Park, Korny a takovýhle věci, no takže určitě jsem hrozně poslouchal právě POD, Linkin Park, Korny a takovýhle věci, no takže určitě, kdo to máte právě POD, Linkin Park, Korny a takovýhle věci, no takže určitě, kdo to máte Linkin Park, Korny a takovýhle věci, no takže určitě, kdo to máte stejně, tak vyražte 16. dolů, Korny a takovýhle věci, no takže určitě, kdo to máte stejně, tak Korny a takovýhle věci, no takže určitě, kdo to máte stejně, tak vyražte 16. do Lucerny. A nebo právě se, no takže určitě, kdo to máte stejně, tak vyražte 16. do Lucerny. A nebo právě 17. června hned den, určitě, kdo to máte stejně, tak vyražte 16. do Lucerny. A nebo právě 17. června hned den potom, vyražte stejně, tak vyražte 16. do Lucerny. A nebo právě 17. června hned den potom v brněnském 16. do Lucerny. A nebo právě 17. června hned den potom v brněnském klubu Fléda, abyste neříkali, že na Brny. A nebo právě 17. června hned den potom v brněnském klubu Fléda, abyste neříkali, že na Brno.

0: Deep Purple a jejich Smoke on the Water. Deep Purple a jejich Smoke on the Water. Deep Purple a jejich Smoke on the Water. Právě teďka v 15:30. Deep Purple a jejich Smoke on the Water. Právě teďka v 15:30. Deep Purple a jejich Smoke on the Water. Právě teďka v 15:30 dojíždí na Rock Rádiu. Deep Smoke on the Water. Právě teďka v 15:30 dojíždí na Rock Rádiu. Deep Purple už the Water. Právě teďka v 15:30 dojíždí na Rock Rádiu. Deep Purple už přes 50 let stará. Teďka v 15:30 dojíždí na Rock Rádiu. Deep Purple už přes 50 let stará pecka. Věřil bys tomu? 15:30 dojíždí na Rock Rádiu. Deep Purple už přes 50 let stará pecka, věřil bys tomu?
1: Tom, já...
0: Dojíždí na Rock Rádiu. Ty brďo, už přes 50 let stará pecka, věřil bys tomu?
1: Tom,
0: ty brďo, už přes 50 let stará pecka, věřil bys tomu?
1: Tom, já nevím, jako když mi...
0: Přes 50 let stará pecka, věřil bys tomu?
1: Tom, já nevím, jako když mi řekneš 50 let stará pecka, tak si...
0: Let stará pecka, věřil bys tomu?
1: Tom, já nevím, jako když mi řekneš 50 let stará pecka, tak si představím malou...
0: Věřil bys tomu?
1: Tom, já nevím, jako když mi řekneš 50 let stará pecka, tak si představím malou noční... Tom, já nevím, jako když mi řekneš 50 let stará pecka, tak si představím malou noční hudbu třeba, víš?
0: No.
1: Nevím, jako když mi řekneš 50 let stará pecka, tak si představím malou noční hudbu třeba, víš?
0: No.
1: Jakože prostě něco takového.
0: Řekneš 50 let stará pecka, tak si představím malou noční hudbu třeba, víš? Jakože prostě něco takového.
1: Stará pecka, tak si představím malou noční hudbu třeba, víš? Jakože prostě něco takového.
0: Že tak.
1: Představím malou noční hudbu třeba, víš? Jakože prostě něco takového.
0: Tak, nebo prostě
1: malou noční hudbu třeba, víš,
0: no.
1: Jakože prostě něco takového,
0: že se tak, nebo prostě Glenna Millera, víš,
1: hudbu třeba, víš,
0: no.
1: Jakože prostě něco takového,
0: že se tak, nebo prostě Glenna Millera, víš,
1: no, no, no, no.
0: Že prostě něco takového,
1: že se tak,
0: nebo prostě Glenna Millera, víš,
1: no, no, no, no, prostě něco takového,
0: že se tak, nebo prostě Glenna Millera, víš,
1: no, no, no, prostě tyhle ty věci,
0: že se tak, nebo prostě Glenna Millera, víš, no,
1: no, no, prostě tyhle ty věci, ale ne, prostě Deep Purple jako
0: tak. Nebo prostě Glenna Millera, víš,
1: no, no, no, no, prostě tyhle ty věci, ale ne, prostě Deep Purple.
0: Nebo prostě Glenna Millera, víš,
1: no, no, no, no, prostě tyhle ty věci, ale ne, prostě Deep Purple, jak to, jak je možný, že ten čas takhle letí.
0: Millera, víš, no,
1: no, no, prostě tyhle ty věci, ale ne, prostě Deep Purple, jak to, jak je možný, že ten čas takhle letí. A prostě tyhle ty věci, ale ne, prostě Deep Purple, jak to, jak je možný, že ten čas takhle letí. A já jsem si teďka všimnul. Ty věci, ale ne, prostě Deep Purple, jak to, jak je možný, že ten čas takhle letí. A já jsem si teďka všimnul, že čase Deep Purple, jak to, jak je možný, že ten čas takhle letí. A já jsem si teďka všimnul, jak to, jak je možný, že ten čas takhle letí. A já jsem si teďka všimnul, že čas letí vlastně ještě rychlejš, než jsem si je možný, že ten čas takhle letí. A já jsem si teďka všimnul, že čas letí vlastně ještě rychlejš, než jsem čas takhle letí. A já jsem si teďka všimnul, že čas letí vlastně ještě rychlejš, než jsem si myslel, protože já jsem si teďka všimnul, že čas letí vlastně ještě rychlejš, než jsem si myslel, protože všimnul, že čas letí vlastně ještě rychlejš, než jsem si myslel, protože já jsem vlastně poslouchal kapelu POS. Čas letí vlastně ještě rychlejš, než jsem si myslel, protože já jsem vlastně poslouchal kapelu POD ještě rychlejš, než jsem si myslel, protože já jsem vlastně poslouchal kapelu POD,
0: no,
1: což je taková nu metal, protože já jsem vlastně poslouchal kapelu POD,
0: no,
1: což je, já jsem vlastně poslouchal kapelu POD,
0: no,
1: což je taková nu metalová americká záležitost. Vlastně poslouchal kapelu POD,
0: no,
1: což je taková nu metalová americká záležitost. Poslouchal kapelu POD,
0: no,
1: což je taková numetalová americká záležitost.
0: Tady na
1: kapelu POD,
0: no,
1: což je taková numetalová americká záležitost.
0: Tady na Rock Rádiu poměrně znám. No,
1: což je taková numetalová americká záležitost.
0: Tady na Rock Rádiu poměrně znám.
1: No jasně,
0: vlastně.
1: Samozřejmě, tak já jsem to taková numetalová americká záležitost.
0: Tady na Rock Rádiu poměrně znám.
1: No jasně,
0: vlastně.
1: Samozřejmě, americká záležitost.
0: Tady na Rock Rádiu poměrně znám.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodává firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ty dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý Praha Běchovice. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý Praha Běchovice. Brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý Praha Běchovice. Prodáváme i montujeme. Ploty dobrý Praha Běchovice. Ploty dobrý CZ. Ploty dobrýme. Ploty dobrý Praha Běchovice. Ploty dobrý CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý Praha Běchovice. Ploty dobrý CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Páchnout
0: a Běchovice. Ploty dobrý CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Páchnoucí klimat.
0: Ploty dobrý CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Páchnoucí klimat
0: CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě.
0: V autě čty dobrý, všechno dobrý.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě.
0: V autě 40 stupňů, všechno dobrý.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě.
0: V autě 40 stupňů.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě.
0: V autě 40 stupňů.
1: To nechcete.
0: Jezděte.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě.
0: V autě 40 stupňů.
1: To nechcete.
0: Jezděte
1: po zimě.
0: V autě 40 stupňů.
1: To nechcete.
0: Jezděte v létě s chladnou. V autě 40 stupňů.
1: To nechcete.
0: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách. 40 stupňů.
1: To nechcete.
0: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách. Zachovejte ledovou.
1: To nechcete.
0: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Smcete.
0: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Smzděte
0: v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Expo. S chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express. Hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express.
0: Zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express.
0: Ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis. Jsme tu pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací.
0: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce. Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
0: Najde.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
0: Najde.
1: Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
0: Najdete nás v garážích.
1: S klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
0: Najdete nás v garážích obchodního.
1: Klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra.
1: Vodíkové detekce netěsností.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si na netěsnosti.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím. Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý sys v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý sys obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás tra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý systém vyladíme.
1: Te si nakoupit.
0: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme. A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klidím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klidem vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz. Ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz. Tě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz. No. Ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz.
2: Nové vydání.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz.
2: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí. Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trump. Vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpist. Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér.

0: Petr Macinka. Pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Petr Macinka.
1: Více informací najdete na webu Metro.
2: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro.
1: Polezličín.
2: Máte

0: vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každý vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze prostní. Žádné dlouhé čekání ani na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.pracekurira.cz. Registrujte se na www.pracekurira.cz. One by Allegro. Vše, co www.pracekurira.cz. One by Allegro. Vše, co www.pracekurira.cz. One by Allegro. Vše, co kurira.cz. One by Allegro.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se
0: One by Allegro.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: One by Allegro.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní říše. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99 platí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90. Kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90 a prosát za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90 a prosecco gram. Salátová okurka 1 kus za 9,90 a prosecco Treviso 0,7. Salátová okurka 1 kus za 9,90 a prosecco Treviso 0,75 1 kus za 9,90 a prosecco Treviso 0,75 litru za 50 za 9,90 a prosecco Treviso 0,75 litru za 50 a prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90 a prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90 Lí Treviso 0,75 litru za 59,90 Lidl 0,75 litru za 59,90 Lidl to se vyplatí a 5 litru za 59,90 Lidl to se vyplatí za 59,90 Lidl to se vyplatí 9,90 Lidl to se vyplatí
2: odplouvám kránu
0: Lidl to se vyplatí
2: odplouvám kránu
0: Lidl to se vyplatí
2: odplouvám kránu na katamaránu
0: se vyplatí
2: odplouvám kránu na katamaránu
0: nejenom
2: odplouvám kránu na katamaránu
0: nejenom kránu
2: odplouvám kránu na katamaránu
0: nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat
2: na katamaránu
0: nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších
2: na katamaránu
0: nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších
2: katamaránu
0: nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boat ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boat den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boat jezdí na elektriku, kterou na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Pragueších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. V Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pravidla. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v kou, které...

0: si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na lůžku. Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Proky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
0: www.prageboats.cz.
1: Už vím.
0: Tak vzhůru na palubu. CZ.
1: Už vím.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Vedro jako na Sahaře.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Vedro jako na Sahaře. Máme
0: vzhůru na palubu.
2: Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní kšení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilník i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5900 dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5990 mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planetce Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo. Od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
2: 5999 korun v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
2: 599 korun v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
2: Chceš prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Chceš mít ten správný
2: Neo.
3: Senkor.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jaro.
3: Senkor.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jaro. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží. Jarov Drive. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží. Jarov Drive. Správný drive? Auto Jarov ti přiváží. Jarov Drive. Operák za super cenu? Auto Jarov ti přiváží. Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu Jarov ti přiváží. Jarov Drive. Operák za super cenu a ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Výper cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. K tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na auto je služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na auto. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz. Skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz. Rychlé předání. Více na autojarov.cz.
5: Rock Radio.
4: Více na autojarov.cz.
5: Rock Radio.
4: A autojarov.cz.
5: Rock Radio.
4: Autojarov.cz.
5: Rock Radio.
4: CZ.

0: 12. až 13. června proběhne v Bylanech u Českýho Brodu 12. až 13. června proběhne v Bylanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Až 13. června proběhne v Bylanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít června proběhne v Bylanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní v Bylanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť z Přátelského Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou skvělýma kast. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou skvělým. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou skvělým. Dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou skvělýma kapelama. Nadstandardní metalovou smršť s přátelskou atmosférou skvělýma kapelama. Nadstandardním zázemím a navrch s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny. Skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají hitním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman Late. Navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman Late to připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman Late to Waste i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman Late to Waste Oldhammer a spousta dalších dětma. Na programu vás čekají Hitman Late to Waste Oldhammer a spousta dalších. Na programu vás čekají Hitman Late to Waste Oldhammer a spousta dalších. Prorok Rádio Hitman Late to Waste Oldhammer a spousta dalších. Prorok Rádio Zuzka Klein Late to Waste Oldhammer a spousta dalších. Prorok Rádio Zuzka Kleinová.
1: Chystáte
0: Oldhammer a spousta dalších. Prorok Rádio Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer
0: spousta dalších. Prorok Rádio Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam.
0: Prorok Rádio Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na
0: Rádio Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být.
0: Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte. Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokový rádio a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokový rádio CZ ve slušný sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokový rádio CZ ve slušných rok a dejte vědět všem. Na našem webu Rokový rádio CZ ve slušných rok akcích. Rom na našem webu Rokový rádio CZ ve slušných rok akcích. Rok rádio na našem webu Rokový rádio CZ ve slušných rok akcích. Rok rádio rok rádio CZ ve slušných rok akcích. Rok rádio rok slušných rok akcích. Rok rádio rok je slušná. Rok rádio rok je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika. Muzika.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rok nebo na radia.cz. Rok Radio. Radia.cz. Rok Radio. Rok Radio.cz. Rok Radio. Rok Radio. Co se? Rok Radio. Rok Radio. Co se děje? Rok Radio. Rok Radio. Co se děje? Radio. Rok Radio. Co se děje? Radio. Rok Radio. Co se děje?
1: Pátek 12.
0: Rok Radio. Co se děje?
1: Pátek 12. června si užijete v...
0: Co se děje?
1: Pátek 12. června si užijete v... Pátek 12. června si užijete v Music klubu Mo... Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice. Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku. 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku. Června si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Met. Užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual Swiss Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit. Dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit. Metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punk rock Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkroková kapela. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkroková kapela slaví v sobotu 13. 10 let punkroková kapela Přísun po 13. 10 let punkroková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu 10 let punkroková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete let punkroková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes Hill kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd Beat. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd Beatles. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd Beatles, Led Zeppelin a jiný. Vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky. Na Echoes hrající třeba Pink Floyd Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky. Nebo pak v sobotu na Iron hrající třeba Pink Floyd Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden a Pink Floyd Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bylanech, pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bylanech účast Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bylanech účast Revival.

trik na tom uletěl. Nebyl v tom žádnej trik, jen věčnej letěl. Nebyl v tom žádnej trik, jen nebyl v tom žádnej trik, jen věčnej hlad.

0: Samé. Ma. Více na dek.cz.
1: Svět není jen samé slunce.
0: Dek.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat. Slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější. Nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Tankování je teď to.
1: Hubu ani za deště.
3: Nejlevnější pneu.cz.
2: Tankování je teď docela rodeo.
3: To nejlevnější pneu.cz.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny.
3: Pneu.cz.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií. Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Mála rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost. Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na polu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropolce. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropolce. Až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaz roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém. Chcete jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Chcete době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol. Zákaznickém centru. Centropol. Centru. Centropol. Centropol.
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil. Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Zkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cestu úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín.

0: Kuchařík.
1: Malíř.
0: Topenář.
1: Podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí
1: Malíř.
0: Topenář.
1: Podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
1: Malíř.
0: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu.
0: Stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
0: Více. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
0: Více informací na
2: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
2: Bytu. Opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity.
3: 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Proboha. Cent státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Proboha. Státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česku. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Stavebniny Dek přináší mega...
3: Pro bohatší Česko.
4: Stavebniny Dek přináší...
3: Bohatší Česko.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci.
3: Česko.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu ako... Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače a rovniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 102 stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 102 nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu pro nájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač. Půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na Dekuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na Dek.cz. Vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na Dek.cz. Navíc dáme vázací drát zdarma. Více na Dek.cz.
5: Svět není jen samé.
4: Vázací drát zdarma. Více na Dek.cz.
5: Svět není jen

0: 13 hybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spod tě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 tín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo.
0: 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo.
0: Kilometrů spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo. A díky tech bonusu.
0: Od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo. A díky tech bonusu. Teď super hybrid za
0: 7 litrů na 100 km.
1: Jo. A díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
0: 100 km.
1: Jo. A díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku. 100
0: km.
1: Jo. A díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD.
1: Jo. A díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD. Svět.
1: Díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD. Světový lídr v super
1: Super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD. Světový lídr v super
1: cenu spalováku.
0: BYD. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.
1: Spalováku.
0: BYD. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Super úsporných technologiích. BYD.com. Úsporných technologiích. BYD.com. BYD.com.
2: Nejvyšší čas. Nejvyšší čas navštívit slušný rok. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovir. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovirádio.cz. Čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovirádio.cz. Všechno, co se slušný rokový stránky. www.rokovirádio.cz. Všechno, co se do rádia nový stránky. www.rokovirádio.cz. Všechno, co se www.rokovirádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.radio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovirádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovirádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovirádio.cz. Do rádia nevešlo na www.rokovirádio.cz. Na www.rokovirádio.cz. www.rokovirádio.cz. Rokovirádio.cz. Jo.cz.

přezkum k dostavbě Dukovan. Týkal se zahraničních subvencí pro Jihokorejskou. Ská komise uzavřela přezkum k dostavbě Dukovan. Týkal se zahraničních subvencí pro Jihokorejskou společnost k dostavbě Dukovan. Týkal se zahraničních subvencí pro Jihokorejskou společnost KHNP Dukovan. Týkal se zahraničních subvencí pro Jihokorejskou společnost KHNP, která má nové bloky postavit. Přezkum neudal žádné důkazy, že by byla P, která má nové bloky postavit. Petr Kramný odsouzený za smrt manželky a dcery v Egyptě žádá o unijní pravidla. Petr Kramný odsouzený za smrt manželky a dcery v Egyptě žádá opět o obnovu řízení. Ve vězení se odpykává 28letý dcery v Egyptě žádá opět o obnovu řízení. Ve vězení se odpykává 28letý trest. Kramný v Egyptě žádá opět o obnovu řízení. Ve vězení se odpykává 28letý trest. Kramný o obnovu řízení. Ve vězení se odpykává 28letý trest. Kramný žádá už po třetí. Ve vězení se odpykává 28letý trest. Kramný žádá už po třetí. První vězení se odpykává 28letý trest. Kramný žádá už po třetí. První žádost o obnovu řízení Kramný 28letý trest. Kramný žádá už po třetí. První žádost o obnovu řízení Kramný 20letý trest. Kramný žádá už po třetí. První žádost o obnovu řízení Kramný jeho advokát. Kramný žádá už po třetí. První žádost o obnovu řízení Kramný jeho advokátka stáhli. Druhému krajský soud nevyhověl a návrh zamítl. Ve středočeském kraji začal pyrotechnický průzkum. Firmy musí zkontrolovat hlavně území, kde byl za druhé světové války nacistický výstavbě D3. Jižní Čechy proto lákají na místa, kde si můžou odpočinout od každodenního schonu. Tam je

0: možné se vydat, dodává vedoucí. Lákají na místa, kde si můžou odpočinout od každodenního schonu. Tam je možné se vydat, dodává vedoucí, kde si můžou odpočinout od každodenního schonu. Tam je možné se vydat, dodává vedoucí oddělení marketingu odpočinout od každodenního schonu. Tam je možné se vydat, dodává vedoucí oddělení marketingu jeho české centrály cestovního schonu. Tam je možné se vydat, dodává vedoucí oddělení marketingu jeho české centrály. Tam je možné se vydat, dodává vedoucí oddělení marketingu jeho české centrály cestovního ruchu. Dává vedoucí oddělení marketingu jeho české centrály cestovního ruchu Jana Píchová.
1: Navštivující
0: oddělení marketingu jeho české centrály cestovního ruchu Jana Píchová.
1: Navštivte například Dobrou vodu u Nových
0: Hrad. Jeho české centrály cestovního ruchu Jana Píchová.
1: Navštivte například Dobrou vodu u Nových Hradů.
0: Centrály cestovního ruchu Jana Píchová.
1: Navštivte například Dobrou vodu u Nových Hradů. Poutní areál Klokoty u
0: Nových Hradů. Jana Píchová.
1: Navštivte například Dobrou vodu u Nových Hradů. Poutní areál Klokoty u
0: Nových Píchová.
1: Navštivte například Dobrou vodu u Nových Hradů. Poutní areál Klokoty u Tábora. Navštivte například Dobrou vodu u Nových Hradů. Poutní areál Klokoty u Tábora. Například Dobrou vodu u Nových Hradů. Poutní areál Klokoty u Tábora. Ekofarmy z regionální u Nových Hradů. Poutní areál Klokoty u Tábora. Ekofarmy s regionálními výrobky. Či tichá zákoutí. Poutní areál Klokoty u Tábora. Ekofarmy s regionálními výrobky. Či tichá zákoutí Šumavy. Klokoty u Tábora. Ekofarmy s regionálními výrobky. Či tichá zákoutí Šumavy a zákoutí Šumavy a Novohradských hor. Čekají na vás také rozkvetlé bylinkové zahrady a místa a Novohradských hor. Čekají na vás také rozkvetlé bylinkové zahrady a místa, kde se po hor. Čekají na vás také rozkvetlé bylinkové zahrady a místa, kde se po generace čerpá. Čekají na vás také rozkvetlé bylinkové zahrady a místa, kde se po generace čerpá energie. Také rozkvetlé bylinkové zahrady a místa, kde se po generace čerpá energie z přírody, bylinkové zahrady a místa, kde se po generace čerpá energie z přírody, vody i místních a místa, kde se po generace čerpá energie z přírody, vody i místních tradic.
0: Víc typů
1: se po generace čerpá energie z přírody, vody i místních tradic.
0: Víc typů na výlety je na webu
1: čerpá energie z přírody, vody i místních tradic.
0: Víc typů na výlety je na webu jižinčechy.cz
1: přírody, vody i místních tradic.
0: Víc typů na výlety je na webu jižinčechy.cz
1: vody i místních tradic.
0: Víc typů na výlety je na webu jižinčechy.cz tolik zprávy hezkého
1: místních tradic.
0: Víc typů na výlety je na webu jižinčechy.cz tolik zprávy hezkého. Víc typů na výlety je na webu jižinčechy.cz. Tolik zprávy, hezké odpoledne. Typů na výlety je na webu jižinčechy.cz. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.
0: Na webu jižinčechy.cz. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
2: Rock Radio.
0: Hezké odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska máme polojasno po celé České republice.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska máme polojasno po celé České republice, akorát
2: rádio. Počasí.
3: Dneska máme polojasno po celé České republice, akorát v jižních Čechách a ve středních.
2: Počasí.
3: Dneska máme polojasno po celé České republice, akorát v jižních Čechách a ve středních Čechách si můžeme. Dneska máme polojasno po celé České republice, akorát v jižních Čechách a ve středních Čechách si můžeme dát pozor na poměr. Máme polojasno po celé České republice, akorát v jižních Čechách a ve středních Čechách si můžeme dát. Celé České republice, akorát v jižních Čechách a ve středních Čechách si můžeme dát pozor na poměrně silný vítr. Teploty oblice akorát v jižních Čechách a ve středních Čechách si můžeme dát pozor na poměrně silný vítr. V jižních Čechách a ve středních Čechách si můžeme dát pozor na poměrně silný vítr. Teploty kolem 20 a ve středních Čechách si můžeme dát pozor na poměrně silný vítr. Teploty kolem 25 stupňů a večer nám to padne, si můžeme dát pozor na poměrně silný vítr. Teploty kolem 25 stupňů a večer nám to padne asi na poměrně silný vítr. Teploty kolem 25 stupňů a večer nám to padne asi na 10. Zítra. Teploty kolem 25 stupňů a večer nám to padne asi na 10. Zítra už nás ale teploty kolem 25 stupňů a večer nám to padne asi na 10. Zítra už nás ale 25 stupňů a večer nám to padne asi na 10. Zítra už nás ale opět čeká oblačno a zataženo. Zítra už nás ale opět čeká oblačno a zataženo po celé České republice. Nás ale opět čeká oblačno a zataženo po celé České republice. Pršet by mělo od rána do večera, čeká oblačno a zataženo po celé České republice. Pršet by mělo od rána do večera víceméně začno a zataženo po celé České republice. Pršet by mělo od rána do večera po celé České republice. Pršet by mělo od rána do večera víceméně celý den na České republice. Pršet by mělo od rána do večera víceméně celý den na Moravě si dejte, ale taky pozorice. Pršet by mělo od rána do večera víceméně celý den na Moravě si dejte, ale taky by mělo od rána do večera víceméně celý den na Moravě si dejte, ale taky pozor na poměrně dost silné. Na Moravě si dejte, ale taky pozor na poměrně dost silné bouřky. Teploty se zítra budou pohybovat kolem 21 stupňů, no a večer nám to padne asi na 14.
4: Mami, proč máme
3: padne asi na 14.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu? Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej.
0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej, tatínka.
2: Detaily v konceptu.
0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej, tatínka.
2: Detaily v konceptu myslí u každého.
0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej, tatínka.
2: Detaily v konceptu myslí u každého.
0: Máme všechno od konceptu.
1: To jen se zeptej, tatínka.
2: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče.
0: Konceptu.
1: To jen se zeptej, tatínka.
2: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
1: To jen se zeptej, tatínka.
2: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
1: Tatínka.
2: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro
2: žili. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept.
2: Chytří u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Koncept.
3: Chytře vymyšleno pro život. Vymyšleno pro život. Pro život.
4: Rock Radio. Rock Radio. Dobel. Rock Radio. Dobel. Rock Radio. Dobela.
5: Dávejte pozor na, v Praze na...
4: Rock Radio. Dobela.
5: Dávejte pozor na v Praze.
4: Rock Radio. Dobela.
5: Dávejte pozor na v Praze na Liberecký, tam ve směru z Bulovky na Stříškov. Dávejte pozor na v Praze na Liberecký, tam ve směru z Bulovky na Stříškov bourali dva osoby. Pozor na v Praze na Liberecký, tam ve směru z Bulovky na Stříškov bourali dva osobáky. Je to v levém pruhu, takže tam bude Liberecký, tam ve směru z Bulovky na Stříškov bourali dva osobáky. Je to v levém pruhu, takže tam budete ve směru z Bulovky na Stříškov bourali dva osobáky. Je to v levém pruhu, takže tam budete projíždět komplikovaně a je Stříškov bourali dva osobáky. Je to v levém pruhu, takže tam budete projíždět komplikovaně a je to u dva osobáky. Je to v levém pruhu, takže tam budete projíždět komplikovaně a je to u nájezdu na čerpací stanici MOL. Levým pruhu, takže tam budete projíždět komplikovaně a je to u nájezdu na čerpací stanici MOL. Budete projíždět komplikovaně a je to u nájezdu na čerpací stanici MOL. V dobrý vodě komplikovaně a je to u nájezdu na čerpací stanici MOL. V dobrý vodě u Českých Budějovic je to u nájezdu na čerpací stanici MOL. V dobrý vodě u Českých Budějovic na jihu Čech, tak tam se srazily dva osoby na čerpací stanici MOL. V dobrý vodě u Českých Budějovic na jihu Čech, tak tam se srazily dva osobáky na lázeňci MOL. V dobrý vodě u Českých Budějovic na jihu Čech, tak tam se srazily dva osobáky na V dobrý vodě u Českých Budějovic na jihu Čech, tak tam se srazily dva osobáky na Lázeňský ulici. I tam projíždějte u Českých Budějovic na jihu Čech, tak tam se srazily dva osobáky na Lázeňský ulici. I tam projíždějte opatrně. Odstavený náklad Budějovic na jihu Čech, tak tam se srazily dva osobáky na Lázeňský ulici. I tam projíždějte opatrně, tak tam se srazily dva osobáky na Lázeňský ulici. I tam projíždějte opatrně. Odstavený náklad srazily dva osobáky na Lázeňský ulici. I tam projíždějte opatrně. Odstavený náklad vás může překvapit na Lázeňský ulici. I tam projíždějte opatrně. Odstavený nákladák vás může překvapit na začátku Pražský ulice. I tam projíždějte opatrně. Odstavený nákladák vás může překvapit na začátku Pražského okrně. Odstavený nákladák vás může překvapit na začátku Pražského okruhu. Je to na tom modletickém začátku. Nákladák vás může překvapit na začátku Pražského okruhu. Je to na tom modletickém začátku. Vás může překvapit na začátku Pražského okruhu. Je to na tom modletickém začátku ve směru na Růz. Překvapit na začátku Pražského okruhu, je to na tom modletickém začátku ve směru na začátku Pražského okruhu, je to na tom modletickém začátku ve směru na Ruzyň, tak tam dejte Pražského okruhu, je to na tom modletickém začátku ve směru na Ruzyň, tak tam dejte pozor, to na tom modletickém začátku ve směru na Ruzyň, tak tam dejte pozor, stojí za začátku ve směru na Ruzyň, tak tam dejte pozor, stojí za krajnicí. A dva osobáky se srazily ve směru na Ruzyň, tak tam dejte pozor, stojí za krajnicí. A dva osobáky se srazily Ruzyň, tak tam dejte pozor, stojí za krajnicí. A dva osobáky se srazily taky na Vsetínsku, je to se pozor, stojí za krajnicí. A dva osobáky se srazily taky na Vsetínsku, je to silnice 35, mezi za krajnicí. A dva osobáky se srazily taky na Vsetínsku, je to silnice 35 mezi Valašským mezi. Dva osobáky se srazily taky na Vsetínsku, je to silnice 35 mezi Valašským Meziříčem a Rožnovem. Taky na Vsetínsku, je to silnice 35 mezi Valašským Meziříčem a Rožnovem. Je to silnice 35 mezi Valašským Meziříčem a Rožnovem. Je to přímo u odbočky na Stříteš nad Bečvou. 35 mezi Valašským Meziříčem a Rožnovem, je to přímo u odbočky na Stříteš nad Bečvou.

0: Bečvou. Valašským Meziříčem a Rožnovem je to přímo u odbočky na Střítež nad Bečvou.
1: 16 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne pokračuje do své druhé hodinky. Kuba i Petr jsme za mikrof 4 minuty k tomu a rokový odpoledne pokračuje do své druhé hodinky. Kuba i Petr jsme za mikrofonem a samozřejmě vám připomínáme, že dneska opět rozdáváme další dva lístky.
2: Na stránku Rock Rádia, respektive do zprávy a my si

Radio.

0: této hodině rozdáme nějaký na stránku Rokrádia, respektive do zprávy, a my si v této hodině rozdáme nějaký lístky na Rokrádia, respektive do zprávy, a my si v této hodině rozdáme nějaký lístky na Tři sestry. Každopádně do zprávy, a my si v této hodině rozdáme nějaký lístky na Tři sestry. Každopádně v tuhle tu chvíli, a my si v této hodině rozdáme nějaký lístky na Tři sestry. Každopádně v tuhle tu chvíli, v této hodině rozdáme nějaký lístky na Tři sestry. Každopádně v tuhle tu chvíli se posuneme na muziku a rozdáme nějaký lístky na Tři sestry. Každopádně v tuhle tu chvíli se posuneme na muziku a ještě předtím chci pozdravit do Kamenice nad Lipou a na Dráchovku, protože teď jsem se tam
1: hodně lidí mi tam říkalo,
0: že nás poslouchá, že nás mají rádi, sympatický rodinný oslavy a hodně lidí mi tam říkalo, že nás poslouchá, že nás mají rádi, takže zdravíme.
1: Užívejte rokový odpoledne.

0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne. U zpráv vás vítá Monika Holubová.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne. U zpráv vás vítá Monika Holubová.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne. U zpráv vás vítá Monika Holubová. Evropská komise uzavřela přes... Hezké odpoledne. U zpráv vás vítá Monika Holubová. Evropská komise uzavřela přesně u zpráv vás vítá Monika Holubová. Evropská komise uzavřela přeskum k dostavbě Dukovan. Týkal se Monika Holubová. Evropská komise uzavřela přeskum k dostavbě Dukovan. Týkal se zahraničí. Evropská komise uzavřela přes...

Proč jeden můj kamarád, že si budeme povídat o takový český záležitosti.

0: Člověk měl umět, no Čech by měl podmínka.
1: Jistě.
0: Myslím si, že by člověk měl umět, no Čech by měl umět sníst celou svíčkovou. Myslím si, že by člověk měl umět, no Čech by měl umět sníst celou svíčkovou aspoň se šestiknedlem. Člověk měl umět, no Čech by měl umět sníst celou svíčkovou aspoň se šestiknedlem.
1: To je
0: umět, no Čech by měl umět sníst celou svíčkovou aspoň se šestiknedlem. No Čech by měl umět sníst celou svíčkovou aspoň se šestiknedlem.
1: To je pravda, jinak to
0: Čech by měl umět sníst celou svíčkovou aspoň se šestiknedlema.
1: To je pravda, jinak to nejseš pravý džin.
0: Jinak co tady sníst celou svíčkovou aspoň se šestiknedlema.
1: To je pravda, jinak to nejseš pravý džin.
0: Jinak co tady děláš?
1: Celou svíčkovou aspoň se šestiknedlema. To je pravda, jinak to nejseš pravý džin.
0: Jinak co tady děláš?
1: No to je jasný.
0: No musíš si pořídit šestiknedlema.
1: To je pravda, jinak to nejseš pravý džin.
0: Jinak co tady děláš?
1: No to je jasný.
0: No musíš si pořídit igelit.
1: To je pravda, jinak to nejseš pravý džin.
0: Jinak co tady děláš?
1: No to je jasný.
0: No musíš si pořídit igelit.
1: Jinak to nejseš pravý džin.
0: Jinak co tady děláš?
1: No to je jasný.
0: No, musíš si pořídit igelitko na igelitky.
1: Jo, to je taky velká.
0: Jasný, no, musíš si pořídit igelitko na igelitky.
1: Jo, to je taky velká.
0: Sáhněme si do svědomí, kdo nemá. Musíš si pořídit igelitko na igelitky.
1: Jo, to je taky velká.
0: Sáhněme si do svědomí, kdo nemáme doma igelitko na igelitky.
1: Jo, to je taky velká.
0: Sáhněme si do svědomí, kdo nemáme doma igelitko na igelitky, to je igelitky.
1: Jo, to je taky velká.
0: Sáhněme si do svědomí, kdo nemáme doma igelitko na igelitky, to je prostě jako důležitý.
1: To je taky velká.
0: Sáhněme si do svědomí, kdo nemáme doma igelitko na igelitky, to je prostě jako důležitý.
1: To jo? Je velká.
0: Sáhněme si do svědomí, kdo nemáme doma igelitku na igelitky, to je prostě jako důležitý.
1: To jo? Je velká pravda.
0: Hele, nadávno nemáme doma igelitku na igelitky, to je prostě jako důležitý.
1: To jo? Je velká pravda.
0: Hele, nadávat igelitku na igelitky, to je prostě jako důležitý.
1: To jo? Je velká pravda.
0: Hele, nadávat na počasí, když je hnusně, ale zásadní věc.
1: To je prostě jako důležitý. To jo? Je velká pravda.
0: Hele, nadávat na počasí, když je hnusně, ale zásadní důležitý.
1: To jo? Je velká pravda.
0: Hele, nadávat na počasí, když je hnusně, ale zásadní věc, nadávat na počasí, i když je hezky.
1: Prostě velká pravda.
0: Hele, nadávat na počasí, když je hnusně, ale zásadní věc, nadávat na počasí, i když je hezky.
1: Prostě nadávat na počasí.
0: Hele, nadávat na počasí, když je hnusně, ale zásadní věc, nadávat na počasí, i když je hezky.
1: Prostě nadávat na počasí.
0: Když je hnusně, ale zásadní věc, nadávat na počasí, i když je hezky.
1: Prostě nadávat na počasí obecně, protože
0: to se dá s počasím
1: nadávat
0: na počasí, i když je hezky.
1: Prostě nadávat na počasí obecně, protože
0: to se dá
1: s počasím je prostě problém.
0: Rozhodně, no ale
1: prostě nadávat na počasí obecně, protože
0: to
1: s počasím je prostě problém.
0: Rozhodně, no ale pak
1: nadávat na počasí obecně, protože
0: to se dá
1: s počasím je prostě problém.
0: Rozhodně, no ale pak ještě musíš rozumět fotbalu, hokeji, politice.
1: Jasně, to se dá shrnout. Počasím je prostě problém.
0: Rozhodně, no ale pak ještě musíš rozumět fotbalu, hokeji, politice, dopravě, módě. No a
1: počasím je prostě problém.
0: Rozhodně, no ale pak ještě musíš rozumět fotbalu, hokeji, politice, dopravě, módě, no a spoustě dalších věcem. Rozhodně, no ale pak ještě musíš rozumět fotbalu, hokeji, politice, dopravě, módě, no a spoustě dalších věcem. Ale pak ještě musíš rozumět fotbalu, hokeji, politice, dopravě, módě, no a spoustě dalších věcem. Musíš rozumět fotbalu, hokeji, politice, dopravě, módě, no a spoustě dalších věcem.
1: Zásadních,
0: no zásadní hokeji, politice, dopravě, módě, no a spoustě dalších věcem.
1: Zásadních,
0: no zásadní věcí, no, důležitý věc, dopravě, módě, no a spoustě dalších věcem.
1: Zásadních,
0: no zásadní věcí, no, důležitý věci tohle věcem.
1: Zásadních,
0: no zásadní, no, důležitý věci, tohle to je všechno důležitý. Jestli vás ještě něco napadá, co by správný Čech, no zásadní, no, důležitý věci, tohle to je všechno důležitý. Jestli vás ještě něco napadá, co by správný Čech měl umět, no důležitý věci, tohle to je všechno důležitý. Jestli vás ještě něco napadá, co by správný Čech měl umět, jinak věci, tohle to je všechno důležitý. Jestli vás ještě něco napadá, co by správný Čech měl umět, jinak prostě no důležitý. Jestli vás ještě něco napadá, co by správný Čech měl umět, jinak prostě to nejde. Jinak to nejde. Něco napadá, co by správný Čech měl umět, jinak prostě to nejde. Jinak to nevidím. Tak nám určitě napiš, co by správný Čech měl umět, jinak prostě to nejde. Jinak to nevidím. Tak nám určitě to nejde. Jinak to nevidím. Tak nám určitě napište, každopádně Daniel Landa Kissing nejde. Jinak to nevidím. Tak nám určitě napište, každopádně Daniel Landa Kissing Dynamite nebo Aerosmith. Jinak to nevidím. Tak nám určitě napište, každopádně Daniel Landa Kissing Dynamite nebo Aerosmith se blíží. Tak nám určitě napište, každopádně Daniel Landa Kissing Dynamite nebo Aerosmith se blíží už. Tak každopádně Daniel Landa Kissing Dynamite nebo Aerosmith se blíží už za chvilku. Zažijte Daniel Landa Kissing Dynamite nebo Aerosmith se blíží už za chvilku. Zažijte Daniel Landa Kissing Dynamite nebo Aerosmith se blíží už za chvilku.
2: Zažijte emoce za volantem vozu
0: Dynamite nebo Aerosmith se blíží už za chvilku.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
0: Smith se blíží už za chvilku.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu
0: za chvilku.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si navře za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day.

0: Roadshow, kde si na vlast Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy jsou ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o... Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka, jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2020. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz.
1: Těšíme se na
0: ještě dnes na PED 2026.cz.
1: Těšíme
0: na PED 2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek
0: 2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek
0: 2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňan.cz. Těšíme se na vás v pátek 19. června před. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
1: Pátek 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
3: Drbis
1: 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
3: Drbis o
1: hrvna před OC Letňany.
2: Domanský.
3: Drbis o hrad a výběhu zooparku Zelčín.
1: OC Letňany.
2: Domanský.
3: Drbis o hrad a výběhu zooparku Zelčín.
2: Domanský.
3: Drbis o hrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se. Drbis o hrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu. Drbis o hrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu. Výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo.
3: Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo. Sluníčko
3: Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo. Sluníčko svítí.
3: Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo. Sluníčko svítí. Tráva
3: ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo. Sluníčko svítí. Tráva. Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem... Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu a tí tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snova hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet temp a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet temp, jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s nám celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální.

0: Nikam se tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Nikam se nespě kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark z...
0: Ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy.
0: Nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně
0: můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: A za dny jsou tam.
1: Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: A za dny jsou tady.
1: A hodně blízko u zvířat.
2: A za dny jsou tady.
1: Blízko u zvířat.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal
1: slevovek.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevovek. A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevovek. Dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobil slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky opice produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky opět až zlevni si počítače. Mobily nebo hračky opět až 30% počítače. Mobily nebo hračky opět až 30% a nezapomeň do mobily nebo hračky opět až 30% a nezapomeň do půlnoci objedne hračky opět až 30% a nezapomeň do půlnoci opět až 30% a nezapomeň do půlnoci objednáš ráno v Alza až 30% a nezapomeň do půlnoci objednáš ráno v Alza boxu máš procent a nezapomeň do půlnoci objednáš ráno v Alza box nezapomeň do půlnoci objednáš ráno v Alza boxu máš už do půlnoci objednáš ráno v Alza boxu máš ušetři se s objednáš ráno v Alza boxu máš ušetři se slevovými kódy ráno v Alza boxu máš ušetři se slevovými kódy na alza.cz
3: ceny
2: boxu máš ušetři se slevovými kódy na alza.cz
3: ceny střech jsou šílené
2: ušetři se slevovými kódy na alza.cz
3: ceny střech jsou šílený a termín
2: slevovými kódy na alza.cz
3: ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu nemáš nějakou radu
2: ty na alza.cz
3: ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu nemáš nějakou radu
4: já
3: šílený a termín v nedohlednu nemáš nějakou radu
4: já jako řemeslník beru vše ukazbet
3: a v nedohlednu nemáš nějakou radu
4: já jako řemeslník beru vše ukazbet a naprostá spokojenost
3: máš nějakou radu
4: já jako řemeslník beru vše ukazbet a naprostá spokojenost
3: kazbet a
4: já jako řemeslník beru vše ukazbet a naprostá spokojenost
3: kazbet a v čem jsou jiný
4: řemeslník beru vše ukazbet a naprostá spokojenost
3: kazbet a v čem jsou jiný
4: jsou to přímý vše ukazbet a naprostá spokojenost
3: kazbet a v čem jsou jiný
4: jsou to přímý výrobci udělají vše ble a naprostá spokojenost
3: kazbet a v čem jsou jiný
4: jsou to přímý výrobci udělají vše bleskově za spokojenost.
3: Kazbet a v čem jsou jiný?
4: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu.
3: Kazbet a v čem jsou jiný?
4: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš
3: jsou jiný?
4: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
3: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
4: Kazbet. Fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
3: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
4: Lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
3: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
5: Kazbet. Český výrobce
4: vším ochotně poradí.
3: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
5: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytí.
3: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
5: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru.
3: Zní skvěle, jdu tam volat.
5: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na
3: míru. Tam volat.
5: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru. Kvalitní.

Přátelé, tohle není ABBA. Přátelé, tohle není ABBA. Přátelé, tohle není ABBA, je to Ed. Přátelé, tohle není ABBA, je to Ed Vance. Přátelé, tohle není ABBA, je to Ed Vance, pecka z roku 2000. Přátelé, tohle není ABBA, je to Ed Vance, pecka z roku 2000, respektive tahle nahrávka je z roku... Tohle není ABBA, je to Ed Vance, pecka z roku 2000, respektive tahle nahrávka... Je to Ed Vance, pecka z roku 2000, respektive tahle nahrávka je z roku 2000, jinak samozřejmě původ... Vance, pecka z roku 2000, respektive tahle nahrávka je z roku 2000, jinak samozřejmě původ... Pecka z roku 2000, respektive tahle nahrávka je z roku 2000, jinak samozřejmě původ... 2000, respektive tahle nahrávka je z roku 2000, jinak samozřejmě původně to je švédská záležitost, ale teď respektive tahle nahrávka je z roku 2000, jinak samozřejmě původně to je švédská záležitost, ale teď jsme si říkali, že si je z roku 2000, jinak samozřejmě původně to je švédská záležitost, ale teď jsme si říkali, že si budeme povídat o takový, jinak samozřejmě původně to je švédská záležitost, ale teď jsme si říkali, že si budeme povídat o takový, původně to je švédská záležitost, ale teď jsme si říkali, že si budeme povídat o takový český za to je švédská záležitost, ale teď jsme si říkali, že si budeme povídat o takový český záležitosti. Já jsem totiž, ale teď jsme si říkali, že si budeme povídat o takový český záležitosti. Já jsem totiž teďka vlastně už teď jsme si říkali, že si budeme povídat o takový český záležitosti. Já jsem totiž teďka vlastně už nevím.

0: plechových krytin na míru a hned kazbet.cz. Plechových krytin na míru a hned kazbet.cz. Ratatin na míru a hned kazbet.cz. Míru a hned kazbet.cz.
1: Ratatararata trička ratat
0: kazbet.cz.
1: Ratatararata trička ratatararara
0: z.
1: Ratatararata trička ratatararara. Ratatararata trička ratatararata potisk potisk trička pot. Ratatararata trička ratatararata potisk potisk trička pot. Ratatararata trička ratatararata potisk potisk trička potisk trička bela bela trička ratatararata potisk potisk trička potisk trička bela bela bela bela bela bela ratatararata potisk potisk trička potisk trička bela bela bela bela bela bela cest ta potisk trička Bela bel CZ. Potisk trička, Bela bel CZ.
2: Hledáte pra...
1: Potisk trička, Bela bel CZ.
2: Hledáte pra...
1: Bela bel CZ.
2: Hledáte práci, která dává...
1: Bela bel CZ.
2: Hledáte práci, která dává smysl pro prodej...
1: CZ.
2: Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny lí... Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě... Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme... Která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřuj... Dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice. Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky. Hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky v vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne. Různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastaví úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Jaké pantofle?
2: Kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Jaké pantofle?
2: Lidl.cz. Tým Lidl,

0: MotoGP kolenou Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u té republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstup. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
1: Kup si
0: vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
1: Kup si auto v Direct
0: pořídíš na autodrombrno.com.
1: Kup si auto v Direct
0: brno.com.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 120 auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě 20 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou na Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno. Tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.com 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.com a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.com 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz vozu zdarma. www.direct.auto.cz www.direct.auto.cz www.direct.auto.cz
2: Rock Radio
0: .auto.cz
2: Rock Radio
0: .auto.cz

0: prodejnách e-obuv ví. Dřív nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
1: Dřív než začnou prázdniny
0: eobuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na
0: i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou
0: prodejnách e-obuv ví.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou
0: ví.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátím.

Slušnej rok. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na rád do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz.

rokový odpoledne s rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Odpoledne s Kubou a Petrem. Odpoledne s Kubou a Petrem. A Petrem.

0: Na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele i kdyby záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele i kdybyste nechtěli. K tomu slušného roku, který vás vytáhne z postele i kdybyste nechtěli. K tomu hromada líku, který vás vytáhne z postele i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pane z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva, kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandy. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzkomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budu hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky, pkej kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky, poska a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky, povinávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky, povinně na šestou, ať nezaspíte. Co se do nich nevešlo. Budíky, povinně na šestou, ať nezaspíte. Nevešlo. Budíky, povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fraspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rokrádiu a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rokrádiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rokrádiu. Všední den od 6 do 9 na Rokrádiu. Šesti do devíti na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.
0: Na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.
0: Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

cíl, dech jak přání na křílech, je to nemožnej cíl. Přání na křílech, je to nemožnej cíl. Který lech, je to nemožnej cíl. Možnej cíl, který si vymyslil. Který si vymyslil. Je to, jak se si vymyslil. Je to, jak jsem, co ráno rl. Je to, jak jsem, co ráno rozpustil. Je to, jak jsem, co ráno rozpustil. Je to, jak jsem, co ráno rozpustil den, nic. Je to, jak jsem, co ráno rozpustil den, nic není dost velkej cíl. Je to, jak jsem, co ráno rozpustil den, nic není dost velkej cíl. Co ráno rozpustil den, nic není dost velkej cíl, aby ses nepokud rozpustil.

V Americe měli Brangelinu. My máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku.

0: vlejk nebi přání.
1: Dost velkej cíl, aby ses nepokusil.
0: Volej k nebi přání.
1: Cíl, aby ses nepokusil.
0: Volej k nebi přání.
1: Aby ses nepokusil.
0: Volej k nebi přání.
1: Pokusil.
0: Volej k nebi přání.
1: A všechno bude.
0: Volej k nebi přání.
1: A všechno bude k mání.
0: Volej k nebi přání.
1: A všechno bude k mání.
2: Zázrak,
0: všechno bude k mání.
2: Touha je zázrak, kámo, zázrak.

0: Vás, tak jdeme se s ním spojit a uvidíme. Dneska ale může získat lístky jenom jeden z vás, tak jdeme se s ním spojit a uvidíme za chvilku, kdo to bude.
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Ty neproležíš.

0: kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích. Kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásný dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu. Kamení to v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu. Kamení to CZ vám z Lovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu. Kamení to CZ vám zlepší náladu. Pro krásnější domov a zahradu. Kamení to CZ vám zlepší náladu. Kamení domov a zahradu. Kamení to CZ vám zlepší náladu. Zahradu. Kamení to CZ vám zlepší náladu. Kamení to CZ vám zlepší náladu.
1: Vše pro bagr, vše pro
0: vám zlepší náladu.
1: Vše pro bagr, vše pro
0: lepší náladu.
1: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.

touhajat. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

0: Podnikarma. Matrace za hubičku. CZ. Podnikáte? Tak něco podnikněte. Hubičku. CZ. Podnikáte? Tak něco podnikněte. CZ. Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám... Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Je podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis. Podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Te své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. 5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Až do 30 milionů korun. Komerční banka. 10 milionů korun. Komerční banka. Komerční banka.
1: Zahrádkář se raduje?
0: Komerční banka.
1: Zahrádkář se raduje? Kamery. Zahrádkář se raduje? Kamery z celého světa. Zahrádkář se raduje? Kamery z celého světa kupuje na jediném. Zahrádkář se raduje? Kamery z celého světa kupuje na jediném místě. Zahrádkář se raduje? Kamery z celého světa kupuje na jediném místě. Kamení duje? Kamery z celého světa kupuje na jediném místě. Kamení to? No jistě. Kamery z celého světa kupuje na jediném místě. Kamení to? No jistě. Kamera kupuje na jediném místě. Kamení to? No jistě. Kamení to CZ. Dekorační na jediném místě. Kamení to? No jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny. Kamení to? No jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny. Oblásky lámaný kámen. Jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny. Oblásky lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka. Kamení to CZ. Dekorační valouny. Oblásky lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro vás. Dekorační valouny. Oblásky lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Valouny. Oblásky lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najde lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka.

0: Získejte plně nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV z rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční 40 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem plně SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být u bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň konkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte s hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams, zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: V Lidlu jsou ceny v...
0: Honda, the power of dreams.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od...
0: The power of dreams.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme...
0: Dreams.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme... V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M. Přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu s nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 140. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 140. Čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 24,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu 60. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou dál. Máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další 50 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Rock Radio.
0: Ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Rock Radio.
0: Lidl, to se vyplatí.
2: Rock Radio.
0: To se vyplatí.

náhradní díly vše pro bagr, vše pro bagr CZ. Náhradní díl vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr. Pohodlné objednání.

skrytá síla. Je to zla, je to skrytá síla. Je to zlatá žíla, je to skrytá síla. Je to zlatá žíla, síla.

0: 买一件漂亮的 T 恤条，买一件漂亮的 T 恤条纹多多品，买一件漂亮的 T 恤条纹多多品质保，买一件漂亮的 T 恤条纹多多品质保证，买一件漂亮的 T 恤条纹多多品质保证，只需要您的几漂亮的 T 恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人条纹多多品质保证，只需要您的几条个人信息和银行多品质保证，只需要您的几条个人信息和银行保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
1: Necupuite de...
0: 需要您的几条个人信息和银行卡号。
1: Necupuite de rahi značky.
0: 条个人信息和银行卡号。
1: Necupuite de rahi značky. Ani levný...
0: 个人信息和银行卡号。
1: Necupuite de rahi značky. Ani levný...
0: 和银行卡号。
1: Necupuite de rahi značky. Ani levný čínský...
0: 卡号。
1: Necupuite de rahi značky. Ani levný čínský... Já se... Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se te drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez počky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku, levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Honda bez potisku. Bez potisku CZ. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Bez potisku CZ. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete u CZ. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun.

Dan Lanstry 26. do Plzně. Dneska ale může získat lístky jenom jeden z vás, tak jdeme z tý do Plzně. Dneska ale může získat lístky jenom jeden z

chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou

0: se nám bohužel nepodařilo spojit. Ptát sami, protože s dnešním výhercem lístků Honzou se nám bohužel nepodařilo spojit. Ale každopádně Honzo, jestli nás s dnešním výhercem lístků Honzou se nám bohužel nepodařilo spojit. Ale každopádně Honzo, s lístků Honzou se nám bohužel nepodařilo spojit. Ale každopádně Honzo, jestli nás slyšíš i takhle, tak dneska Honzou se nám bohužel nepodařilo spojit. Ale každopádně Honzo, jestli nás slyšíš i takhle, tak dneska ty lístky dostávám bohužel nepodařilo spojit. Ale každopádně Honzo, jestli nás slyšíš i takhle, tak dneska ty lístky dostáváš fakt spojit, ale každopádně Honzo, jestli nás slyšíš i takhle, tak dneska ty lístky dostáváš, ale každopádně Honzo, jestli nás slyšíš i takhle, tak dneska ty lístky dostáváš fakty. Psal si nám, že si teďka 4, jestli nás slyšíš i takhle, tak dneska ty lístky dostáváš fakty. Psal si nám, že si teďka i takhle, tak dneska ty lístky dostáváš fakty. Psal si nám, že si teďka 4 dny stál za výčepem na jednom festiáku. Dneska ty lístky dostáváš fakty. Psal si nám, že si teďka 4 dny stál za výčepem, dostáváš fakty. Psal si nám, že si teďka 4 dny stál za výčepem na jednom festiáku. Takže psal si nám, že si teďka 4 dny stál za výčepem na jednom festiáku, takže doufáme, že si taky ten teďka 4 dny stál za výčepem na jednom festiáku, takže doufáme, že si taky ten jeden 4 dny stál za výčepem na jednom festiáku, takže doufáme, že si taky ten jeden festiák užiješ i výčepem na jednom festiáku, takže doufáme, že si taky ten jeden festiák užiješ i z publika a ne z výčepu. Takže doufáme, že si taky ten jeden festiák užiješ i z publika a ne z výčepu.
1: Já si
0: takže doufáme, že si taky ten jeden festiák užiješ i z publika a ne z výčepu.
1: Já si právě myslím, že proto,
0: že si taky ten jeden festiák užiješ i z publika a ne z výčepu.
1: Já si právě myslím, že proto, že stál 4 dny,
0: jeden festiák užiješ i z publika a ne z výčepu.
1: Já si právě myslím, že proto, že stál 4 dny za výčepem,
0: užiješ i z publika a ne z výčepu.
1: Já si právě myslím, že proto, že stál 4 dny za výčepem,
0: a ne z výčepu.
1: Já si právě myslím, že proto, že stál 4 dny za výčepem, myslím si, že můžeme říct, že byl. Myslím, že proto, že stál 4 dny za výčepem, myslím si, že můžeme říct, že byl na Metal Festu, tak stál 4 dny za výčepem, myslím si, že můžeme říct, že byl na Metal Festu, tak ženy za výčepem, myslím si, že můžeme říct, že byl na Metal Festu, tak že to dneska vyspává, protože to je práce, myslím si, že můžeme říct, že byl na Metal Festu, tak že to dneska vyspává, protože to je práce, můžeme říct, že byl na Metal Festu, tak že to dneska vyspává, protože to je práce Metal Festu, tak že to dneska vyspává, protože to je práce, která opravdu člověka jako vyšťaví, tak že to dneska vyspává, protože to je práce, která opravdu člověka jako vyšťaví docela. Ona taky to dneska vyspává, protože to je práce, která opravdu člověka jako vyšťaví docela. Ona taky dokáže na, protože to je práce, která opravdu člověka jako vyšťaví docela. Ona taky dokáže naštavit, práce, která opravdu člověka jako vyšťaví docela. Ona taky dokáže naštavit, to jo, ale to spíš opravdu člověka jako vyšťaví docela. Ona taky dokáže naštavit, to jo, ale to spíš všechny okolo a pak jako vyšťaví docela. Ona taky dokáže naštavit, to jo, ale to spíš všechny okolo a pak když sám teda jako teď docela. Ona taky dokáže naštavit, to jo, ale to spíš všechny okolo a pak když sám teda jako teďka, tak si dokáže naštavit, to jo, ale to spíš všechny okolo a pak když sám teda jako teďka, tak si dal blbit, to jo, ale to spíš všechny okolo a pak když sám teda jako teďka, tak si dal třeba pondělí, kdy odpočívá, což je, ale to spíš všechny okolo a pak když sám teda jako teďka, tak si dal třeba pondělí, kdy odpočívá, což je okolo a pak když sám teda jako teďka, tak si dal třeba pondělí, kdy odpočívá, což je moc dobře, takže Honzíku, až se probudí jako teďka, tak si dal třeba pondělí, kdy odpočívá, což je moc dobře, takže Honzíku, až se probudíš, tak na tebe budou čekat. Dal třeba pondělí, kdy odpočívá, což je moc dobře, takže Honzíku, až se probudíš, tak na tebe budou čekat. Což je moc dobře, takže Honzíku, až se probudíš, tak na tebe budou čekat dva lístky na tři ségry.
0: A taky na tebe bude čekat.
1: Takže Honzíku, až se probudíš, tak na tebe budou čekat dva lístky na tři ségry.
0: A taky na tebe bude čekat další muzika. Čekaj na.
1: Probudíš, tak na tebe budou čekat dva lístky na tři ségry.
0: A taky na tebe bude čekat další muzika.
1: Tebe budou čekat dva lístky na tři ségry.
0: A taky na tebe bude čekat další muzika. Čekaj na.
2: Na rokrát
1: dva lístky na tři ségry.
0: A taky na tebe bude čekat další muzika. Čekaj nás.
2: Na rok
1: ségry.
0: A taky na tebe bude čekat další muzika. Čekaj nás.
2: Na rokrát
0: bude čekat další muzika. Čekaj nás.
2: Na rokrádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme
0: muzika. Čekaj nás.
2: Na rokrádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Na rokrádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera. Na rokrádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera soutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok. Ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok. Večera slušnej rok.
1: Čekaj nás Bruce
2: Springsteen rok.
1: Čekaj nás Bruce Springsteen a Rakain Pretty Reckless. Čekaj nás Bruce Springsteen a Rakain Pretty Reckless a tak.

Čekají nás Bruce Springsteen, Arakain, Pretty Reckless a taky Offspring a... Peťa už se tak těšil, že prostě...

0: DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio.
1: Po malý pauze jsme zpátky, ale bohužel jsme tady pořád.
0: Rock Radio.
1: Po malý pauze jsme zpátky, ale bohužel jsme tady pořád sami, protože s dnešním
0: Radio.
1: Po malý pauze jsme zpátky, ale bohužel jsme tady pořád sami, protože s dnešním výhercem. Po malý pauze jsme zpátky, ale bohužel jsme tady pořád sami, protože s dnešním výhercem lístků. Po malý pauze jsme zpátky, ale bohužel jsme tady pořád sami, protože s dnešním výhercem lístků Honzou s nám bohužel zpátky, ale bohužel jsme tady pořád sami, protože s dnešním výhercem lístků Honzou se nám bohužel nepodařilo spojit. A bohužel jsme tady pořád sami, protože s dnešním výhercem lístků Honzou.

0: Jirka.cz. Dnes objednáš a zítra máš. Trénírkárna.cz.
1: Chráním tvůj domov před letí.
0: A zítra máš. Trénírkárna.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry.
0: Trénírkárna.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry.
0: Trénírkárna.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry.
0: A.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní. Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazu. Domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazu. Robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníkovalám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux. Mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž
1: Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v...
1: Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji...
1: Roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux.
1: Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní... Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna. Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více i podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na Velux s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na Velux.cz. Velux pro střešní okna Velux. Více informací na Velux.cz. Střešní okna Velux. Více informací na Velux.cz.
3: Vše, co potřebuji za
2: Velux. Více informací na Velux.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
2: Více informací na Velux.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
2: Informací na Velux.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí.
2: Velux.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí.
2: Z.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 90 €. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 € vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 € za 1 kg. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 € za 1 kg. Sací prstní řízky XXL v ceně 99,90 € za 1 kg. Sací XXL v ceně 99,90 € za 1 kg. Salátová okurka 1 v ceně 99,90 € za 1 kg. Salátová okurka 1 za 99,90 € za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90 € a prosecco trevíčky za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90 € a prosecco trevíčky za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90 € a prosecco trevíčky 0,7 okurka 1 kus za 9,90 € a prosecco trevíčky 0,75 litru za 9,90 € a prosecco trevíčky 0,75 litru za 59,90 € a prosecco trevíčky 0,75 litru za 59,90 € a prosecco trevíčky 0,75 litru za 59,90 € trevíčky 0,75 litru za 59,90 € 0,75 litru za 59,90 € Lidl, to se vyplatí. 5 litru za 59,90 € Lidl, to se vyplatí. Za 59,90 € Lidl, to se vyplatí.
2: Vedro
3: 59,90 € Lidl, to se vyplatí.
2: Vedro jako na
3: 50 Lidl, to se vyplatí.
2: Vedro jako na
3: Lidl, to se vyplatí.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
3: To se vyplatí.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
3: Platí.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace se

0: Dro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mob na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti již od 5999 korun v prodejní síti Datart. 5999 korun v prodejní síti Datart.
1: Senkor.
0: 5999 korun v prodejní síti Datart.
1: Senkor.
0: A teď 59 korun v prodejní síti Datart.
1: Senkor.
0: A teď pozor. V prodejní síti Datart.
1: Senkor.
0: A teď pozor. Extrémně výhodná nabídka Datart.
1: Senkor.
0: A teď pozor. Extrémně výhodná nabídka.
1: Senkor.
0: A teď pozor. Extrémně výhodná nabídka. Nissan. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním. Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc s výhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma až 190 tisíc.

0: vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projekt třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudok Praha. Pojďte do budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudok Praha. Pojďte. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudok Praha. Pojďte v tom s námi. Budoucnost najdeš právě tam. Sudok Praha. Pojďte v tom s námi. Jdeš právě tam. Sudok Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti. Tam. Sudok Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Nejvíc navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. rokovýradio.cz. CZ.

0: Irka. Trénírkárna.cz. Trénírkárna.cz.
1: Hej.
0: Trénírkárna.cz.
1: Hej ty.
0: Trénírkárna.cz.
1: Hej ty. Ne.
0: Trénírkárna.cz.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít.
0: Trénírkárna.cz.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít.
0: Trénírkárna.cz.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a ne.
0: CZ.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a ne.
0: Hej ty.
1: Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou 30% trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou 30% není problém. Klikni na trenky, ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou 30% není problém. Klikni na trenýrka třeba kalotky. Se slevou 30% není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Se slevou 30% není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a procent není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a je na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes oběd. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trénírka.
1: 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trénírkárna.cz.
1: Na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trénírkárna.cz.
1: Kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trénírkárna.cz.

0: dubna. K němu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první polovině dubna. V reakci na zdražování ropy kvůli nových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první polovině dubna. V reakci na zdražování ropy kvůli konzínu přistoupilo v první polovině dubna. V reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě přistoupilo v první polovině dubna. V reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě v první polovině dubna. V reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. V reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Soud už má sedmou stížnost zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Soud už má sedmou stížnost na vazbu v případu útoku kvůli konfliktu na Blízkém východě. Soud už má sedmou stížnost na vazbu v případu útoku na Blízkém východě. Soud už má sedmou stížnost na vazbu v případu útoku na halu Pardubické. Soud už má sedmou stížnost na vazbu v případu útoku na halu Pardubické zbrojovky. A sedmou stížnost na vazbu v případu útoku na halu Pardubické zbrojovky. Čtyři stížnosti zamítl. Us na vazbu v případu útoku na halu Pardubické zbrojovky. Čtyři stížnosti zamítl. U dvou dosud výsledek případu útoku na halu Pardubické zbrojovky. Čtyři stížnosti zamítl. U dvou dosud výsledek nezveřejnil halu Pardubické zbrojovky. Čtyři stížnosti zamítl. U dvou dosud výsledek nezveřejnil zbrojovky. Čtyři stížnosti zamítl. U dvou dosud výsledek nezveřejnil. O stížnosti rozhodne Pardubická. Čtyři stížnosti zamítl. U dvou dosud výsledek nezveřejnil. O stížnosti rozhodne Pardubická pobočka zamítl. U dvou dosud výsledek nezveřejnil. O stížnosti rozhodne Pardubická pobočka Královéhradeckého krajského dosud výsledek nezveřejnil. O stížnosti rozhodne Pardubická pobočka Královéhradeckého výsledek nezveřejnil. O stížnosti rozhodne Pardubická pobočka Královéhradeckého krajského soudu. O stížnosti rozhodne Pardubická pobočka Královéhradeckého krajského soudu. Pardubická hala firmy rozhodne Pardubická pobočka Královéhradeckého krajského soudu. Pardubická hala firmy začala Hradecká pobočka Královéhradeckého krajského soudu. Pardubická hala firmy začala Královéhradeckého krajského soudu. Pardubická hala firmy začala hořet 20. března krajského soudu. Pardubická hala firmy začala hořet 20. března soudu. Pardubická hala firmy začala hořet 20. března. S teplejším počasím Pardubická hala firmy začala hořet 20. března. S teplejším počasím rostla firmy začala hořet 20. března. S teplejším počasím roste i výskyt hmyzu. Nejčastěji hořet 20. března. S teplejším počasím roste i výskyt hmyzu. Nejčastěji jde o vosy 20. března. S teplejším počasím roste i výskyt hmyzu. Nejčastěji jde o vosy a sršně s jejich. S teplejším počasím roste i výskyt hmyzu. Nejčastěji jde o vosy a sršně. Počasím roste i výskyt hmyzu. Nejčastěji jde o vosy a sršně s jejich hnízdy. Čím dál častěji pomáhají i výskyt hmyzu. Nejčastěji jde o vosy a sršně s jejich hnízdy. Čím dál častěji pomáhají i hasiči. S jejich hnízdy. Čím dál častěji pomáhají i hasiči. Jak situaci řeší třeba v Pardubickém kraji? Čím dál častěji pomáhají i hasiči. Jak situaci řeší třeba v Pardubickém kraji? Pomáhají i hasiči. Jak situaci řeší třeba v Pardubickém kraji? Popisuje mluvčí hasiči. Jak situaci řeší třeba v Pardubickém kraji? Popisuje mluvčí hasičů Lucie Pipiš. Jak situaci řeší třeba v Pardubickém kraji? Popisuje mluvčí hasičů Lucie Pipiš.
1: Nejčastěji
0: třeba v Pardubickém kraji popisuje mluvčí hasičů Lucie Pipiš.
1: Nejčastěji se jedná o hnízda v blízkosti budov na veřejných prostranstvích nebo v místech, kde mohou ohrozit v blízkosti budov na veřejných prostranstvích nebo v místech, kde mohou ohrozit zdraví osob. Budov na veřejných prostranstvích nebo v místech, kde mohou ohrozit zdraví osob. V veřejných prostranstvích nebo v místech, kde mohou ohrozit zdraví osob. Zpravidla se dá ale říct nebo v místech, kde mohou ohrozit zdraví osob. Zpravidla se dá ale říci, že jsou to stovky, kde mohou ohrozit zdraví osob. Zpravidla se dá ale říci, že jsou to stovky případů výjezdu ohrozit zdraví osob. Zpravidla se dá ale říci, že jsou to stovky případů výjezdu na likvidaci osob. Zpravidla se dá ale říci, že jsou to stovky případů výjezdu na likvidaci obtížného hmyzu každý rok.
0: A já ještě
1: jsou to stovky případů výjezdu na likvidaci obtížného hmyzu každý rok.
0: A já ještě doplním
1: případů výjezdu na likvidaci obtížného hmyzu každý rok.
0: A já ještě doplním, že pokud trojí nikoho bez
1: likvidaci obtížného hmyzu každý rok.
0: A já ještě doplním, že pokud trojí nikoho bez prostě
1: obtížného hmyzu každý rok.
0: A já ještě doplním, že pokud trojí nikoho bezprostředně neohrožuje
1: každý rok.
0: A já ještě doplním, že pokud trojí nikoho bezprostředně neohrožuje. A já ještě doplním, že pokud trojí nikoho bezprostředně neohrožuje, je vhodné kontaktovat včelaře. Čiž doplním, že pokud trojí nikoho bezprostředně neohrožuje, je vhodné kontaktovat včelaře. Čiž trojí nikoho bezprostředně neohrožuje, je vhodné kontaktovat včelaře. Čeští fotbalisté mají za sebou před mistrovstvím včelaře. Čeští fotbalisté mají za sebou před mistrovstvím

0: akce do konce června. U palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan 1000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: No to, že seš mladý projektant s mokrým de...
0: Nissan. Více na Nissan.cz.
1: No to, že seš mladý projektant s mokrým...
0: na Nissan.cz.
1: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat...
0: CZ.
1: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že... No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní. Že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda ale projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne, diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne, u nás musí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne, u nás v Sudopu. Že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. Zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. A nabízíme profesně u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. A nabízíme profesionální výzvy im v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet, nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysoko. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se pojď na projektování třeba Smíchovského nádraží. Nebo...

0: světa povinný mediální den. Čeští fotbalisté mají za sebou před mistrovstvím světa povinný mediální den.
1: Rock Radio. Počasí. Nad Českem máme většinou skoro jasno až polojasno, teploty jsou někde kolem. Rock Radio. Počasí. Nad Českem máme většinou skoro jasno až polojasno, teploty jsou někde počasí. Nad Českem máme většinou skoro jasno až polojasno, teploty jsou někde kolem 25 stupňů. Každopádně nad Českem máme většinou skoro jasno až polojasno, teploty jsou někde kolem 25 stupňů. Každopádně máme většinou skoro jasno až polojasno, teploty jsou někde kolem 25 stupňů. Každopádně přes noc se ochladí a jasno až polojasno, teploty jsou někde kolem 25 stupňů. Každopádně přes noc se ochladí asi zhruba na jasno, teploty jsou někde kolem 25 stupňů. Každopádně přes noc se ochladí asi zhruba na 10 a
2: Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každý.

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Krásné odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Stát opět změnil. Krásné odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Stát opět změnil cenové. Krásné odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Stát opět změnil cenové stropy pro pohonné. Monika Holubová, jsou tu zprávy. Stát opět změnil cenové stropy pro pohonné hmoty. Maximální cena tu zprávy. Stát opět změnil cenové stropy pro pohonné hmoty. Maximální cena nafty vzroste o. Stát opět změnil cenové stropy pro pohonné hmoty. Maximální cena nafty vzroste o. Cenové stropy pro pohonné hmoty. Maximální cena nafty vzroste o haléř. Na 40 korun za litra benzín zlevní pro pohonné hmoty. Maximální cena nafty vzroste o haléř. Na 40 korun za litra benzín zlevní na 41,50. Maximální cena nafty vzroste o haléř. Na 40 korun za litra benzín zlevní na 40. Cena nafty vzroste o haléř. Na 40 korun za litra benzín zlevní na 41,50. Co z haléř na 40 korun za litra benzín zlevní na 41,50. Co se týká nafty, maximální 40 korun za litra benzín zlevní na 41,50. Co se týká nafty, maximální za litra benzín zlevní na 41,50. Co se týká nafty, maximální cena u ní zlevní na 41,50. Co se týká nafty, maximální cena u ní stoupne po 41,50. Co se týká nafty, maximální cena u ní stoupne po páté v řadě. Vyplývá to z cenu. Co se týká nafty, maximální cena u ní stoupne po páté v řadě. Vyplývá to z cenového věstníku, který od nafty maximální cena u ní stoupne po páté v řadě. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne maximální cena u ní stoupne po páté v řadě. Vyplývá to z nového věstníku, který odpoledne zveřejnilo ní stoupne po páté v řadě. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Páté v řadě. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Českodenníku, který odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Českodennímu nastavování cenových stropů nezveřejnilo ministerstvo financí. Českodennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první polovině financí. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první polovině dubna. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první polovině.

0: počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Pojďme se ještě podívat na cesty, dejte si bacha na od...
0: Rock Radio. Doprava.
1: Pojďme se ještě podívat na cesty, dejte si bacha na odstavenou cisternu.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Pojďme se ještě podívat na cesty, dejte si bacha na
0: Radio. Doprava.
1: Pojďme se ještě podívat na cesty, dejte si bacha na odstavenou cisternu na D2 na 16.
0: Prava.
1: Pojďme se ještě podívat na cesty, dejte si bacha na odstavenou cisternu na D2 na 16. Podívat na cesty, dejte si bacha na odstavenou cisternu na D2 na 16. kilometru směrem na Brno. Je tam kvůli ní, dejte si bacha na odstavenou cisternu na D2 na 16. kilometru směrem na Brno. Je tam kvůli ní i bacha na odstavenou cisternu na D2 na 16. kilometru směrem na Brno. Je tam kvůli ní i neprůjezdný s mírnou kolonou. Na D1 na 357. kilometru směrem na Prahu zase upadlo. Na D1 na 357. kilometru směrem na Prahu zase upadlo kolo z osobáku. 357. kilometru směrem na Prahu zase upadlo kolo z osobáku a poškodilo jiný, takže tam kolem toho 7. kilometru směrem na Prahu zase upadlo kolo z osobáku a poškodilo jiný, takže tam kolem toho teďka docela chaos. Prahu zase upadlo kolo z osobáku a poškodilo jiný, takže tam kolem toho teďka docela chaotická situace. Upadlo kolo z osobáku a poškodilo jiný, takže tam kolem toho teďka docela chaotická situace. Tam počítejte kolos osobáku a poškodilo jiný, takže tam kolem toho teďka docela chaotická situace a poškodilo jiný, takže tam kolem toho teďka docela chaotická situace, tam počítejte taky se zdržením. Poškodilo jiný, takže tam kolem toho teďka docela chaotická situace, tam počítejte taky se zdržením. V ulici Pichlova v Pardubicích toho teďka docela chaotická situace, tam počítejte taky se zdržením. V ulici Pichlova v Pardubicích se srazily chaotická situace, tam počítejte taky se zdržením. V ulici Pichlova v Pardubicích se srazily dva osobáky, situace, tam počítejte taky se zdržením. V ulici Pichlova v Pardubicích se srazily. Dějte taky se zdržením. V ulici Pichlova v Pardubicích se srazily dva osobáky, díky bohu bez zranění. No, zdržením. V ulici Pichlova v Pardubicích se srazily dva osobáky, díky bohu bez zranění. No, ulici Pichlova v Pardubicích se srazily dva osobáky, díky bohu bez zranění. No, ale bohužel se bez zranění se neobešlo. V Pardubicích se srazily dva osobáky, díky bohu bez zranění. No, ale bohužel se bez zranění se neobešlo. Dva osobáky, díky bohu bez zranění. No, ale bohužel se bez zranění se neobešlo. Díky bohu bez zranění. No ale bohužel se bez zranění se neobešla nehoda v ulici Štúrova v Praze. Zranění. No ale bohužel se bez zranění se neobešla nehoda v ulici Štúrova v Praze. Bohužel se bez zranění se neobešla nehoda v ulici Štúrova v Praze. Tam se zrazil osobák s motorkou. Zranění se neobešla nehoda v ulici Štúrova v Praze. Tam se zrazil osobák nehoda v ulici Štúrova v Praze. Tam se zrazil osobák s motorkou a na místě akorát záchranka. V ulici Štúrova v Praze. Tam se zrazil osobák s motorkou a na místě akorát záchranka. V Praze. Tam se zrazil osobák s motorkou a na místě akorát záchranka. Zrazil osobák s motorkou a na místě akorát záchranka.
2: Hledáte radost
1: s motorkou a na místě akorát záchranka.
2: Hledáte radost z jízdy.
1: Akorát záchranka.
2: Hledáte radost z jízdy. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do... Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis. Dáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postará BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás, Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás, i vaše Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás, i vaše BMW po Pardubicích. Rádi se postaráme o vás, i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás, i vaše BMW. Postaráme o vás i vaše BMW. I vaše BMW. MV.
0: Rock Radio. Rock Radio. Rockový odpoledne. Rockový odpoledne. Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: Rockový odpoledne pokračuje.
0: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: Rockový odpoledne pokračuje 17 hodin.
0: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: Rockový odpoledne pokračuje 17 hodin a 3 minuty k tomu.
0: Radio.

0: Rokový odpoledne pokračuje 17 hodin a 3 minuty.
1: Rokový odpoledne.
0: Rokový odpoledne pokračuje 17 hodin a 3 minuty k tomu, a jak když jsem hlásil to počasí. Rokový odpoledne pokračuje 17 hodin a 3 minuty k tomu, a jak když jsem hlásil to počasí a viděl jsem, že celý týden má. Odpoledne pokračuje 17 hodin a 3 minuty k tomu, a jak když jsem hlásil to počasí a viděl jsem, že celý týden má 17 hodin a 3 minuty k tomu, a jak když jsem hlásil to počasí a viděl jsem, že celý týden má zhruba pršet 3 minuty k tomu, a jak když jsem hlásil to počasí a viděl jsem, že celý týden má zhruba pršet, tak už hlásil to počasí a viděl jsem, že celý týden má zhruba pršet, tak už mi je jasný, že ten a viděl jsem, že celý týden má zhruba pršet, tak už mi je jasný, že ten dnešní celý týden má zhruba pršet, tak už mi je jasný, že ten dnešní Medardův svátek dává smysl. Dneska má zhruba pršet, tak už mi je jasný, že ten dnešní Medardův svátek dává smysl. Dneska už mi je jasný, že ten dnešní Medardův svátek dává smysl. Dneska má svátek Medardův svátek dává smysl. Dneska má svátek Medard 40 kape, no tak proto. Svátek dává smysl. Dneska má svátek Medard 40 kape, no tak proto.
2: Dneska
0: má svátek Medard 40 kape, no tak proto.
2: Neboli nech svítit světlo. Kubo, to je pro tebe.
3: Teďka už se tady rozjíždějí paparouč a

a Leave a Light On, neboli Nech svítit světlo. Kubo, to je pro tebe. DJ Papa Roach a Leave a Light On, neboli Nech svítit světlo. Kubo, to je pro tebe. V noci, abych na tebe nepřišel. A Leave a Light On, neboli Nech svítit světlo. Kubo, to je pro tebe. V noci, abych na tebe nepřišel. Leave a Light On, neboli Nech svítit světlo. Kubo, to je pro tebe. V noci, abych na tebe nepřišel. Leave. Neboli Nech svítit světlo. Kubo, to je pro tebe. V noci, abych na tebe nepřišel. Leave. Radši se nech rozsvícen. Nech svítit světlo. Kubo, to je pro tebe. V noci, abych na tebe nepřišel. Leave. Radši se nech rozsvícen. Kubo, to je pro tebe. V noci, abych na tebe nepřišel. Leave. Radši se nech rozsvícen. V noci, abych na tebe nepřišel. Leave. Radši se nech rozsvícen. Na tebe nepřišel. Leave. Radši se nech rozsvícen. Leave. Radši se nech rozsvícen.

0: samotného pobavil.
1: Jsem si představil tebe, jak jedeš na tom kole a máváš.
0: Pardon, mě to samotného pobavil.
1: Jsem si představil tebe, jak jedeš na tom kole a máváš.
2: Na ty jednokolce, ale to je docela těžký.
1: Ano, ano, pobavil. Jsem si představil tebe, jak jedeš na tom kole a máváš.
2: Na ty jednokolce, ale to je docela těžký. Ano,
1: ano. Hele, ale... Byl tebe, jak jedeš na tom kole a máváš.
2: Na ty jednokolce, ale to je docela těžký. Ano, ano. Hele, ale tohle klidně můžeme...
1: Tam kole a máváš.
2: Na ty jednokolce, ale to je docela těžký. Ano, ano. Hele, ale tohle klidně můžeme dělat.
1: Máváš.
2: Na ty jednokolce, ale to je docela těžký. Ano, ano. Hele, ale tohle klidně můžeme dělat. A stačí ale, aby vy kolce, ale to je docela těžký. Ano, ano. Hele, ale tohle klidně můžeme dělat. A stačí ale, aby vy jste na oplátku poslala těžký. Ano, ano. Hele, ale tohle klidně můžeme dělat. A stačí ale, aby vy jste na oplátku. Hele, ale tohle klidně můžeme dělat. A stačí ale, aby vy jste na oplátku poslali fotku vaší rokový party. Jsme zvědaví, můžeme dělat. A stačí ale, aby vy jste na oplátku poslali fotku vaší rokový party. Jsme zvědaví, jak ale, aby vy jste na oplátku poslali fotku vaší rokový party. Jsme zvědaví, jak ta vaše na oplátku poslali fotku vaší rokový party. Jsme zvědaví, jak ta vaše roková parta vypadá. Ať už v akci poslali fotku vaší rokový party. Jsme zvědaví, jak ta vaše roková parta vypadá. Vaší rokový party. Jsme zvědaví, jak ta vaše roková parta vypadá. Ať už v akci. Jsme zvědaví, jak ta vaše roková parta vypadá. Ať už v akci, anebo když zrovna odpočíváte po akci. Jak ta vaše roková parta vypadá. Ať už v akci, anebo když zrovna odpočíváte po akci. Roková parta vypadá. Ať už v akci, anebo když zrovna odpočíváte po akci. A co můžete vyhrát? Ať už v akci, anebo když zrovna odpočíváte po akci. A co můžete vyhrát?
1: Můžete tu již vyhrát 10 lístků,
2: anebo když zrovna odpočíváte po akci. A co můžete vyhrát?
1: Můžete tu již vyhrát 10,
2: když zrovna odpočíváte po akci. A co můžete vyhrát?
1: Můžete tu již vyhrát 10 lístků na Rock in
2: Počíváte po akci. A co můžete vyhrát?
1: Můžete tu již vyhrát 10 lístků na Rock in Moravský Krumlov.
2: A co můžete vyhrát?
1: Můžete tu již vyhrát 10 lístků na Rock in Moravský Krumlov. Bude se Můžete tu již vyhrát 10 lístků na Rock in Moravský Krumlov. Bude se to tu již vyhrát 10 lístků na Rock in Moravský Krumlov. Bude se to dít, dopršit 10 lístků na Rock in Moravský Krumlov. Bude se to dít, dopršit 10 lístků na Rock in Moravský Krumlov. Bude se to dít, dopršit
2: 13.
1: Moravský Krumlov. Bude se to dít, dopršit
2: 13.
1: Černský Krumlov. Bude se to dít, dopršit
2: 13.
1: června to dít bude se to dít dopršit
2: 13.
1: června se to ano, bude dít bude se to dít dopršit
2: 13.
1: června se to bude dít hele a kapely klasický dít dopršit
2: 13.
1: června se to bude dít hele a kapely klasicky opět jako
2: 13.
1: června se to bude dít hele a kapely klasicky opět jako 13. června se to bude dít hele a kapely klasicky opět jako kokotminy června se to bude dít hele a kapely klasicky opět jako Kokotminit, Dimitri Traut. Hele, a kapely klasicky opět jako Kokotminit, Dimitri Trautenberg, Horký žeslík. Kapely klasicky opět jako Kokotminit, Dimitri Trautenberg, Horký žeslíže. A taky opět jako Kokotminit, Dimitri Trautenberg, Horký žeslíže. A taky traktoři, který Kokotminit, Dimitri Trautenberg, Horký žeslíže. A taky traktoři, který jsou teďka Dimitri Trautenberg, Horký žeslíže. A taky traktoři, který jsou teďka výhradně Jiri Trautenberg, Horký žeslíže. A taky traktoři, který jsou teďka výhradně jenom na Rokinech. To všechno Horký žeslíže. A taky traktoři, který jsou teďka výhradně jenom na Rokinech. To všechno vás tam bude čekat. A taky traktoři, který jsou teďka výhradně jenom na Rokinech. To všechno vás tam bude čekat.
2: Stačí jenom, abyste
1: traktoři, který jsou teďka výhradně jenom na Rokinech. To všechno vás tam bude čekat.
2: Stačí jenom, abyste nám tu fotku té vaší party
1: teďka výhradně jenom na Rokinech. To všechno vás tam bude čekat.
2: Stačí jenom, abyste nám tu fotku té vaší party poslali na
1: mě jenom na Rokinech, to všechno vás tam bude čekat.
2: Stačí jenom, abyste nám tu fotku té vaší party poslali na
1: na Rokinech, to všechno vás tam bude čekat.
2: Stačí jenom, abyste nám tu fotku té vaší party poslali na náš e-mail,
1: všechno vás tam bude čekat.
2: Stačí jenom, abyste nám tu fotku té vaší party poslali na náš e-mail, což je studio
1: čekat.
2: Stačí jenom, abyste nám tu fotku té vaší party poslali na náš e-mail, což je studio@ro, abyste nám tu fotku té vaší party poslali na náš e-mail, což je studio@ro, vaší party poslali na náš e-mail, což je studio@ro rokovýradio.cz a čím dřív tě poslali na náš e-mail, což je studio@rokovýradio.cz a čím dřív tím líp náš e-mail, což je studio@rokovýradio.cz a čím dřív tím líp, protože na to máte omezený čas. studio@rokovýradio.cz a čím dřív tím líp, protože na to máte náš rokovýradio.cz a čím dřív tím líp, protože na to máte omezený čas. rokovýradio.cz a čím dřív tím líp, protože na to máte omezený čas.
1: Ten čas na to máte pouze do čtvrtka, do 15 hodin a potom v pátek.

0: ráno to máte omezený čas.
1: Ten čas to máte pouze do čtvrtka do 15 hodin a potom v pátek ráno se vyhlásí
0: omezený čas.
1: Ten čas to máte pouze do čtvrtka do 15 hodin a potom v pátek ráno se vyhlásí. Pouze do čtvrtka do 15 hodin a potom v pátek ráno se vyhlásí, kdo z vás to dostane, takže posílejte. Do 15 hodin a potom v pátek ráno se vyhlásí, kdo z vás to dostane, takže posílejte. A potom v pátek ráno se vyhlásí, kdo z vás to dostane, takže posílejte. Se vyhlásí, kdo z vás to dostane, takže posílejte.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá.
1: Z vás to dostane, takže posílejte.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace.
1: Posílejte.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Herkules. Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace.

cue.

0: tady servírujeme ty nejlepší. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se. Naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se. Bude to jí. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se. Nejlepší fotbalové hity. Držte se. Bude to jízda. Hity. Držte se. Bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne. Držte se. Bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne. To jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexic. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Ne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry. Fortuna. Dostane tě do hry.
1: Ministerstvo financí varuje.
0: Fortuna. Dostane tě do hry.
1: Ministerstvo financí varuje.
0: Fortuna. Dostane tě do hry.
1: Ministerstvo financí varuje.
0: Účna. Dostane tě do hry.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout.
0: Dostane tě do hry.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: Do hry.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: Uvažujete o novém vytápění?
1: Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: Uvažujete o novém vytápění?
1: Osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: Uvažujete o novém vytápění? Využijte
1: akční let na hazardní hře.
2: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční na
1: hazardní hře.
2: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vailand. Vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vailand, která vynikají vysoko. Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vailand, která vynikají vysoko. Akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vailand, která vynikají vysokou výkonností. Skutečně ti na kvalitní tepelná čerpadla Vailand, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem. Tepelná čerpadla Vailand, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělý padla Vailand, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás zítečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému tým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart Lamp. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4 nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovní ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více dlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vailandce 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vailandce Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vailand.cz.
3: Tankování je
2: televizi se sportovním režimem. Více na Vailand.cz.
3: Tankovním
2: režimem. Více na Vailand.cz.
3: Tankování.

0: zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní matrace Hercules Klima od matrace zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní z Klima od matrace zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku.cz.
1: Ležíš.
0: Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku.cz.
1: Paňasov...
0: S dopravou zdarma. Matrace zahubičku.cz.
1: Paňasovi věci Sabaton anebo Billy Idol.
0: Matrace zahubičku.cz.
1: Paňasovi věci Sabaton anebo Billy Idol nás čekají.
0: Zahubičku.cz.
1: Paňasovi věci Sabaton anebo Billy Idol nás čekají za chvilku. Paňasovi věci Sabaton anebo Billy Idol nás čekají za chvilku. Paňasovi věci Sabaton anebo Billy Idol nás čekají za chvilku.
2: Proležela se vám matrace?
1: Sabaton anebo Billy Idol nás čekají za chvilku.
2: Proležela se vám matrace?
3: Vyberte si
1: Idol nás čekají za chvilku.
2: Proležela se vám matrace?
3: Vyberte si matrace z řady.
1: Chvilku.
2: Proležela se vám matrace?
3: Vyberte si matrace z řady premium od matra...
2: Proležela se vám matrace?
3: Vyberte si matrace z řady premium od matrace zahubičku.cz.
2: Proležela se vám matrace?
3: Vyberte si matrace z řady premium od matrace zahubičku.cz.
2: Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
4: Matrace zahubičku.cz.
2: Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
4: Matrace zahubičku.cz.
2: Neproležíš. Nyní

0: Queenie a jejich We Will Rock You právě teď. Queenie a jejich We Will Rock You právě teďka dojeli. Queenie a jejich We Will Rock You právě teďka dojeli. Queenie a jejich We Will Rock You právě teďka dojeli na Rock Rádiu. 17 hodin a 16 minut. Queenie a jejich We Will Rock You právě teďka dojeli na Rock Rádiu. 17 hodin a 16 minut. We Will Rock You právě teďka dojeli na Rock Rádiu. 17 hodin a 16 minut k tomu. No a my zase právě teďka dojeli na Rock Rádiu. 17 hodin a 16 minut k tomu. No a my zase pro vás tady 16 minut k tomu. No a my zase pro vás tady máme nějaký rozdávání, ale tentokrát pro tomu. No a my zase pro vás tady máme nějaký rozdávání, ale tentokrát proto budete muset jako zase pro vás tady máme nějaký rozdávání, ale tentokrát proto budete muset jako trošku něco udělat. Teda. Máme nějaký rozdávání, ale tentokrát proto budete muset jako trošku něco udělat. Teda. Rozdávání, ale tentokrát proto budete muset jako trošku něco udělat. Teda.
1: No, pro změnu.
0: Ale tentokrát proto budete muset jako trošku něco udělat. Teda.
1: No, pro změnu.
0: Rád, proto budete muset jako trošku něco udělat. Teda.
1: No, pro změnu, protože víte, že
0: budete muset jako trošku něco udělat. Teda.
1: No, pro změnu, protože víte, že Rock Radio ty lísky
0: trošku něco udělat teda.
1: No, pro změnu, protože víte, že Rock Radio ty lísky prostě rozdává.
0: Dělat teda.
1: No, pro změnu, protože víte, že Rock Radio ty lísky prostě rozdává jak večerníček. No, pro změnu, protože víte, že Rock Radio ty lísky prostě rozdává jak večerníček. No, protože víte, že Rock Radio ty lísky prostě rozdává jak večerníček. Pardon, mě to samotného. Víte, že Rock Radio ty lísky prostě rozdává jak večerníček. Pardon, mě to samotného. Ty lísky prostě rozdává jak večerníček. Pardon, mě to samotného. Rozdává jak večerníček. Pardon, mě to samotného pobavil.
0: Jsem si
1: černíček.
0: Pardon, mě to samotného pobavil. Jsem si představil tebe, jak jedeš na tom kole a máváš. Pardon, mě

0: je teď docela rodeo.
1: Více na Vaillant.cz.
0: Tankování je teď docela rodeo.
1: Vaillant.cz.
0: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny.
1: Vaillant.cz.
0: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol. Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na ulici. Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na ulici. Docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn. Drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás. Energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás. Tak přejděte k Centropolu na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás. Tak přejděte k Centropolu. Zafix uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás. Tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny a šnel elektřinu a plyn i pro vás. Tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a plyn i pro vás. Tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky vás. Tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jich. Přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 pěte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 pěté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol. Arma 800 575 575. Centropol. 575 575. Centropol. Chceš 575. Centropol. Chceš mít ten Centropol. Chceš mít ten správol. Chceš mít ten správný drive auto. Chceš mít ten správný drive auto Jarov tip. Chceš mít ten správný drive auto Jarov ti přiváží. Chceš mít ten správný drive auto Jarov ti přiváží. Mít ten správný drive auto Jarov ti přiváží. Jarov drive. Správný drive auto Jarov ti přiváží. Jarov drive. Operák za super cenu a auto Jarov ti přiváží. Jarov drive. Operák za super cenu a Jarov ti přiváží. Jarov drive. Operák za super cenu přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem. Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na Autojarov. Kladem a rychlé předání. Více na Autojarov.cz. Více na Autojarov.cz.
2: Chutná jak
3: Autojarov.cz.
2: Chutná jako krásný sen.
3: Autojarov.cz.
2: Chutná jako krásný sen.
3: CZ.
2: Chutná jako krásný sen.
4: Vůni.
2: Chutná jako krásný sen,
4: vůni budeš omámen.
2: Chutná jako krásný sen,
4: vůni budeš omámen.
2: Ve Vraňanech na vás jako krásný sen,
4: vůni budeš omámen.
2: Ve Vraňanech na vás čeká sen,
4: vůni budeš omámen.
2: Ve Vraňanech na vás čeká
4: karmen,
2: vůni budeš omámen.

0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
1: 4 dny toho nejlepší.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a
0: Vraňany, vaše nejsladší jahody.
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a
0: vaše nejsladší jahody.
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry.
0: Vaše jahody.
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Basin Fire Fest 2026. Wasp, toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Basin Fire Fest 2026. Wasp, apokalyptika, toho metalu a přátelské atmosféry, to je Basin Fire Fest 2026. Wasp, apokalyptika, atmosféry, to je Basin Fire Fest 2026. Wasp, apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a Basin Fire Fest 2026. Wasp, apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 4 2026. Wasp, apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 46. Wasp, apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel. Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. Dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Bejzeny na Otočku, je do Rýho až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Bejzeny na Otočku, je do Rýho stupenky pro jednotlivce 7. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Bejzeny na Otočku, je do Rýho stupenky pro jednotlivce června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Bejzeny na Otočku, je do Rýho stupenky pro jednotlivce i Poříčí. A nebo vydaš na Bejzeny na Otočku, je do Rýho stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzen.cz. Bejzeny na Otočku, je do Rýho stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzen.cz.
2: Bejzin,
1: je do Rýho stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzen.cz.
2: Bejzin Fire
1: pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzen.cz.
2: Bejzin Firefest
1: dvojce, prodej na Bejzen.cz.
2: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio.
1: Prodej na Bejzen.cz.
2: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock Radio je slušná muzika. Rock Radio a muzika.

0: Alzadny jsou tady.
1: Vrace za hubičku. CZ.
0: Alzadny jsou tady.
1: CZ.
0: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal.
1: CZ.
0: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové. Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy. Jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítač. Nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítač. Slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky. Opět až 30 si počítače. Mobily nebo hračky. Opět až 30% a neče. Mobily nebo hračky. Opět až 30% a neza půlnoci objednáš. Ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza. Náš ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza. V Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz. Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
2: Právě jste naladili
0: slevovými kódy na Alza.cz.
2: Právě jste naladili
0: na Alza.cz.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna.
0: Za CZ.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady se. Právě jste naladili Radio Fortuna.

DABu i FM nebo na radia.cz. Rok nebo na radia.cz. Rok radio. Radia.cz. Rok radio.cz.

0: Farma Vraňany.
1: V Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany. Vaše
1: na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany. Vaše nejsladší
1: Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany. Vaše nejsladší

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. A pozdě s Jirkou.

Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami. Svět Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami. Světoví se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami. Nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami. Světoví český kapely s největšími hvězdami světového roku. S největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio. Nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio. Z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českou kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde ne. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde ne. Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu kde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Laď Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio Stage v dabu. Radio Stage v dabu. W dubu.

Poctivý český festák nonstop. Poctivý český festák nonstop. Poctivý český festák nonstop. Ale poctivý český festák nonstop. Ale jistě. Poctivý český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Poctivý český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Top. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se stane jistě, jak si račte přát.

0: Říká se... Říká se, zavřete oči, odcházím. Říká se, zavřete oči, odcházím, ale... Říká se, zavřete oči, odcházím, ale Vanastovi... Říká se, zavřete oči, odcházím, ale Vanastovi věci teďka dali otevři oči a... Říká se, zavřete oči, odcházím, ale Vanastovi věci teďka dali otevři oči. Zavřete oči, odcházím, ale Vanastovi věci teďka dali otevři oči a my se tím ale stejně loučíme, ale Vanastovi věci teďka dali otevři oči a my se tím ale stejně loučíme, takže stejně odcházím. Vanastovi věci teďka dali otevři oči a my se tím ale stejně loučíme, takže stejně odcházíme. Vy si své teďka dali otevři oči a my se tím ale stejně loučíme, takže stejně odcházíme. Vy si otevři oči a my se tím ale stejně loučíme, takže stejně odcházíme. Vy si svoje oči můžete nechat otevřen zavřen a my se tím ale stejně loučíme, takže stejně odcházíme. Vy si svoje oči můžete nechat otevřen zavřený. Se tím ale stejně loučíme, takže stejně odcházíme. Vy si svoje oči můžete nechat otevřen zavřený, nám je to vlastně jedno, protože stejně loučíme, takže stejně odcházíme. Vy si svoje oči můžete nechat otevřen zavřený, nám je to vlastně jedno, protože odcházíme. Vy si svoje oči můžete nechat otevřen zavřený, nám je to vlastně jedno, protože stejně posloucháte ušima. Vy si svoje oči můžete nechat otevřen zavřený, nám je to vlastně jedno, protože stejně posloucháte ušima, že jo? Oči můžete nechat otevřen zavřený, nám je to vlastně jedno, protože stejně posloucháte ušima, že jo?
1: Přesně tak.
0: Otevřen zavřený, nám je to vlastně jedno, protože stejně posloucháte ušima, že jo?
1: Přesně tak.
0: A zavřený, nám je to vlastně jedno, protože stejně posloucháte ušima, že jo?
1: Přesně tak. A můžete poslouchat Honzu Křížka taky,
0: protože stejně posloucháte ušima, že jo?
1: Přesně tak. A můžete poslouchat Honzu Křížka taky, Krise Kornela, a
0: posloucháte ušima, že jo?
1: Přesně tak. A můžete poslouchat Honzu Křížka taky, Krise Kornela, anebo Foo Fighters, že jo? Přesně tak. A můžete poslouchat Honzu Křížka taky, Krise Kornela, anebo Foo Fighters, který vám... Přesně tak. A můžete poslouchat Honzu Křížka taky, Krise Kornela, anebo Foo Fighters, který vám teďka... Můžete poslouchat Honzu Křížka taky, Krise Kornela, anebo Foo Fighters, který vám teďka pošleme na konec rokovýho odpočka taky, Krise Kornela, anebo Foo Fighters, který vám teďka pošleme na konec rokovýho... Krise Kornela, anebo Foo Fighters, který vám teďka pošleme na konec rokovýho odpoledne. Foo Fighters, který vám teďka pošleme na konec rokovýho odpoledne, ještě předtím, než přijde kapitán. Kdyby tady byl, tak vám teďka pošleme na konec rokovýho odpoledne, ještě předtím, než přijde kapitán. Kdyby tady byl, tak by samozřejmě řekl, pošleme na konec rokovýho odpoledne, ještě předtím, než přijde kapitán. Kdyby tady byl, tak by samozřejmě řekl, konec rokovýho odpoledne, ještě předtím, než přijde kapitán. Kdyby tady byl, tak by samozřejmě řekl,
2: volejte, pište.
1: Odpoledne, ještě předtím, než přijde kapitán. Kdyby tady byl, tak by samozřejmě řekl,
2: volejte, pište.
1: No, než přijde kapitán. Kdyby tady byl, tak by samozřejmě řekl,
2: volejte, pište.
1: No, a vy už si můžete jako otevírat počítače. Kdyby tady byl, tak by samozřejmě řekl,
2: volejte, pište.
1: No, a vy už si můžete jako otevírat počítače, anebo vytáhnout, tak by samozřejmě řekl,
2: volejte, pište.
1: No, a vy už si můžete jako otevírat počítače, anebo vytáhnout,
2: volejte, pište.
1: No, a vy už si můžete jako otevírat počítače, anebo vytáčet naší linku 7258. No, a vy už si můžete jako otevírat počítače, anebo vytáčet naší linku 7258. Vy už si můžete jako otevírat počítače, anebo vytáčet naší linku 7258444. Otevírat počítače, anebo vytáčet naší linku 7258444424 a napsat mu, anebo vytáčet naší linku 7258444424 a napsat mu linku 7258444424 a napsat mu, nebo mu zavolat, co si od něj příští dvou hodinkách 44424 a napsat mu, nebo mu zavolat, co si od něj příští dvou hodinkách bude 424 a napsat mu, nebo mu zavolat, co si od něj příští dvou hodinkách bude a napsat mu, nebo mu zavolat, co si od něj příští dvou hodinkách budete chtít nechat zahrát. Nebo mu zavolat, co si od něj příští dvou hodinkách budete chtít nechat zahrát.
0: No a pokud
1: mu zavolat, co si od něj příští dvou hodinkách budete chtít nechat zahrát.
0: No a pokud by se vám třeba stejskalo, tak vězte
1: dvou hodinkách budete chtít nechat zahrát.
0: No a pokud by se vám třeba stejskalo, tak vězte, že my jsme tady zítí
1: nechat zahrát.
0: No a pokud by se vám třeba stejskalo, tak vězte, že my jsme tady zítra zase od 15. No a pokud by se vám třeba stejskalo, tak vězte, že my jsme tady zítra zase od 15 hodin s váma. Jakoby se vám třeba stejskalo, tak vězte, že my jsme tady zítra zase od 15 hodin s váma, jako vždycky v rokovém odpoledni. Stejskalo, tak vězte, že my jsme tady zítra zase od 15 hodin s váma, jako vždycky v rokovém odpoledni.
1: Takže se těšíme,
0: že my jsme tady zítra zase od 15 hodin s váma.

0: jako vždycky v rokovém odpoledni.
1: Takže se těšíme a zítra čus.
0: Zítra zase od 15 hodin s váma, jako vždycky v rokovém odpoledni.
1: Takže se těšíme a zítra čus.
0: 15 hodin s váma, jako vždycky v rokovém odpoledni.
1: Takže se těšíme a zítra čus.
0: S váma, jako vždycky v rokovém odpoledni.
1: Takže se těšíme a zítra čus.
0: Jako vždycky v rokovém odpoledni.
1: Takže se těšíme a zítra čus.
2: Proležela
0: odpoledni.
1: Takže se těšíme a zítra čus.
2: Proležela se vám matrace,
1: vyberte a zítra čus.
2: Proležela se vám matrace, vyberte si matrace z řady.
1: Čus.
2: Proležela se vám matrace, vyberte si matrace z řady premium od. Proležela se vám matrace, vyberte si matrace z řady premium od matrace. Proležela se vám matrace, vyberte si matrace z řady premium od matrace. Proležela se vám matrace, vyberte si matrace z řady premium od matrace za hubičku.cz. Ty matrace, vyberte si matrace z řady premium od matrace za hubičku.cz. Ty neproležíš. Vyberte si matrace z řady premium od matrace za hubičku.cz. Ty neproležíš. Z řady premium od matrace za hubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Premium od matrace za hubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
3: Matrace za hubičku.
2: Ty neproležíš.

0: stres. Mix Latino, bachata pro dospělé. Un, dos, tres. Mix Latino, bachata, salsa. Un, dos, tres. Mix Latino, bachata, salsa, dance hill. Un, dos, tres. Mix Latino, bachata, salsa, dance hills a reggaeton. La tropical. Stres. Mix Latino, bachata, salsa, dance hills a reggaeton. La tropical. Mix Latino, bachata, salsa, dance hills a reggaeton. La tropical. Latino, bachata, salsa, dance hills a reggaeton. La tropical. Přihlaste salsa, dance hills a reggaeton. La tropical. Přihlaste se hned teď online a reggaeton. La tropical. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.com. La tropical. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás na... Hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude... Tropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my... Vás naučíme tančit. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Au. Vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Auara. Vás všude, ale my vás naučíme tančit. Auara šar. My vás naučíme tančit. Awara shar. Naučíme tančit. Awara shar.
1: Jak vznikne?
0: Awara shar.
1: Jak vzniká elektřina?
0: Awara shar.
1: Jak vzniká elektřina? Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč. Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí. Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon. Vzniká elektřina. Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá
1: elektřina. Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá.
1: Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá.
1: Ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
1: A tak a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je.
2: To musí být celá liška.
3: A takže je. Nabíjíme koloběžku.
2: Celá liška.
3: A takže je. Nabíjíme koloběžku. A takže je. Nabíjíme koloběžku. A takže je. Nabíjíme koloběžku.
4: Mám mě auto. I tram.
3: Takže je. Nabíjíme koloběžku.
4: Mám mě auto. I tramvoje.
3: Nabíjíme koloběžku.
4: Mám mě auto i tramvoje, co mě vozí
3: do běžku.
4: Mám mě auto i tramvoje, co mě vozí do školy. Mám mě auto i tramvoje, co mě vozí do školy.
3: No jasně.
4: Mám mě auto i tramvoje, co mě vozí do školy.
3: No jasně.
4: Všechno. I tramvoje, co mě vozí do školy.
3: No jasně.
4: Všechno u nás je, co mě vozí do školy.
3: No jasně,
4: všechno u nás doma.
3: I moje hračky
4: do školy.
3: No jasně,
4: všechno u nás doma.
3: I moje hračky.
4: No jasně,
3: všechno u nás doma.
4: I moje hračky.
3: No jasně,
4: všechno u nás doma.
3: I moje hračky.
4: Děkuju.
0: Vidíte nás?
4: Všechno u nás doma.
3: I moje hračky.
4: Děkuju.
0: Vidíte?
4: I moje hračky.
3: Děkuju.
0: Vidíte nás v milionu podob.
4: Hračky.
3: Děkuju.
0: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny.
3: Děkuju.
0: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny.
3: Děkuju.
0: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny. Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre. Z milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Energie tohoto.
0: Sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Energie tohoto města.
0: Denní maličkosti. Jsme pre.
5: Energie.

0: města.
1: Hledáte pračkosti? Jsme pre.
0: Jsme energie tohoto města.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Jsme pre.
0: Jsme energie tohoto města.
1: Hledáte práci, která dává smysl?
0: Energie tohoto města.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny
0: tohoto města.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny
0: tohoto města.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme práci. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujete práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujete práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujeme pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariérně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéru, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vypídete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva.
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí
1: se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Minister.
2: Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí.
2: V České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje.
2: Nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout
2: 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když
3: účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce.
3: Hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce.
3: Jsou to závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši. Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionář vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionů. Můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. I vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Dobrý.
4: Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Dobrý den.
4: 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a z
4: milionářů ročně. Olvin.
5: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta.
4: Olvin.
5: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
4: Olvin.
5: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
6: Právě.

0: Co mají Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na pci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na pět let nebo 200 tisíc kilometrů. Peugeot Boxer.
1: Mix Latino, bachata, salsa, kurz tance pro dospělé.

0: Teď.
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
0: Právě teď pořídíte.
1: Jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
0: Právě teď pořídíte sklad.
1: Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
0: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen.
1: Zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
0: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra.
1: Vozu do Autoerov.
0: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra. Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné. Teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra body Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 20. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz. Čekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na
0: ní. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Rokrádio.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Rokrádio.
1: Těšíme se na vás.
2: Rokrádio.
1: Na vás.

0: Radio. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 12.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 12. června.
0: Co se děje?
1: Pátek 12. června si užijete v Music Club. Pátek 12. června si užijete v Music Clubu Modrá. Pátek 12. června si užijete v Music Clubu Modrá Opice poctivou dámu. Pátek 12. června si užijete v Music Clubu Modrá Opice poctivou dámu. Pátek 12. června si užijete v Music Clubu Modrá Opice poctivou dávku. 12. června si užijete v Music Clubu Modrá Opice poctivou dávku syrový. Června si užijete v Music Clubu Modrá Opice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Music Clubu Modrá Opice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Drávopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystou poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit Gallows Hill nebo metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit Gallows Hill nebo Mr. Cut Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit Gallows Hill nebo Mr. Cut na tom samém s vystoupením kapel Bullshit Gallows Hill nebo Mr. Cut na tom samém vystoupením kapel Bullshit Gallows Hill nebo Mr. Cut na tom samém místě oslaví Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punk. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punk rock. Na samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punk rocková kapela Přísun povolen. Oslaví v sobotu 13. 10 let punk rocková kapela Přísun povolen. Do Pražského 13. 10 let punk rocková kapela Přísun povolen. Do Pražského 10 let punk rocková kapela Přísun povolen. Do Pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na punk rocková kapela Přísun povolen. Do Pražského vagónu můžete vyrazit v pátek.

Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němcem. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němcem. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němcem. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němcem. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němcem. Pozdě s Jirkou Němcem.

s garáží a s Kušebem. Slušnej rok s garáží a s Kušebem. Rock Radio. Slušnej rok s garáží a s Kušebem. Rock Radio. S garáží a s Kušebem. Rock Radio. I a s Kušebem.

DABu i FM nebo na rádi. V DABu i FM nebo na. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radia.cz. Rock Radio. CZ.

0: Hledáte adrenalin, ale
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž okoukaný.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž okoukaný.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplný.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplný.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách.
1: Poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: Hádejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. Má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House Run.
0: Úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House Running. Naprostý unikát na trhu se
0: jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House Running. Naprostý unikát
0: ještě nevyzkoušeli.
1: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z Ning.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších.
1: Prostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset stojtky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů.
0: Vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak
1: budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak si to
1: 101 metrů nad zemí.
0: A pak si to pěkně se běhnete do
1: nad zemí.
0: A pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko.
0: A pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko.
0: Tak. Si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko.
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko.
1: Prostě pořádně
0: pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Běhnete dolů.
2: Maminko.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Maminko.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
3: Firma na zážitek.
1: Pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
3: Firma na zážitky.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Najdete pouze na.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Pouze na.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Firma na zážitky.
1: CZ. CZ. CZ.
4: Kup si auto v Direct Auto. Kup si auto v Direct Auto.
5: Bilavil CZ.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka.
5: Bilavil CZ.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120.
5: Z.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun.

0: levněji? Kia, kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji? Kia Sorento SES v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji? Kia Sorento SES. Oktávka o 120 000 korun levněji? Kia Sorento se slevou 125 000 korun? To tu ještě 120 000 korun levněji? Kia Sorento se slevou 125 000 korun? Korun levněji? Kia Sorento se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Tako Kia Sorento se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v 25 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a... To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení, to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení, Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 dno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz www.direct-auto.cz direct-auto.cz
1: kosmetika.auto.cz Angry Birds, kosmetika, co má koule.
0: .cz
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, kosmetika.

0: Jakubová. Česká republika vykročila směrem k historicky první misi na mezinárodní kosmickou stanici.
1: Vláda schválila na příští rok navýšení platby za státní pojištěnce. Vláda bude požadovat po ministerstvu zdravotnictví.

0: Lousy vůně pod i sporek, žádný keci funkčí vybírc. Lousy vůně pod i sporek, žádný keci funkčí věci. Ano, lousy vůně pod i sporek, žádný keci funkčí věci. Ano, gry pod i sporek, žádný keci funkčí věci. Ano, gry bar, žádný keci funkčí věci. Ano, gry keci funkčí věci. Ano, gry BR dosel tečka věci. Ano, gry BR dosel tečka CZ. Ano, gry BR dosel tečka CZ. Ano, gry BR dosel tečka CZ. BR dosel tečka CZ.
1: Rock
0: BR dosel tečka CZ.
1: Rock Radio
0: tečka CZ.
1: Rock Radio
0: tečka CZ.

od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Nepšnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Nebo na rádia teď od rána do večera. V dabu i FM. Nebo na rádia tečka na do večera. V dabu i FM. Nebo na rádia tečka CZ. V dabu i FM nebo na radia.cz. Bu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas .cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno co rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno co stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Vešlo na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz.

0: po ministerstvu zdravotnictví úspory. V Česku dnes s tím, že vláda bude požadovat po ministerstvu zdravotnictví úspory. V Česku dnes vyvrchol, že vláda bude požadovat po ministerstvu zdravotnictví úspory. V Česku dnes vyvrchol příliv požadovat po ministerstvu zdravotnictví úspory. V Česku dnes vyvrchol příliv teplého vzduchu ministerstvu zdravotnictví úspory. V Česku dnes vyvrchol příliv teplého vzduchu. Místy bylo až 28 zdravotnictví úspory. V Česku dnes vyvrchol příliv teplého vzduchu. Místy bylo až 28 stupňů úspory. V Česku dnes vyvrchol příliv teplého vzduchu. Místy bylo až 28 stupňů. Od zítřka dnes vyvrchol příliv teplého vzduchu. Místy bylo až 28 stupňů. Od zítřka se ale příliv teplého vzduchu. Místy bylo až 28 stupňů. Od zítřka se ale ochladí a bude teplého vzduchu. Místy bylo až 28 stupňů. Od zítřka se ale ochladí a bude místy bylo až 28 stupňů. Od zítřka se ale ochladí a bude pršet. Ve středu se pak nejvíce 20 stupňů. Od zítřka se ale ochladí a bude pršet. Ve středu se pak nejvíce od zítřka se ale ochladí a bude pršet. Ve středu se pak nejvyšší teploty vyšplhají a ochladí a bude pršet. Ve středu se pak nejvyšší teploty vyšplhají maximálně na 19 stupňů Celsia. Bude pršet. Ve středu se pak nejvyšší teploty vyšplhají maximálně na 19 stupňů Celsia. Vyšplhají maximálně na 19 stupňů Celsia. Oteplí se až ve druhé polovině týdne, ale denní teploty se budou 19 stupňů Celsia. Oteplí se až ve druhé polovině týdne, ale denní teploty se budou po Celsia. Oteplí se až ve druhé polovině týdne, ale denní teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů. Oteplí se až ve druhé polovině týdne, ale denní teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů. Liberec ve druhé polovině týdne, ale denní teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů. Liberecký kraj chce vyřešit krizi. Denní teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů. Liberecký kraj chce vyřešit krizi na jaře. Se budou pohybovat kolem 20 stupňů. Liberecký kraj chce vyřešit krizi na kolem 20 stupňů. Liberecký kraj chce vyřešit krizi na Jabloneckém gymnáziu u Balvanu. Liberecký kraj chce vyřešit krizi na Jabloneckém gymnáziu u Balvanu. Dnes proto jednal se školskou radou studenty pedagogy gymnáziu u Balvanu.
1: Čekáme prý oblačno až zataženo z počátkého hydrometeorologického ústavu a

0: Čekáme prý oblačnost, zataženost počátku v Čechách Geologického ústavu a čekáme prý oblačnost, zataženost počátku v Čechách během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným a čekáme prý oblačnost, zataženost počátku v Čechách během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným máme prý oblačnost, zataženost počátku v Čechách během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm, zataženost počátku v Čechách během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přehánkami a o v Čechách během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přehánkami a ojediněle na jihovýchodě i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přehánkami a ojediněle na jihovýchodě a východně úslesku s občasným deštěm nebo přehánkami a ojediněle na jihovýchodě a východně území místy i s bouřkami deštěm nebo přehánkami a ojediněle na jihovýchodě a východně území místy i s bouřkami přehánkami a ojediněle na jihovýchodě a východně území místy i s bouřkami později odpoledne a ojediněle na jihovýchodě a východně území místy i s bouřkami později na jihovýchodě a východně území místy i s bouřkami později odpoledne a večer čekejte srážky v Čechách a východně území místy i s bouřkami později odpoledne a večer čekejte srážky v Čechách od místy i s bouřkami později odpoledne a večer čekejte srážky v Čechách od severozápadu místy i s bouřkami později odpoledne a večer čekejte srážky v Čechách od severozápadu ustávajícími později odpoledne a večer čekejte srážky v Čechách od severozápadu ustávající na večer čekejte srážky v Čechách od severozápadu ustávající čekejte srážky v Čechách od severozápadu západu ustávající nejvyšší teploty na 22 západu ustávající nejvyšší teploty na 22 no a ustávající nejvyšší teploty na 22 no a v 1000 metrech na horách okolo nejvyšší teploty na 22 no a v 1000 metrech na nejvyšší teploty na 22 no a v 1000 metrech na horách okolo 14 teploty na 22 no a v 1000 metrech na horách okolo 14 no a v 1000 metrech na horách okolo 14. No a v 1000 metrech na horách okolo 14.
1: Ať už prší nebo
0: 1000 metrech na horách okolo 14.
1: Ať už prší nebo paří slunce
0: 14.
1: Ať už prší nebo paří slunce slušné. Ať už prší nebo paří slunce slušnej rok si můžete Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na pse, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. To je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio do každého počasí. Rock Radio jeho počasí. Rock Radio doprava. Rock Radio doprava. Rock Radio doprava.
0: Máme tady tři.
1: Rock Radio doprava.
0: Máme tady
1: Rock Radio doprava.
0: Máme tady třikrát Prahu ve
1: Radio doprava.
0: Máme tady třikrát Prahu ve Strahovském tunelu
1: doprava.
0: Máme tady třikrát Prahu ve Strahovském tunelu koukáme. Máme tady třikrát Prahu ve Strahovském tunelu koukáme. Máme tady třikrát Prahu ve Strahovském tunelu koukáme dvakrát osobák. Máme tady třikrát Prahu ve Strahovském tunelu koukáme dvakrát osobák. Ve Strahovském tunelu koukáme dvakrát osobák. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Takrát osobák. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Tak pozor na to. V Radlický osobák s dodávkou. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Tak pozor na to. V Radlický osobák s dodávkou. Levý jízdní pruh. Tak pozor na to. V Radlický osobák s dodávkou. Tvoří to opět nepruh. Tak pozor na to, v Radlický osobách s dodávkou tvoří to opět neprůjezdný jeden. V Radlický osobách s dodávkou tvoří to opět neprůjezdný jeden jízdní pruh a to ten osobách s dodávkou tvoří to opět neprůjezdný.

0: jeden jízdní pruh, a to tentokrát právkou. Tvoří to opět neprůjezdný jeden jízdní pruh, a to tentokrát pravý. Na místě tvoří to opět neprůjezdný jeden jízdní pruh, a to tentokrát pravý. Na místě je policie, neprůjezdný jeden jízdní pruh, a to tentokrát pravý. Na místě je policie, pozor na to, a v italské ulici jeden jízdní pruh, a to tentokrát pravý. Na místě je policie, pozor na to, a v italské ulici, a to tentokrát pravý. Na místě je policie, pozor na to, a v italské ulici a pravý. Na místě je policie, pozor na to, a v italské ulici a srazilo na místě je policie, pozor na to, a v italské ulici a srazilo osobní auto chodce, probíhá je policie, pozor na to, a v italské ulici a srazilo osobní auto chodce, probíhá tam vyšetřování nehody. Je pozor na to, a v italské ulici a srazilo osobní auto chodce, probíhá tam vyšetřování nehody. V italské ulici a srazilo osobní auto chodce, probíhá tam vyšetřování nehody, je tam záchranka i a srazilo osobní auto chodce, probíhá tam vyšetřování nehody, je tam záchranka i policajti. Tak ať jede toto chodce, probíhá tam vyšetřování nehody, je tam záchranka i policajti. Tak probíhá tam vyšetřování nehody, je tam záchranka i policajti. Tak ať jedete kamkoliv, na čemkoliv, nebo je tam záchranka i policajti. Tak ať jedete kamkoliv, na čemkoliv, nebo v čemkoliv, dejte bacha na chodce. Záchranka i policajti. Tak ať jedete kamkoliv, na čemkoliv, nebo v čemkoliv, dejte bacha na chodce a i policajti. Tak ať jedete kamkoliv, na čemkoliv, nebo v čemkoliv, dejte bacha na chodce a tak ať jedete kamkoliv, na čemkoliv, nebo v čemkoliv, dejte bacha na chodce a hlavně doražte v pořádku.
1: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Zastavíte.

oblíbený pořad Rok na přání, což je dvouhodinová pirátská výprava za muzikou, kdy si určujete směr, kudy se vydáme. Vyřídím.

0: Zprávy.
1: Pěkný podvečer, zprávy pro vás má
0: Dio. Zprávy.
1: Pěkný podvečer, zprávy pro vás má Monika.
0: Zprávy.
1: Pěkný podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová.
0: Zprávy.
1: Pěkný podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová.
0: Zprávy.
1: Pěkný podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Česká republika vykročila Pěkný podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Česká republika vykročila směrem k Pěkný podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Česká republika vykročila směrem k historicky první misi na Pěkný pro vás má Monika Holubová. Česká republika vykročila směrem k historicky první misi na mezinárodní komunika.

námořníci, máme... Ahoj, námořníci, máme 3 minutky. Ahoj, námořníci, máme 3 minutky po 18. Ahoj, námořníci, máme 3 minutky po 18. hodině, je tu pondělí. Ahoj, námořníci, máme 3 minutky po 18. hodině, je tu pondělí. A doufám, že po 18. hodině, je tu pondělí. A doufám, že jste po víkendu odpočatí stejně jako váš kapitán. Hodině, je tu pondělí. A doufám, že jste po víkendu odpočatí stejně jako váš kapitán na vlnách slušný rokovým. Tu pondělí. A doufám, že jste po víkendu odpočatí stejně jako váš kapitán na vlnách slušný. A doufám, že jste po víkendu odpočatí stejně jako váš kapitán na vlnách slušný rokovým muziky Jirka Vajgis. Víkendu odpočatí stejně jako váš kapitán na vlnách slušný rokovým muziky Jirka Vajgis. Já vás tady všechny vítám. Dobrý večer jako váš kapitán na vlnách slušný rokovým muziky Jirka Vajgis. Já vás tady všechny vítám. Dobrý večer a dáme vlnách slušný rokovým muziky Jirka Vajgis. Já vás tady všechny vítám. Dobrý večer a dáme si rokovým muziky Jirka Vajgis. Já vás tady všechny vítám. Dobrý večer a dáme si dobrý večer a dáme si opět náš oblíbený pořad Rok na přání, což je opět náš oblíbený pořad Rok na přání, což je dvouhodinová pirátská. Opět náš

0: doufám, že u vás taky. Jsme z přístavu venku a co si dáme hned na úvod, bude to chtít.
1: Rok na přání. Rock Radio. Na přání. Rock Radio.

Tak, postele hořely. Tak, postele hořely, doufám, že u vás... Tak, postele hořely, doufám, že u vás taky a... Tak, postele hořely, doufám, že u vás taky a jsme z přístavu venku a... Tak, postele hořely, doufám, že u vás taky a jsme z přístavu venku a... Tak, postele hořely, doufám, že u vás taky a jsme z přístavu venku a co si dáme hned na úvod? Tak, postele hořely, doufám, že u vás taky a jsme z přístavu venku a co si dáme hned na úvod? Bude to chtít nějaký... Postele hořely...

0: kterou bychom ti mohli věnovat, tak to je čistě pro ženský, takhle pěkně zahrát. A píseň, kterou bychom ti mohli věnovat, tak to je čistě pro ženský Demons. Tak to je čistě pro ženský Demons are the best girl. Tak to je čistě pro ženský Demons are the best girl. Ne, takhle je to pro ženský Demons are the best girl. Ne, takhle je to pro, pardon, se omlouvám. Demons are the best girl. Ne, takhle je to pro, pardon, se omlouvám. Demons are the girl. Best girl, ne, takhle je to, pardon, se omlouvám. Demons are the girl, pardon, se omlouvám. Demons are the girl's best friend, tak jsem popleta. Girl's best friend, tak jsem popleta.
1: Rok na psání s Jirkou.
0: Friend, tak jsem popleta.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Jsem popleta.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Jirkou Vajgizem.

Daj by the blade, tak... Die by the blade, tak se jmenovala... Die by the blade, tak se jmenovala... Die by the blade, tak se jmenovala píseň, ostrá píseň, jak... Die by the blade, tak se jmenovala píseň, ostrá píseň, jak kobřitva... Die by the blade, tak se jmenovala píseň, ostrá píseň, jak kobřitva od Beast and Black... Die by the blade, tak se jmenovala píseň, ostrá píseň, jak kobřitva od Beast and... Tak se jmenovala píseň, ostrá píseň, jak kobřitva od Beast and Black... No a teď si dáme... A píseň, ostrá píseň, jak kobřitva od Beast and Black... No a teď si dáme nějaký Powerwolf... Ostrá píseň, jak kobřitva od Beast and Black... No a teď si dáme nějaký Powerwolf... jako břitva od Beast and Black, no a teď si dáme nějaký Powerwolf, o který si pod Beast and Black, no a teď si dáme nějaký Powerwolf, o který si tady psala Míra, no a teď si dáme nějaký Powerwolf, o který si tady psala Míra Kuchta, ahoj kap, dáme nějaký Powerwolf, o který si tady psala Míra Kuchta, ahoj kapitáne, chcel Powerwolf, o který si tady psala Míra Kuchta, ahoj kapitáne, chcel bysom zahrát, pro který si tady psala Míra Kuchta. Ahoj kapitáne, chcel by som zahrať pre svoju milovan... Psala Míra Kuchta. Ahoj kapitáne, chcel by som zahrať pre svoju milovanú ženu a... Míra Kuchta. Ahoj kapitáne, chcel by som zahrať pre svoju milovanú ženu a pre všetkých... Čo... Ahoj kapitáne, chcel by som zahrať pre svoju milovanú ženu a pre všetkých, čo poslúchajú aj... Kapitáne, chcel by som zahrať pre svoju milovanú ženu a pre všetkých, čo poslúchajú aj tebe. Nejak zahrať pre svoju milovanú ženu a pre všetkých, čo poslúchajú aj tebe. Nejakú milovanú ženu a pre všetkých, čo poslúchajú aj tebe. Nejakú peknú pas pre všetkých, čo poslúchajú aj tebe. Nejakú peknú pasni pre všetkých, čo poslúchajú aj tebe. Nejakú peknú pasni pesničku od Powerwolf. No tak poslúchajú aj tebe. Nejakú peknú pasni pesničku od Powerwolf. No nejakú peknú pasni pesničku od Powerwolf. No tak jo, jasně. Pasní pesničku od Powerwolf. No tak jo, jasně. Hele, milovaná ženo. No tak jo, jasně. Hele, milovaná ženo Miroslava. No tak jo, jasně. Hele, milovaná ženo Miroslava Kuchty. Jo, jasně. Hele, milovaná ženo Miroslava Kuchty. Jméno nevíme, ale... Hele, milovaná ženo Miroslava Kuchty. Jméno nevíme, ale to je jedno. Milovaná ženo Miroslava Kuchty, jméno nevíme, ale to je jedno. Milovaná ženo Miroslava Kuchty, jméno nevíme, ale to je jedno. Asi tě, nebo určitě Miroslava Kuchty, jméno nevíme, ale to je jedno. Asi tě, jméno nevíme, ale to je jedno. Asi tě, nebo určitě tě Miroslav strašně zbožňuje. Nevíme, ale to je jedno. Asi tě, nebo určitě tě Miroslav strašně zbožňuje, když ti nechává. Asi tě, nebo určitě tě Miroslav strašně zbožňuje, když ti nechává takhle. Asi tě, nebo určitě tě Miroslav strašně zbožňuje, když ti nechává takhle pěkně zahrát. Nebo určitě tě Miroslav strašně zbožňuje, když ti nechává takhle pěkně zahrát. A píseň, kterou bychom ti mohli věnovat. Určitě tě Miroslav strašně zbožňuje, když ti nechává takhle pěkně zahrát. A píseň, kterou bychom ti mohli věnovat. Strašně zbožňuje, když ti nechává takhle pěkně zahrát. A píseň, kterou bychom ti mohli věnovat, tak to je čistě, když ti nechává takhle pěkně zahrát. A píseň,

0: Berete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-konte, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku. Kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Vidíš to?
0: Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Vidíš to?
2: Vidím.
1: Bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet další rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít ve skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít ve flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí
1: a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií.
1: Další zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a
1: který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek
1: venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe. Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. Počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vyber
2: a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: Zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma.
1: Si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: Je každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný. A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný. Te nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou.
2: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností.
2: Zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic.
2: Měnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete. Nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek
1: na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je
1: možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
1: Zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
1: Zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Dřív než
2: nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Dřív
2: je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Dřív než začnou prázdniny.
3: Zážitky.
2: CZ.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou.
2: CZ.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. a MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. Grand Prix České republiky už 19. až 21. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídí 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na auto až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na auto 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích. Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových. Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí vás. Na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které

0: oživí váš šatník. Co si vezmu? Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když jdu venčit? Procent na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si oživí váš šatník? Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend? Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten na sebe, když jdu venčit psa. Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na venčit psa. Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost. Sebe na víkend na chalupu. Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete chalupu. Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% deví pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% deví prodej na Zalandu. Co si vezmu na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% deví prodej na Zalandu. A ušetřete až 50% deví prodej na Zalandu. Co si vezmete až 50% deví prodej na Zalandu? Co si vezmu na sebe? Zalando. 50% deví prodej na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Zalando. Prodej na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Toto vysílání je přísně tajné.
0: Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Toto vysílání
0: vezmu na sebe. Zalando.
1: Toto vysílání je přísně tajné.
0: Zalando.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent z
0: povodu.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent z povodu. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se je tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se je rozhoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout. Agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojiš srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat i pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit průměru 6000. Zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit průměru 6000 ročně. Klik.cz a můžete ušetřit průměru 6000 ročně. Klik.cz. Agent s povolení a můžete ušetřit průměru 6000 ročně. Klik.cz. Ušetřit průměru 6000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovná 6000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat. 6000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Odplouvám kránu.
1: Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Odplouvám kránu.
1: Agent s povolením srovnávat.
2: Odplouvám kránu.
1: Povolením srovnávat.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
1: Nejvat.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i
2: kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat.
2: Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránů.
2: Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě. Ano, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektrickém. Můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektrokatamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk tak. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk.

0: Vše, co potřebují. Vše, co potřebují za cenu. Vše, co potřebují za cenu, kterou chci, to. Vše, co potřebují za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebují za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebují za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky X. Potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99 vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salxel v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90 a pro 90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90 a pro kilogram. Salátová okurka 1 kus za 9,90 a Prosecco Treviso. Salátová okurka 1 kus za 9,90 a Prosecco Treviso 0,75 1 kus za 9,90 a Prosecco Treviso 0,75 litru za 9,90 a Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90 a Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90 0,75 litru za 59,90 Lidl, to se vyplatí 75 litru za 59,90 Lidl, to se vyplatí litru za 59,90 Lidl, to se vyplatí Lidl, to se vyplatí.
1: E-kondomy.cz, pokud se u nás
0: se vyplatí.
1: E-kondomy.cz, pokud se u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vám... E-kondomy.cz, pokud se u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás... E-kondomy.cz, pokud se u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. CZ, pokud se u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Pokud se u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz.

0: elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Že si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplou katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplouvám kránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplouvám kránu. Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplouvám kránu. Na katamaránu. Výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplouvám kránu. Na katamaránu. Nebo firemní akci. Odplouvám kránu. Na katamaránu. www.prageboats.cz. Odplouvám kránu. Na katamaránu. www.prageboats.cz. Už ví. Kránu. Na katamaránu. www.prageboats.cz. Už ví. Tak vzhůr. Na katamaránu. www.prageboats.cz. Už ví. Tak vzhůru. Na katamaránu. www.prageboats.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu. www.prageboats.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu. www.prageboats.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu.
1: A teď pozor.
0: CZ.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
1: A teď pozor. Extrémně výhodné.
0: Už ví. Tak vzhůru na palubu.
1: A teď pozor. Extrémně výhodná.
0: Tak vzhůru na palubu.
1: A teď pozor. Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail. Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 2. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20. X-Trail se zvýhodněním.

0: kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností. Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností. Servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra.
0: Klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního.
0: Vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Se netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladímeho centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás vleden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás
0: si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se.
1: My zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na.
1: Celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na.
1: Klima Express. Vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na.
1: Klima Express.cz. Ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na.
1: Klima Express.cz. Je ochladíme.
0: Objednejte se na.
1: Klima Express.cz.
0: Objednejte se na.
1: Klima Express.cz. Rokrádio
0: se na.
1: Klima Express.cz. Rokrádio. Z.

od rána do večera. V DABu. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM. Nebo na rádia teď rok od rána do večera. V DABu i FM. Nebo na rádia.cz. Od rána do večera. V DABu i FM. Nebo na rádia.cz. V DABu i FM. Nebo na rádia.cz. V DABu i FM. Nebo na rádia.cz. M nebo na radia.cz. Rock Radio. Nebo na radia.cz. Rock Radio. It starts with... .cz.

0: Nabídka platí pouze do konce června. Už palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na 1000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Páchnoucí klima.
0: U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě.
0: Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě.
0: Více na Nissan.cz.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě.
0: V autě 40.cz.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě.
0: V autě 40 stupňů.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě.
0: V autě 40 stupňů.
1: To nechci. Klimatizace po zimě.
0: V autě 40 stupňů.
1: To nechcete.
0: Jezděte.
1: Klimatizace po zimě.
0: V autě 40 stupňů.
1: To nechcete.
0: Jezděte v létě s chladnou hlavou.
1: Zimě.
0: V autě 40 stupňů.
1: To nechcete.
0: Jezděte v létě s chladnou hlavou. V autě 40 stupňů.
1: To nechcete.
0: Jezděte v létě s chladnou hlavou. Stupňů.
1: To nechcete.
0: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách. Zachovejte.
1: To nechcete.
0: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu chcete.
0: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme
0: v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express. Chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express. V kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express.
0: Zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis.
0: Zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizace. Jsme tu pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizace. Pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce.
0: Klima Express.
1: Klima Express.

0: Tahle skladba se sice jmenovala In the End od Linkin Parka.
1: Rock Radio.

0: z Dobříše, psal nám Pepa Kautský mail. Čau, prosím o zahrání písničky Night Dobříše, psal nám Pepa Kautský mail. Čau, prosím o zahrání písničky Night Train od Pepa Kautský mail. Čau, prosím o zahrání písničky Night Train od kapely Guns N' Roses, jen tak pro všechny. Mail. Čau, prosím o zahrání písničky Night Train od kapely Guns N' Roses, jen tak. Čau, prosím o zahrání písničky Night Train od kapely Guns N' Roses, jen tak pro všechny. Pepa z Dobříše. Zahrání písničky Night Train od kapely Guns N' Roses, jen tak pro všechny. Pepa z Dobříše. Zdravíme Night Train od kapely Guns N' Roses, jen tak pro všechny. Pepa z Dobříše. Zdravíme od kapely Guns N' Roses, jen tak pro všechny. Pepa z Dobříše. Zdravíme do Dobříše, Roses, jen tak pro všechny. Pepa z Dobříše. Zdravíme do Dobříše, do krásného města. No všechny, Pepa z Dobříše. Zdravíme do Dobříše, do krásného města. No a pojď z Dobříše. Zdravíme do Dobříše, do krásného města. No. Zdravíme do Dobříše, do krásného města. No a pojďme se projet nočním vlakem. Do Dobříše, do krásného města. No a pojďme se projet nočním vlakem. Do Dobříše, do krásného města. No a pojďme se projet nočním vlakem. Do krásného města. No a pojďme se projet nočním vlakem. Rock Radio. Pojďme se projet nočním vlakem. Rock Radio.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

Tak to byl. Tak to byl kanadský Romantic Pride. Tak to byl kanadský Romantic Pride Adams a LA. Tak to byl kanadský Romantic Pride Adams a LA. Tak to byl kanadský Romantic Pride Adams a L18 Till I Die. Jo, to by bylo. Tak to byl kanadský Romantic Pride Adams a L18 Till I Die. Jo, to by bylo. Kanadský Romantic Pride Adams a L18 Till I Die. Jo, to by bylo super. Adams a L18 Till I Die. Jo, to by bylo super. A kdyby vám bylo furt 18 až do smrti. Pokud ta smrt 18 Till I Die. Jo, to by bylo super. A kdyby vám bylo furt 18 až do smrti. Pokud ta die, jo, to by bylo super. A kdyby vám bylo furt 18 až do smrti. Pokud ta smrt by bylo super, a kdyby vám bylo furt 18 až do smrti. Pokud ta smrt by nepřišla, a kdyby vám bylo furt 18 až do smrti. Pokud ta smrt by nepřišla v 18, to by bylo blbý. 18 až do smrti. Pokud ta smrt by nepřišla v 18, to by bylo blbý. Pokud ta smrt by nepřišla v 18, to by bylo blbý. No přestaneme filozofovat a dáme si nějaký Guns. Smrt by nepřišla v 18, to by bylo blbý. No přestaneme filozofovat a dáme si nějaký Guns and Roses. Nepřišla v 18, to by bylo blbý. No přestaneme filozofovat a dáme si nějaký Guns N' Roses. Který nám tady opět přišli z Dobříše. Psal nám Pepa Kautský mail. Čau prosvět přišli.

0: pomoc. Nemůžu. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Dýchat.
1: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátorování větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátorování a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné víte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné. Proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz světy 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz světy trání skladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz světy trání na jednom místě. Odborné poradenství. Ventilátory.cz světy trání na jednom místě. Ventilátory.cz světy trání na jednom místě.
2: Věda.
1: .cz světy trání na jednom místě.
2: Věda. Řemeslo.
1: Světy trání na jednom místě.
2: Věda. Řemeslo.
1: Slim. Na jednom místě.
2: Věda. Řemeslo. Slimovice. Lo. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na kterém Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. CZ. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Attention!
2: Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Attention!
4: Jen
2: věci, na které můžeme být hrdí.
3: Attention!
2: Můžeme být hrdí.
3: Attention!
4: Jen jed...
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen...
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou...
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanc. Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Protančit celý.
4: Stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Protančit. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical.
6: Jedinečný taneční kurz v prostředí.
5: Celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical.
6: Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andy.
5: Víkend ve Španělsku s La Tropical.
6: Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andy.
5: Španělsku s La Tropical.
6: Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší
5: La Tropical.
6: Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečný taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a v prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná Soluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve Vile Kousek. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve Vile Kousek od moře. Řekněte si latino lektoři a nekonečná zábava ve Vile Kousek od moře. Řekněte si a přihlaši a nekonečná zábava ve Vile Kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na nekonečná zábava ve Vile Kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na Vile Kousek od moře. Řekněte si a

0: Kapacita kurzu je omezená. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezená. Týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezená. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezená. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezená.
1: Chráním tvůj domov před...
0: Kurzu je omezená.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry.
0: Je omezená.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry. Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že od... Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám... Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. Vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. Tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta v mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu.
1: A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu.
1: Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví.
1: Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortní
1: roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. A bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na Velux. Komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz. Střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Co se tady děje?
2: Více informací na velux.cz.
3: Co se tady děje?
2: Co se... Informací na velux.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
2: Velux.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
3: Bývají děje.
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days.
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km spod elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km spotřeba od 1,7 litru cesty benzín. Dojezd až 1350 km spotřeba od 1,7 litru benzín. Dojezd až 1350 km spotřeba od 1,7 litru na 100 km. Až 1350 km spotřeba od 1,7 litru na 100 km. 50 km spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu. Teď
5: spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu. Teď superhybrid
5: 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu. Teď superhybrid
5: 7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu. Teď superhybrid za cenu spalováku
5: 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu. Teď superhybrid za cenu spalováku. Superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v super úsporných
6: za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích
6: spalováku.
5: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD Tech. BYD. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Úsporných technologiích. BYD.com.
7: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádio, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.

nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokovýradio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokovýradio.cz. Na e-shopu Rockradia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu slušný hadry na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. Do košíku rokovýradio.cz. Do košíku jahody samin.cz. Do košíku jahody samin.cz.

0: Oldman. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Chovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Pomoc.
0: Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Pomoc.
0: Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Pomoc. Nemůžu dýchat.
0: Všechno dobrý.
1: Pomoc.
0: No dobrý.

0: máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si
1: sladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů
1: jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme kupu jahod a fantastickou zmrzlinu a krásně jsme si to užili.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: 只需要您的几条个人信息和银行卡号。
4: Nekupujte drahé značky. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
5: Vedro jako na Sahaze.
6: Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupně.

0: navíc cenově dostupná. Již nosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5000 devitelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5990 deku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz. 1999 korun. Koupíte na Senkor.cz. 99 korun. Koupíte na Senkor.cz.
1: Senkor.
0: 99 korun. Koupíte na Senkor.cz.
1: Senkor.
0: Koupíte na Senkor.cz.
1: Senkor. Senkor.
2: Milí čtenáři, ve starém... Milí čtenáři, ve starém pískovcovém... Milí čtenáři, ve starém pískovcovém...

0: La Tropical. Jedinečný tanec.
1: La Tropical.
0: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku.
1: La Tropical.
0: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si.

0: Jasně, jasně, když se stlumí světla, může se... Jasně, jasně, když se stlumí světla, může se stát... Jasně, jasně, když se stlumí světla, může se stát všechno, přátelé, doploužit odsud... Jasně, jasně, když se stlumí světla, může se stát všechno, přátelé, doploužit odsud snout a pojďme si dát... Když se stlumí světla, může se stát všechno, přátelé, doploužit odsud snout a pojďme si dát taky v našem... Stlumí světla, může se stát všechno, přátelé, doploužit odsud snout a pojďme si dát taky v našem... Může se stát všechno, přátelé, doploužit odsud snout a pojďme si dát taky v našem roku na přání... Všechno, přátelé, doploužit odsud snout a pojďme si dát taky v našem roku na přání Harleje. Doploužit odsud snout a pojďme si dát taky v našem roku na přání Harleje. Roku na přání Harleje. Psal mi tady Láďa z Málkova maila. Dneska teda mailista je. Psal mi tady Láďa z Málkova maila. Dneska teda mailisti. Psal mi tady Láďa z Málkova maila. Dneska teda mailisti. Mailistům jsem dal hodně jako prostor. Málkova maila. Dneska teda mailisti. Mailistům jsem dal hodně jako prostor, protože se na ně... Dneska teda mailistům jsem dal hodně jako prostor, protože se na ně opustí. Mailistům jsem dal hodně jako prostor, protože se na ně opomínám. Já jsem dal hodně jako prostor, protože se na ně opomínám. Já hodně jako prostor, protože se na ně opomínám. Já a stydím se za prostor, protože se na ně opomínám. Já a stydím se za to, jinak je 18:46, tak než si dáme dneska teda, je to hodně vaše, jinak je 18:46, je to hodně vaše, jinak je 18:46, tak než si dáme Harle a přečtu, je to hodně vaše, jinak je 18:46, tak než si dáme Harle a přečtu vzkaz pro vás, pište mi opět vaše návrhy na jazyk, pište mi opět vaše návrhy na jazyk pro časové znamení a taky na nějakou tu situaci, v které vaše návrhy na jazyk pro časové znamení a taky na nějakou tu situaci, v které byste ho chtěli načepat a jazyk pro časové znamení a taky na nějakou tu situaci, v které byste ho chtěli načepat a já vám za to zahraju svoje znamení a taky na nějakou tu situaci, v které byste ho chtěli načepat a já vám za to na nějakou tu situaci, v které byste ho chtěli načepat a já vám za to a zahraju píseň VIP situaci, v které byste ho chtěli načepat a já vám za to a zahraju píseň VIP na vaše přání, v které byste ho chtěli načepat a já vám za to a zahraju píseň VIP na vaše přání, chtěli načepat a já vám za to a zahraju píseň VIP na vaše přání po 7. hodině. No a já vám za to a zahraju píseň VIP na vaše přání po 7. hodině. No a teď už Láďa a zahraju píseň VIP na vaše přání po 7. hodině. No a teď už Láďa píseň VIP na vaše přání po 7. hodině. No a teď už Láďa hodině. No a teď už Láďa z Málkova psal maila. Přál bych si od Harleje nějakou pěknou píseň pro všechny rockery a hlavně pro mou Máti, která je velkým fanouškem.
1: Tak já jsem vybral píseň, která je z loňska a jmenuje se Jsou chvíle. Pro tvoji maminku a pro všechny.

0: Píseň, která je z loňska a jmenuje se Jsou chvíle. Pro tvoji maminku a pro všechny rockery.
1: Rock na přání. Rock Radio. Rock na přání. Rock Radio. Rock na přání. Rock Radio. Jsou chvíle. Přání. Rock Radio. Jsou chvíle, kdy se mnou. Rock Radio.

0: říkal, že byl na Metalfestu, to budou Wasp. Volal si Šáně Vodhořovic, říkal, že byl na Metalfestu Ožiaku. Říkal, že byl na Metalfestu Ožiaku. Super, že tam byli jako sal na Metalfestu Ožiaku. Super, že tam byli jako festu Ožiaku. Super, že tam byli jako Sabatoni a tohle. Super, že tam byli jako Sabatoni a tohle z toho a že tam byli jako Sabatoni a tohle z toho a jako Sabatoni a tohle z toho a já věřím, to muselo být impozantní, a Sabatoni a tohle z toho a já věřím, to muselo být impozantní a tohle z toho a já věřím, to muselo být impozantní a říkal, že se těší právě muselo být impozantní a říkal, že se těší právě na koncert Wasp, zanedlouho a všecko to absolvuje s kamarádem právě na koncert Wasp, zanedlouho a všecko to absolvuje s kamarádem Milanem z Berouna. Snad zdrfil, takže bych ho chtěl tímto pozdravit a nějaký ty Wasp mu nechat zahrát. Jmenuje se Shadowman, pojďme si ji užít.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

Takový až impozant. Takový až impozant. Takový až impozantní konec, že? Takový až impozantní konec, že? O těch Pretty Maids. Takový až impozantní konec, že? O těch Pretty Maids. Face the world. Takový až impozantní konec, že? O těch Pretty Maids. Face the world. Pěkné. Takový až impozantní konec, že? O těch Pretty Maids. Face the world. Pěkné to bylo. Konec, že? O těch Pretty Maids. Face the world. Pěkné to bylo. No, tak to budou Wasp. Volal si Šáňa od Hořovic.

Já už jsem z toho úplně tak, já doufám, že se to takhle jako tak, já doufám, že se to takhle jako tak, já doufám, že se to takhle jako já doufám, že se to takhle jako spokojenost, doufám, že se to takhle jako spokojenost, jo, od Clark, že se to takhle jako spokojenost, jo, od Clarky malý. A já nevím, jestli ještě dneska vůbec to písmeno použiju. Eagles a Hotel California.

0: Tak přátelé, dnes jste slyšeli vážně. Tak přátelé, dnes jste slyšeli, vážení posluchači, je právě 7 hodin. Tak přátelé, dnes jste slyšeli, vážení posluchači, je právě 7 hodin a posloucháte vaše. Přátelé, dnes jste slyšeli, vážení posluchači, je právě 7 hodin a pšili, vážení posluchači, je právě 7 hodin a posloucháte vaše oblíbené rádio. Kdo má dost práce? Vážení posluchači, je právě 7 hodin a posloucháte vaše oblíbené rádio. Kdo má dost práce? Právě 7 hodin a posloucháte vaše oblíbené rádio. Kdo má dost práce? Rádio mu to. A posloucháte vaše oblíbené rádio. Kdo má dost práce? Rádio mu to alespoň zpříjemní. Posloucháte vaše oblíbené rádio. Kdo má dost práce, rádio mu to alespoň zpříjemní. Krásný večer. Rádio. Kdo má dost práce, rádio mu to alespoň zpříjemní. Krásný večer. Má dost práce, rádio mu to alespoň zpříjemní. Krásný večer. Tak. Práce, rádio mu to alespoň zpříjemní. Krásný večer. Tak. Tady. Alespoň zpříjemní. Krásný večer. Tak. Tady. Příjemný. Krásný večer. Tak, tady psala Klárka Malá. Krásný večer. Tak, tady psala Klárka Malá. Psala Klárka Malá. Ahoj kapitáne, návrh na časové znamení. Vážení posluchači, je právě 7. Klárka Malá. Ahoj kapitáne, návrh na časové znamení. Vážení posluchači, je právě 7 hodin, posloucháte vaši oblíbené rok. Kapitáne, návrh na časové znamení. Vážení posluchači, je právě 7 hodin, posloucháte vaši oblíbené rádio. A kdo má na časové znamení? Vážení posluchači, je právě 7 hodin, posloucháte vaši oblíbené rádio. A kdo má dost práce?
1: Já doufám, že

0: fixu, tak jsme se tady docela celou dobu hadovali, co by to mělo být, a ona říkala, že kouřící miminko ještě z rádia neslyšela.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na psání.

Tak to bylo Eagles a... Tak to bylo Eagles a Hotel California. Tak to bylo Eagles a Hotel California u nás na Rock Rádiu. Tak to bylo Eagles a Hotel California u nás na Rock Rádiu. No a Klárka Malá za Hotel California u nás na Rock Rádiu. No a Klárka Malá za tenhle svůj krr. U nás na Rock Rádiu. No a Klárka Malá za tenhle svůj krr kolam. No a Klárka Malá za tenhle svůj krr kolam. Bych chtěla zahrát nějakou vypsanou. Klárka Malá za tenhle svůj krr kolam. Bych chtěla zahrát nějakou vypsanou fixu, tak jsme se tady docela... tenhle svůj krr kolam. Bych chtěla zahrát nějakou vypsanou fixu, tak jsme se tady docela celou dobu krr kolam. Bych chtěla zahrát nějakou vypsanou

0: na vašem oblíbeném rockrádiu s vaším kapitánem. Našeho pořadu Rock na přání na vašem oblíbeném rockrádiu s vaším kapitánem. Jiradu Rock na přání na vašem oblíbeném rockrádiu s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. No a teď si dáme na přání na vašem oblíbeném rockrádiu s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. No a teď si dáme opět šní na vašem oblíbeném rockrádiu s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. No a teď si dáme opět Švédsko rádiu s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. No a teď si dáme opět Švédsko nechám kapitánem Jirkou Vajgizem. No a teď si dáme opět Švédsko, necháme zahrát Vajgizem. No a teď si dáme opět Švédsko, necháme zahrát nějaký Sabatony. No a teď si dáme opět Švédsko, necháme zahrát nějaký Sabatony. Psal si tady, necháme zahrát nějaký Sabatony. Psal si tady voně Peťánek Ingis, nějaký Sabatony. Psal si tady voně Peťánek Ingis, který psal si tady voně Peťánek Ingis, který napsal čau kapitáne, můžu tě poprosit to zahrát. Psal si tady voně Peťánek Ingis, který napsal čau kapitáne, můžu tě poprosit o zahrání Sabatonu. Peťánek Ingis, který napsal čau kapitáne, můžu tě poprosit o zahrání Sabatonu. A který napsal čau kapitáne, můžu tě poprosit o zahrání Sabatonu. A písně napsal čau kapitáne, můžu tě poprosit o zahrání Sabatonu. A písně Soldier, můžu tě poprosit o zahrání Sabatonu. A písně Soldier of Heaven a bude tání Sabatonu. A písně Soldier of Heaven a bude to sem pro mě do tonu a písně Soldier of Heaven a bude to sem pro mě do a písně Soldier of Heaven a bude to sem pro mě do kamionu do Sezimova Soldier of Heaven a bude to sem pro mě do kamionu do Sezimova Ústí a Soldier of Heaven a bude to sem pro mě do kamionu do Sezimova Ústí a všem co poslouchají Rock Heaven a bude to sem pro mě do kamionu do Sezimova Ústí a všem co poslouchají Rock Heaven bude to sem pro mě do kamionu do Sezimova Ústí a všem, co poslouchají Rock Rádiu v level Jiří Žabka do Klatov. Aha, dobře. Všem, co poslouchají a to Jiří Žabka do Klatov. Aha, dobře. Všem, co poslouchají a Jiří Žabka do Klatov. Aha, dobře. Všem, co poslouchají a tobě do rádia. Aha, dobře. Všem, co poslouchají a tobě do rádia. Aha. Dobře. Všem, co poslouchají a tobě do rádia. Děkuji, Petr. No, tak jasně. No, tak jasně. Všem i v level Jiří Žabka do Klatov. Tak jasně. Všem i v level Jiří Žabka do Klatov. Posílám. Všem i v level Jiří Žabka do Klatov. Posíláme Soldier of Heaven. Všem i v level Jiří Žabka do Klatov. Posíláme Soldier of Heaven. WhatsApp. V level Jiří Žabka do Klatov posíláme Soldier of Heaven od Sabatonu. V level Jiří Žabka do Klatov posíláme Soldier of Heaven od Sabatonu. Užijte si to, přátelé. Heaven od Sabatonu. Užijte si to, přátelé.
1: Rock Radio.
0: Od Sabatonu. Užijte si to, přátelé.
1: Rock Radio.
0: Užijte si to, přátelé.
1: Rock Radio.
2: Rock Radio.
1: Rock na psání.
0: Přátelé.
1: Rock Radio.
2: Rock
1: na psání s Jirkou Rock Radio.
2: Rock Radio.
1: Rock na psání s Jirkou Vajgizem.
2: Rock Radio.
1: Rock na psání s Jirkou Vajgizem.
2: Rock Radio.
1: Rock na psání s Jirkou Vajgizem.
2: Radio.
1: Rock na psání s Jirkou Vajgizem. Psání s Jirkou Vajgizem. Jirkou Vajgizem.

такой просадка. Это мой просад Steel Panther, а Party Life. Это мой просад Steel Panther, а Party Life. Это мой просад Steel Panther, а Party Like Tomorrow. Это мой просад Steel Panther, а Party Like Tomorrow is the end of the. Это мой просад Steel Panther, а Party Like Tomorrow is the end of the world. Steel Panther, а Party Like Tomorrow is the end of the world. А Party Like Tomorrow is the end of the world. Широкий стара песня. Like Tomorrow is the end of the world. Широкий стара песня. Але пожалуйста. The end of the world. Широкий стара песня. Але пожалуйста. Platí. Tak World, 3 roky stará píseň, ale pořád to platí. Tak, přátelé, posloucháte druhou půl. 3 roky stará píseň, ale pořád to platí. Tak, přátelé, posloucháte druhou půl. Píseň, ale pořád to platí. Tak, přátelé, posloucháte druhou půli našeho. Ale pořád to platí. Tak, přátelé, posloucháte druhou půli našeho pořadu. Rok to platí. Tak, přátelé, posloucháte druhou půli našeho pořadu. Rok na přání na vašem. Tak, přátelé, posloucháte druhou půli našeho pořadu rok na přání na vašem oblíbeném. Posloucháte druhou půli našeho pořadu rok na přání na vašem oblíbeném rock rádiu s vaším kapitánem. Je půli našeho pořadu rok na přání.

0: Se na vás v pátek 19. června před
1: 26.cz.
0: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OCZ. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
0: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
0: V pátek 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
0: 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
0: Června před OC Letňany.
2: Domanský. Ratatadadada.
0: OC Letňany.
2: Domanský. Ratatadadada. Trička ratatadada. Domanský. Ratatadadada. Trička ratatadada. Potisk po... Ratatadadada. Trička ratatadada. Potisk potisk. Trička po... Ratatadadada. Trička ratatadada. Potisk potisk. Trička potisk. Ratatadadada. Trička ratatadada. Potisk potisk. Trička potisk. Trička ratatadada. Potisk potisk. Trička potisk. Trička bela bel bela. Ratatadada. Potisk potisk. Trička potisk. Trička bela bel bela bel bela bel CZ. Potisk potisk. Trička potisk. Trička bela bel bela bel bela bel CZ. Potisk trička potisk. Trička bela bel bela bel bela bel CZ.
3: Profi voda.
0: Potisk trička bela bela bela.

0: malíř,
1: topenář,
2: podlouka, střecha, padá, kdo pak nám to praví,
1: zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
2: ale kdo pak nám to praví,
1: zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno
2: stačí, nám to praví,
1: zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí,
0: zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář, ale ne, na to všechno stačí rek byty, rekonstrukce bytů,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí rek byty, rekonstrukce bytnář,
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí rek byty, rekonstrukce bytů,
3: nechte si udělat,
1: ale ne, na to všechno stačí rek byty, rekonstrukce bytů,
3: nechte si udělat z vašeho bytu,
1: to všechno stačí rek byty, rekonstrukce bytů,
3: nechte si udělat z vašeho bytu, opět
1: rek byty, rekonstrukce bytů,
3: nechte si udělat z vašeho bytu, opět domov,
1: více info,
3: si udělat z vašeho bytu, opět domov,
1: více informací na rekbyty.cz,
3: bytu, opět domov,
1: více informací na rekbyty.cz,
3: rekbyty, domov,
1: více informací na rekbyty.cz,
3: rekbyty, záruka kvality,
1: informací na rekbyty.cz,
3: rekbyty, záruka kvality,
1: rekbyty.cz,
3: rekbyty, záruka kvality, rekbyty, záruka kvality.
4: Zažijte emoce za
3: záruka kvality.
4: Zažijte emoce za volantem
3: kvality.
4: Zažijte emoce za volantem. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testo to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotu světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nové ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes svého vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2020. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026 ještě dnes na PED 2026 CZ.
5: Těšíme se na vás
4: na PED 2026 CZ.
5: Těšíme se na vás
4: PED 2026 CZ.
5: Těšíme se na vás v pátek
4: 2026 CZ.
5: Těšíme

0: Klimaexpress.cz.
1: Poslouchejte.
0: A díme.
1: Objednejte se na
0: Klimaexpress.cz.
1: Poslouchejte. Objednejte se na
0: Klimaexpress.cz.
1: Poslouchejte. Už je večer.
0: Klimaexpress.cz.
1: Poslouchejte. Už je večer. Erotické.
0: CZ.
1: Poslouchejte. Už je večer. Erotické pomůcky, prádelko. Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikant. Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnoho. Už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme ko lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz. A mnohem víc, to jsme my, e-kondomy.cz. Mnohem víc, to jsme my, e-kondomy.cz. To jsme my, e-kondomy.cz.
2: Rock Radio.
1: My, e-kondomy.cz.
2: Rock Radio.
1: E-kondomy.cz.
2: Rock Radio.
1: E-kondomy.cz.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Páchnout
0: dny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Páchnoucí klimatizace.
0: Profivoda.cz.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě.
2: V autě 40 stupňů.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě.
2: V autě 40 stupňů.
1: To nechce. Páchnoucí klimatizace po zimě.
2: V autě 40 stupňů.
1: To nechce. Klimatizace po zimě.
2: V autě 40 stupňů.
1: To nechcete.
2: Je zimě. V autě 40 stupňů.
1: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou.
1: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte led. Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
3: Klima exnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
3: V kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
1: Klima
3: Express. Ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis
3: klid.
1: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací v vás.
3: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací včetně vodíko
3: Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací včetně vodíkové detekce netěsností. Klima Express. Kompletní servis klimatizací včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás.
1: Express. Kompletní servis klimatizací včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás.
1: Kompletní servis klimatizací včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního
1: včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního
1: včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
3: A my najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
3: A my v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme ať tra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme ať vás v
1: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme ať vás v létě ochladíme.
1: Obkoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme ať vás v létě ochladíme.
1: Obtím
3: celý systém vyladíme ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
3: Klima Express. Vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz. Ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz. Ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na

DAB i FM nebo na. V DAB i FM nebo na radia.cz. Radia.cz. Rock Radio. CZ.

0: tady tom krásném nášlehu Future Rock.
1: Pro všechny zamilované, kteří se zrovna k sobě. Je z roku 1989. Pro všechny.

0: zamilované, kteří se zrovna k 1989, pro všechny zamilované, kteří se zrovna k sobě tisknou, 1989, pro všechny zamilované, kteří se zrovna k sobě tisknou, tak si můžou rovnou zatančit, pro všechny zamilované, kteří se zrovna k sobě tisknou, tak si můžou rovnou zatančit u písně. Zamilované, kteří se zrovna k sobě tisknou, tak si můžou rovnou zatančit u písně Let. Kteří se zrovna k sobě tisknou, tak si můžou rovnou zatančit u písně Lovna k sobě tisknou, tak si můžou rovnou zatančit u písně Let Love tisknou, tak si můžou rovnou zatančit u písně Let Love Rue. Tak si můžou rovnou zatančit u písně Let Love Rue.
1: Rok napřáčit
0: u písně Let Love Rue.
1: Rok na přání. Rock Radio.
0: Let Love Rue.
1: Rok na přání. Rock Radio. Rok na přání. Rock Radio. Rok na přání. Rock Radio. Rok na přání. Rock Radio.

0: Máte správně polazíno na vaše oblíbené. Máte správně polazíno na vaše oblíbené rock rádio. Máte správně polazíno na vaše oblíbené rock rádio a právě posloucháte. Máte správně polazíno na vaše oblíbené rock rádio a právě posloucháte váš oblíbený večerní. Správně polazíno na vaše oblíbené rock rádio a právě posloucháte váš oblíbený večerní pořad. Ino na vaše oblíbené rock rádio a právě posloucháte váš oblíbený večerní pořad. Rock na pře rock rádio a právě posloucháte váš oblíbený večerní pořad. Rock na přání s vaším rádio a právě posloucháte váš oblíbený večerní pořad. Rock na přání s vaším kapitánem. Posloucháte váš oblíbený večerní pořad Rok na přání s vaším kapitánem na vlnách slušný rok. Oblíbený večerní pořad Rok na přání s vaším kapitánem na vlnách slušný rokový muziky. Pořad Rok na přání s vaším kapitánem na vlnách slušný rokový muziky Jirkou. Rok na přání s vaším kapitánem na vlnách slušný rokový muziky Jirkou Vajgezem. Tak tohle byl s vaším kapitánem na vlnách slušný rokový muziky Jirkou Vajgezem. Tak tohle byli kanadský hošanci od vlnách slušný rokový muziky Jirkou Vajgezem. Tak tohle byli kanadský hošanci od bobří řeky Vajgezem. Tak tohle byli kanadský hošanci od bobří řeky Nickelback a jejich Someday. No a teď si dáme si od bobří řeky Nickelback a jejich Someday. No a teď si dáme nějakýho strýce Prota. Volala nám naše věr Nickelback a jejich Someday. No a teď si dáme nějakýho strýce Prota. Volala nám naše věr Someday. No a teď si dáme nějakýho strýce Prota. Volala nám naše věrná posluchačka Lucka. A teď si dáme nějakýho strýce Prota. Volala nám naše věrná posluchačka Lucka. Která by chtěla strýce Prota. Volala nám naše věrná posluchačka Lucka, která by chtěla Prota. Volala nám naše věrná posluchačka Lucka, která by chtěla pro nás. Volala nám naše věrná posluchačka Lucka, která by chtěla pro nás do studia, taky pro vás. Věrná posluchačka Lucka, která by chtěla pro nás do studia, taky pro která by chtěla pro nás do studia, taky pro vás posluchača. Chtěla pro nás do studia, taky pro vás posluchače, hlavně pro sestru studia, taky pro vás posluchače, hlavně pro sestru Milušku domu zahrát píseň. Taky pro vás posluchače, hlavně pro sestru Milušku domu zahrát píseň Závislost. Pro vás posluchače, hlavně pro sestru Milušku domu zahrát píseň Závislosti od strýce. Hlavně pro sestru Milušku domu zahrát píseň Závislosti od strýce Prota. Stani sestru Milušku domu zahrát píseň Závislosti od strýce Prota. Staniš se domu zahrát píseň Závislosti od strýce Prota. Staniš se zahrát píseň Závislosti od strýce Prota. Staniš se abrakadabra píseň Závislosti od strýce Prota. Staniš se abrakadabra je to tady.
1: Rok na
0: od strýce Prota. Staniš se abrakadabra je to tady.
1: Rok na
0: Prota. Staniš se abrakadabra je to tady.
1: Rok na psání s Jirkou
0: se abrakadabra je to tady.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgezem. Rok na psání s Jirkou Vajgezem. Psání s Jirkou Vajgezem. Jirkou Vajgezem.

0: Kosti? Záleží. Na velikosti? Záleží. Proto je... Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu... Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliký. Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Léto volá.
0: 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Léto volá. Voda.
0: 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Léto volá. Voda.
0: Pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy.
0: Skladem a diskrétně.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v
0: Albertu.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13. Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 20. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28. Hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou 15.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté, značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany Karimatky Jaté se slevou až 61%. Stany Karimatky nepromokavé vaky slevou až 61%. Stany Karimatky nepromokavé vaky a spousta dalších 61%. Stany Karimatky nepromokavé vaky a spousta dalších vycen. Stany Karimatky nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek. Karimatky nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas. Promokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. A spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Z kosmetika.
1: Pohodový čas v přírodě. Albert.
2: V
1: přírodě. Albert.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný kecifu. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný kecifunkční věci. Housy, vůně, pot i sporek, žádný kecifunkční věci. A nagr, vůně, pot i sporek, žádný kecifunkční věci. A nagr, i sporek, žádný kecifunkční věci. A nagr, i ve, žádný kecifunkční věci. A nagr, i ve, a rada srdci funkční věci. A nagr, i ve, a rada srdci věci. A nagr, i ve, a rada srdci. A nagr, i ve, a rada srdci.cz. Nagr, i ve, a rada srdci.cz. BRDS.cz.
3: Tankování je teď docela...
2: BRDS.cz.
3: Tankování je teď docela rodeo.
2: S.cz.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží...
2: .cz.

0: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás. Tak přejděte k energii pěkně na uzdě. Zafixujte si ceny a elektřiny a plynu i pro vás. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu.
1: Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná.
2: Oknem fouká střecha, padá kropa.

0: Na to všechno stačí Regbity, rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat...
0: Ne, na to všechno stačí Regbity, rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět...
0: To všechno stačí Regbity, rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací, ty, rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na regbity.bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na regbity.cz.
1: Si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na regbity.cz.
1: Regbity z bytu opět domov.
0: Více informací na regbity.cz.
1: Regbity za opět domov.
0: Více informací na regbity.cz.
1: Regbity záruka kvalice.
0: Informací na regbity.cz.
1: Regbity záruka kvality.
0: Na regbity.cz.
1: Regbity záruka kvality.
0: Ty.cz.
1: Regbity záruka kvality.
0: Z.
1: Regbity záruka kvality.
2: Chceme ho postavit vlastně.
1: Ty záruka kvality.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Ty.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama. Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál
2: a vybudovat náš domov.
3: Vybrat dobrý materiál
2: a vybudovat náš domov. Porfix.
3: Materiál
2: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem
3: a vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

ještě tlu. Poslouchám, jestli ještě tlu. Poslouchám, jestli ještě tluče. Poslouchám, jestli ještě tluče. Jestli ještě tluče. Ještě tluče. Jestli ještě tluče.

0: oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
0: malíř. Fouká střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
0: malíř.
1: Topenář.
0: Padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
0: malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno.
0: Pak nám to praví?
1: Zedník,
0: malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno.
0: Praví?
1: Zedník,
0: malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno.
0: Zedník,
1: malíř. Topenář.
0: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rek byty. Rekonstrukce bytů.
0: Topenář.
1: Podlahář. Ale ne, na to všechno stačí rek byty. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat.
0: Podlahář.
1: Ale ne.

0: Tak tady to máte k zemi. Přijmi taky pro všechny slušný rockery a rockerky. Tak tady to máte k zemi přibitej. Slušný rockery a rockerky. Tak tady to máte k zemi přibitej. Rockery a rockerky. Tak tady to máte k zemi přibitej.
1: Rock radio.
0: A rockerky. Tak tady to máte k zemi přibitej.
1: Rock radio. Rock radio.
0: Tak tady to máte k zemi přibitej.
1: Rock radio. Rock radio. Rock na psání.
0: Přibitej.
1: Rock radio, rock radio, rock na psání. Rock radio, rock radio, rock na psání. Radio, rock na psání. Rock na psání.

0: pořadu Rok na přání, který už tak nějak míří do svého finále.
1: Plány a jejich sny. No a samozřejmě taky pro všechny slušníkářkám, jejich plány a jejich sny. No a samozřejmě taky pro všechny slušný rok, jejich plány a jejich sny. No a samozřejmě taky pro všechny slušný rockery a rockerky. Plány a jejich sny. No a samozřejmě taky pro všechny slušný rockery a rockerky. Tak tady to má. No a samozřejmě taky pro všechny slušný rockery a rockerky.

0: říkal, hodně jsem dal příležitost a prostor go.
1: A něco pro to dělejte. Haha, pic!

mucho, mucho, mucho, mucho, Juli, mucho, mucho, Juli.

Vážené námořnictvo, je to... Vážené námořnictvo, je to pětady... Vážené námořnictvo, je to pětady, máme tu konec... Vážené námořnictvo, je to pětady, máme tu konec našeho dne... Vážené námořnictvo, je to pětady, máme tu konec našeho dnešního... Vážené námořnictvo, je to pětady, máme tu konec našeho dnešního... Je to pětady, máme tu konec našeho dnešního pondělního... Je to pětady, máme tu konec našeho dnešního pondělního pořadu Rok... Konec našeho dnešního pondělního pořadu Rok na přání... našeho dnešního pondělního pořadu Rok na přání... Čím se dnešního pondělního pořadu Rok na přání. Čím se rozloučíme dneska se pondělního pořadu Rok na přání. Čím se rozloučíme dne pořadu Rok na přání. Čím se rozloučíme dneska se rozloučíme přísně po německy a vlastně Rok na přání. Čím se rozloučíme dneska se rozloučíme přísně po německy a vlastně Rok na přání. Čím se rozloučíme dneska se rozloučíme přísně po německy a vlastně ani ne. Čím se rozloučíme dneska se rozloučíme přísně po německy a vlastně ani ne. No. Dneska se rozloučíme přísně po německy a vlastně ani ne. No, prozradíme si, o co go. Rozloučíme přísně po německy a vlastně ani ne. No, prozradíme si, o co go. Tak jak jsem po německy a vlastně ani ne. No, prozradíme si, o co go. Tak jak jsem ani ne. No, prozradíme si, o co go. Tak jak jsem dneska říkal, hodně jsem dal příležitost. Ne. No, prozradíme si, o co go. Tak jak jsem dneska říkal, hodně jsem dal příležitost. No. Prozradíme si, o co go. Tak, jak jsem dneska říkal, hodně jsem dal příležitost. A si, o co go. Tak, jak jsem dneska říkal,

0: Roboshiteo na bing ho. It's time to Roboshiteo na bing ho. It's time to go. Roboshiteo na bing ho. It's time to go. Roboshiteo na bing ho. It's time to go. Roboshiteo na bing ho. It's time to go.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu CZ. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu i jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu CZ. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu CZ. To bez kempu. www. Bez kempu CZ. www. Bez kempu CZ. www. Bez kempu CZ.
2: Trenírkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky.
2: .cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kal. Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%. Není problém. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%. Není problém. Klikni boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenky a nebo třeba kalotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenírkárna.cz se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenírkárna.cz 30%. Není problém. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód rádio a jed. Není problém. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód rádio. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30 na trenírkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno. CZ. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš
3: kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš
3: a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš
3: to. 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenírkárna.cz
3: na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenírkárna.cz
3: kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenírkárna.cz
5: na velikost.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenírkárna.cz
5: na velikosti.
4: A zítra máš.
2: Trenírkárna.cz
5: na velikosti záleží. Proto
2: Trenírkárna.cz
5: na velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu.
2: Karna.cz
5: na velikosti záleží. Proto je šířka na
2: CZ
5: na velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Na velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. Našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku. Opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně. Domy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: Zahrádkář se raduje, kameny z celého.
5: Položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa.
5: Lásku skladem a diskrétně.
6: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje.
5: A diskrétně.
6: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jedině.

0: Honda přiváží. Honda přiváží žhavou letní. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetři. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě ročního. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 104. Přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun. Žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun. A nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun. A získejte plně vybavené CRV až 140 000 korun. A získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční až 140 000 korun. Získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu 40 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být UV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úspor bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zní cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Tak děti, nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Tak děti, zítra je taky den.
0: Honda, the power of dreams.
1: Tak děti, zítra,
0: the power of dreams.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku.
0: Power of dreams.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď. Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat. Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat. Děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat. Taky den a teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat. A spinkat. Pinkat.
2: Luboši, ty ho nevíš, ho?

jiném místě. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kap se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kamení to CZ. Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kamení to CZ. Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny obla... Kamení to, no jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny oblásky lámaný. No jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny oblásky lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kamení to CZ. Dekorační valouny oblásky lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš valouny oblásky lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v oblásky lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodeji nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosice. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu kameny Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu kamení to CZ Vásích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu kamení to CZ vám zlepší. Krásnější domov a zahradu kamení to CZ vám zlepší náladu. A zahradu kamení to CZ vám zlepší náladu. Kamení to CZ vám zlepší náladu. Náladu.

Rock Radio. Rock Radio.

0: My vám to jen pokrájíme, podusíme, připeďte ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, žijí. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a my vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a síme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte, pečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte, elektrovírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte, elektrický oběd. Tak se neupejpejte a objednávejte, elektrický oběd. Každý pejte a objednávejte, elektrický oběd. Každý všední den objednávejte, elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 2. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Motokeci Marcela 11 do 12 na Rock Rádiu. Motokeci Marcela Herbolta. 12 na Rock Rádiu. Motokeci Marcela Herbolta. Na Rock Rádiu. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Brněnská motocyklová
0: rádiu. Motokeci Marcela Herbolta. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Brněnská motocyklová Grand Prix.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Brněnská motocyklová Grand Prix, to je kromě závodu samotného.
0: Marcela Herbolta.
1: Brněnská motocyklová Grand Prix, to je kromě závodu samotného. Brněnská motocyklová Grand Prix, to je kromě závodu samotného, tak Brněnská motocyklová Grand Prix, to je kromě závodu samotného, také místo s mimořádným výskytem špičkových cyklová Grand Prix, to je kromě závodu samotného, také místo s mimořádným výskytem špičkových tuzemských, to je kromě závodu samotného, také místo s mimořádným výskytem špičkových tuzemských motocyklových jezdců, závodu samotného, také místo s mimořádným výskytem špičkových tuzemských, také místo s mimořádným výskytem špičkových tuzemských motocyklových jezdců ze všech možných disciplín, mimořádným výskytem špičkových tuzemských motocyklových jezdců ze všech možných disciplín, kde jinde potkáte špičkových tuzemských motocyklových jezdců ze všech možných disciplín, kde jinde potkáte pohromadě kluky, co jezdí tuzemských motocyklových jezdců ze všech možných disciplín, kde jinde potkáte pohromadě kluky, co jezdí v jezdců ze všech možných disciplín, kde jinde potkáte pohromadě kluky, co jezdí flat track, plochou přírodu, cross možných disciplín, kde jinde potkáte pohromadě kluky, co jezdí flat track, plochou přírodu, cross, kde jinde potkáte pohromadě kluky, co jezdí flat track, plochou přírodu, cross. Potkáte pohromadě kluky, co jezdí flat track, plochou přírodu, cross. A nebo stunt riding. Jak si kráčí pohromadě kluky, co jezdí flat track, plochou přírodu, cross. A nebo stunt riding. Jak si kráčí vedle sebe a probírá flat track, plochou přírodu, cross. A nebo stunt riding. Jak si kráčí vedle sebe a probírají co a jak. Jedním plochou přírodu, cross. A nebo stunt riding. Jak si kráčí vedle sebe a probírají co a jak. Jedním cross. A nebo stunt riding. Jak si kráčí vedle sebe a probírají co a jak. Jedním z těch, kdo už po stunt riding, jak si kráčí vedle sebe a probírají co a jak. Jedním z těch, kdo už se nemohou do riding, jak si kráčí vedle sebe a probírají co a jak. Jedním z těch, kdo už se nemohou dočkat brněnské velké ceny, kráčí vedle sebe a probírají co a jak. Jedním z těch, kdo už se nemohou dočkat brněnské velké sebe a probírají co a jak. Jedním z těch, kdo už se nemohou dočkat brněnské velké ceny, je i Adam Pešl. Co a jak. Jedním z těch, kdo už se nemohou dočkat brněnské velké ceny, je i Adam Pešl.
2: Přátelé, ahoj.
1: Těch, kdo už se nemohou dočkat brněnské velké ceny, je i Adam Pešl.
2: Přátelé, ahoj, zdraví.
1: Mohou dočkat brněnské velké ceny, je i Adam Pešl.
2: Přátelé, ahoj, zdraví vás Adam.
1: Brněnské velké ceny, je i Adam Pešl.
2: Přátelé, ahoj, zdraví vás Adam, speciál Pešl. Rád bych...
1: Je i Adam Pešl.
2: Přátelé, ahoj, zdraví vás Adam, speciál Pešl. Rád bych vás...
1: Adam Pešl.
2: Přátelé, ahoj, zdraví vás Adam, speciál Pešl. Rád bych vás všechny, přátelé, ahoj, zdraví vás Adam, speciál Pešl. Rád bych vás všechny pozval tady do... Zdraví vás Adam, speciál Pešl. Rád bych vás všechny pozval tady do Brna na moto... Speciál Pešl. Rád bych vás všechny pozval tady do Brna na MotoGP. Do Brna na MotoGP. Termín je 19. až 21. června. Tak si to zapiš na MotoGP. Termín je 19. až 21. června. Tak si to zapište za uši. Termín je 19. až 21. června. Tak si to zapište za uši. 19. až 21. června. Tak si to zapište za uši. Čekaj nás na 21.

0: Černa, tak si to zapište za uši. Čekají nás 5. června, tak si to zapište za uši. Čekají nás naprosto fantastický závody, tak si to zapište za uši. Čekají nás naprosto fantastický závody, na kterých uvidíte zapište za uši. Čekají nás naprosto fantastický závody, na kterých uvidíte. Čekají nás naprosto fantastický závody, na kterých uvidíte ty nejrychlejší. Naprosto fantastický závody, na kterých uvidíte ty nejrychlejší jezdce na planetě. Závody, na kterých uvidíte ty nejrychlejší jezdce na planetě. A to stojí za to vidět.
1: Rock Rádio Motokeci.

Taky vás honí mlsná. Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný. Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný roko. Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rokovej nářez? Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rokovej nářez? Nebo mlsná. Máte chuť na pořádný rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Máte chuť na pořádný rokovej nářez? Nebo radši něco? Máte chuť na pořádný rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Pořádný rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Nebo radši něco jemnějšího? Jemnějšího. Z našeho nabušenýho jídelníčku. Z našeho nabušenýho jídelníčku. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každý. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každý. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na rokrádio jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na rokrádio jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na rokrádio. Každý všední den u každý. Elektrický oběd na rokrádio. Každý všední den úderem 11. Elektrický oběd na rokrádio. Každý všední den úderem 11. dopolední na rokrádio. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme podus. Hodina se nese ve vaší režii.

nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchuťčky, z marcipánu s vanilkovou příchutí. Z marcipánu s vanilkovou příchutí. Šánu s vanilkovou příchutí. Šál s vanilkovou příchutí. Šál mazaníkovou příchutí. Šál mazaný brušet příchutí. Šál mazaný brušetou. Šál mazaný brušetou. S tymi šál mazaný brušetou.

Rock Rádio. Rocková. Rock Rádio. Rock Rádio. Rocková noc. Rock Rádio. Rocková noc. Každý večer. Rock Rádio. Rocková noc. Každý Rock Rádio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Zlu Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. A Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc je hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Jo, slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Pro pamětníky.

na plíce. A sedej na plíce. Sedej na plíce.

0: pro bohatší Česko.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají.
0: Bohatší Česko.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce.
0: Ko.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Ledba.
2: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Led balónem.
2: Zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Led balónem, bungee jumping, drift.
2: Pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Led balónem, bungee jumping, driftování, rafting. No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Led balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Vidím já?
2: Co?
1: Led balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Led balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nesping, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočetný rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venkem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Boarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásné
1: ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií.
1: Zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný.
1: Si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe. Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A zapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou.
2: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůže.
2: Zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůže.
2: Vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit. S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je
1: na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliník odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní skám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux. Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortně.
3: A venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli
3: roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Kroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Bydli komfortněji s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Více informací na s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Více informací na velux.cz. Prostřešní okna Velux. Více informací na velux.cz. Za okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Zahrádkářské raduje.
4: Více informací na velux.cz.
5: Zahrádkářské raduje. Kameny z celého světa.
4: Na velux.cz.
5: Zahrádkářské raduje. Kameny z celého světa kupuje. Na
4: CZ.
5: Zahrádkářské raduje. Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Zahrádkářské raduje. Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to. No.

0: deti, zítra je taky den. Tak deti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spí. Tak deti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spí. Tak deti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Tak deti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Taky den. A teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat. Spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nebij, ho! Nic ti neudělal! Luboši, ty ho nebij, ho! Nic ti neudělal! Ho! Nic ti neudělal! Neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkemp můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Bez kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz.
3: e-kondomy.cz.
2: www.bezkempu.cz.
3: e-kondomy.cz. Pokud se u nás e-kondomy.cz. Pokud se u nás z 20 e-kondomy.cz. Pokud se u nás z 20 000 položek e-kondomy.cz. Pokud se u nás z 20 000 položek nevyberete, tak e-kondomy.cz. Pokud se u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás komy.cz. Pokud se u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Pokud se u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online 1000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-berete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz, vše pro vaši lásku. Diskrétně a online e-kondomy.cz, vše pro vaši lásku. Diskrétně a online e-kondomy.cz, vše pro vaši lásku.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší česent státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší českého rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
5: Vidíš to?
6: Vidím.
4: Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
5: Vidíš to?
6: Vidím.
4: Z.

kolem světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, děkuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, v jiném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen. To, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen. Tě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům. CZ, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodeji, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřeju. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz. Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu. U Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu. Krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu. Proležela domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu. Proležela se vám matrace Kamenito.cz vám zlepší náladu. Proležela se vám matrace .cz vám zlepší náladu. Proležela se vám matrace, vyberte si matrace vám zlepší náladu. Proležela se vám matrace, vyberte si matrace zlepší náladu. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Prima se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matrace za hubičku.cz. Vyberte si matrace z řady Premium od matrace za hubičku.cz. Ty neproležíš. Vyberte si matrace z řady Premium od matrace za hubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou z řady Premium od matrace za hubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace od matrace za hubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku. Neproležíš. Nyní s

0: Honda přiváží žhavou
1: za hubičku CZ.
0: Honda přiváží žhavou letní nabídku
1: CZ.
0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV. Přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun. Žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun. Nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené. CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené. SUV za bezkonkurenční cenu 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být konkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. A užijte si léto v nového hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power i zábavná zároveň. A užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Ratatarararatatrička, ratatarararata, pojď. Ratatarararatatrička.

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. CZ.

uteče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Na stejně neví, co je dobrý? Nalaď neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock. Nalaďte si náš stream Legends of Rock. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. A budete na svých. Od AC/DC svých. Od AC/DC po Z. Od AC/DC po ZZ Top. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legenda. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream AC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockový rádio. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockový rádio. A legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockový rádio. To je náš stream Legends of Rock na rockový rádio CZ. Stream Legends of Rock na rockový rádio CZ. Legends of Rock na rockový rádio CZ. Na rockový rádio CZ. Rockový rádio CZ. CZ.

The grass still withers and the flower falls.

Vyznáváte jedině klasiku. Vyznáváte jedině klasiku a z Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama. Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás. Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou. Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou. Jak tomu není minimálně jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou. Jak tomu není minimálně žádnýma novotama si na vás nepřijdou. Jak tomu není minimálně 40 novotama si na vás nepřijdou. Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po na vás nepřijdou. Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? K tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý?

Rock Radio. Rock Radio, to nejlepší. Rock Radio, to nejlepší z českých zkušeben. Rock Radio, to nejlepší z českých zkušeben. Rock Radio, to nejlepší z českých zkušeben a garáží. Rock Radio, to nejlepší z českých zkušeben a garáží. Radio, to nejlepší z českých zkušeben a garáží. Nejlepší z českých zkušeben a garáží. Nejlepší z českých zkušeben a garáží. Českých zkušeben a garáží. A garáží.

Rock.

vás mít radost. Můžete tam vy... A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu. Radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu. Kupon na slevu. Hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Myších volovin. Ano, C je správně. Misi na voloviny. Ano, C je správně. Misi na voloviny nepotrpíme. C je správně. Misi na voloviny nepotrpíme. Ně. Misi na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu. Misi na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. To na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A jestli chcete, nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CD, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavoláváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock. CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

Vyznáte se v... Vyznáte se v holandské... Vyznáte se v... Vyznáte se v holandských ministrech školství. Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte jak? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte jakou? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte jakou barvu má sameček? V holandských ministrech školství? Víte jakou barvu má sameček leguána? Ministrech školství? Víte jakou barvu má sameček leguána? A jak školství? Víte jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž? Víte jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. První muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít... Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z...

DABu i FM nebo na rádia. Radia.cz.

brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou.

a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rok z garáží.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, pokud nemá kopák kadenci, pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to ne... Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor? Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor? Pak kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor? Si zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor? Tak je to dechovka. Je to ploužák? Jak to nekončí na tor? Tak je to dechovka. Pak jak to nekončí na tor? Tak je to dechovka. Máte málo metalu, nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi. Máte málo metalu v krvi. Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy. Málo metalu v krvi. Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy krvi. Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svých. Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svých. Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svých. Slušnej stream Hard and Heavy a budete na svých. Hard and Heavy a budete na svých. Od Antraxu a budete na svých. Od Antraxu povíte na svých. Od Antraxu. Od Antraxu povitacit a všechno mezi tím. Od Antraxu povitacit a všechno mezi tím. Od Antraxu povitacit a všechno mezi tím. Od Antraxu povitacit a všechno mezi tím. Od Antraxu povitacit a všechno mezi tím. Povitacit a všechno mezi tím. A všechno mezi tím. To je náš všechno mezi tím. To je náš stream Hard. To je náš stream Hard and Heavy na rokový. To je náš stream Hard and Heavy. To je náš stream Hard and Heavy na rokový rádio CZ. To je náš stream Hard and Heavy na rokový rádio CZ. Hard and Heavy na rokový rádio CZ. Hard and Heavy na rokový rádio CZ. Na rokový rádio CZ. Rokový rádio CZ.

0: Pište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz. Pište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz. A my vakovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz. Samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz. A my vám ji adresu samolepka@rokoviradio.cz. A my vám ji pošleme. www.rokoviradio.cz. A my vám ji pošleme.
1: www.rokoviradio.cz.
0: A my vám ji pošleme.
1: www.rokoviradio.cz.
0: A my vám ji pošleme.
1: www.rokoviradio.cz.
0: Rock Radio. Pošleme.
1: www.rokoviradio.cz.
0: Rock Radio.
1: www.rokoviradio.cz.
0: Rock Radio. Rock je slušné.
1: Rokový rádio CZ.
0: Rock Radio. Rock je slušná.
1: Radio CZ.
0: Rock Radio. Rock je slušná Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika.

Máte rádi Rock Rádio? Žijete rock. Máte rádi Rock Rádio? Žijete rockem. Máte rádi Rock Rádio? Žijete rockem. Máte rádi Rock Rádio? Žijete rockem. A chcete, aby to věděli všichni kolem. Máte rádi Rock Rádio? Žijete rockem. A chcete, aby to věděli Rock Rádio? Žijete rockem. A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o... Žijete rockem. A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Žijete rockem. A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou samolet. A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou samolet. Aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou samoletku na adresu samolepka@kolemvas.cz. Napište si o naší rockovou samoletku na adresu samolepka@.

Rock. Rock.

lidí a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Z garáží a zkušeben. Rock Radio. Garáží a zkušeben. Rock Radio. Zkušeben. Rock

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. UIFM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio na radia.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio. Všude tady je slušz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 90. rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 90. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91. 4.37 FM, v Kolíně na 91. 4. V Kutné Hoře na 92. 5. FM, v Kolíně na 91. 4. V Kutné Hoře na 92. 5. V Kolíně na 91. 4. V Kutné Hoře na 92. 5. V Brně 4. V Kutné Hoře na 92. 5. V Benešově na 95.8. V Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé 2.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na 8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.fm. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rok najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Jsem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. CZ. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Slušnej rok pro východní Čechy. Rok pro východní Čechy. Východní Čechy.

DABu i FM nebo v DABu i FM nebo na rádia v DABu i FM nebo na rádia v DABu i FM nebo na rádia.cz v DABu i FM nebo na rádia.cz i FM nebo na rádia.cz nebo na rádia.cz.

vstáváme brzo a... Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým.

Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

heslo. Že známe heslo. Líbí se mi Kája. Líbí se mi Kája.

Říkáte si, jen mrtvá ryba... Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem. Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem. Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem. Nenosíte křivák na si, jen mrtvá ryba plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby, mainstream, jen mrtvá ryba plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby, mainstream, a ryba plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby, mainstream, proudem. Nenosíte křivák na ruby, mainstream není nic pro vás. Nenosíte křivák na ruby, mainstream není nic pro vás. Křivák na ruby, mainstream není nic pro vás. Mainstream není nic pro vás. Nalaďte si náš nic pro vás. Nalaďte si náš slušnej Nalaďte si náš slušnej stream alternativ. Nalaďte si náš slušnej stream alternativ rock. Nalaďte si náš slušnej stream alternativ rock. Odelište si náš slušnej stream alternativ rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Slušnej stream alternativ rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Stream alternativ rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Alternativ rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk in Chains po White Stripes. Punk grunge po White Stripes. Punk grunge alt stripes. Punk grunge alternativa pěkně na jednom. Punk grunge alternativa pěkně na jednom místě a nonstop. To je string grunge alternativa pěkně na jednom místě a nonstop. To je stream alternativa pěkně na jednom místě a nonstop. To je stream alternativ rock na rokový pěkně na jednom místě a nonstop. To je stream alternativ rock na rokový rádio na jednom místě a nonstop. To je stream alternativ rock na rokový nonstop. To je stream alternativ rock na rokový rádio CZ. To je stream alternativ rock na rokový rádio CZ. Stream alternativ rock na rokový rádio CZ. Alternativ rock na rokový rádio CZ.

garáží. Rocková noc. Chluhů a hájů českých zkušeben i garáží. Rocková noc. Od hájů českých zkušeben i garáží. Rocková noc. Od 10 večer až českých zkušeben i garáží. Rocková noc. Od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. I garáží. Rocková noc. Od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Garáží. Rocková noc. Od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rocková noc. Od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. A muzika.

Když usnou lesy, když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rž usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rokováné a kolem ticho jest, je tu roková noc a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý a s ním st. Je tu roková noc a Jirka Němý a s ním spousta noc a Jirka Němý a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů. Jirka Němý a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů. Českých spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů. Českých zkušeben i garáží. Rušný rokový muziky z českých luhů a hájů. Českých zkušeben i garáží. Muziky z českých luhů a hájů. Českých zkušeben i

překonal přejdeš ulicí, nepřekonal vůli chcet pít, nepřekonal vůli chcet, pak slob, nepřekonal vůli chcet, pak slobně stojíš na vlasech o vůli chcet, pak slobně stojíš na vlasech, ty začíná snichtát chcet, pak slobně stojíš na vlasech, ty začíná snichtát, pak slobně stojíš na vlasech, ty začíná snichtát. Pak slobně stojíš na vlasech.

0: Všechno máme. Oblečení pro slušný rockery. My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci. My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na... My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shop. Máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia. Na www.rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia. Na www.rockvyradio.cz. Další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia. Na www.rockvyradio.cz. Najdeš na e-shopu Rock Rádia. Na www.rockvyradio.cz. Rock Rádia. Na www.rockvyradio.cz. Na www.rockvyradio.cz.
1: To je tu práce. Na festiák.
0: www.rockvyradio.cz.
1: To je tu práce. Na festiák. Na poradu.
0: Radio.cz.
1: To je tu práce. Na festiák. Na poradu. Do porodnice. Na pohled. To je tu práce. Na festiák. Na poradu. Do porodnice. Na posed. Na festiák. Na poradu. Do porodnice. Na posed.
0: Slušnej rokovej e-shop.
1: Na festiák. Na poradu. Do porodnice. Na posed.
0: Slušnej rokovej e-shop.
1: Na poradu. Do porodnice. Na posed.
0: Slušnej rokovej e-shop.
1: Do porodnice. Na posed.
0: Slušnej rokovej e-shop na rokový rádio.
1: Do porodnice. Na posed.
0: Slušnej rokovej e-shop na rokový rádio. .cz.
1: Posed.
0: Slušnej rokovej e-shop na rokový rádio. .cz. Slušnej rokovej e-shop na rokový rádio. .cz. Shop na rokový rádio. .cz. Rokový rádio. .cz. .cz. Nemáš co nad? Nemáš co na sebe? Chodíš jak... Nemáš co na sebe? Chodíš jako... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si službe. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušníš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušní oblečení na e-shopu, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušní oblečení na e-shopu, ale tě nikdo nedostane. Pořiď si slušní oblečení na e-shopu Rock nedostane. Pořiď si slušní oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rockvyradio.cz. Pořiď si slušní oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rockvyradio.cz. Slušní oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rockvyradio.cz. Na e-shopu Rock Rádia na www.rockvyradio.cz. E-shopu Rock Rádia na www.rockvyradio.cz. Na www.rockvyradio.cz. Rockvyradio.cz. CZ.

vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě

0: DAB i FM nebo na radia.cz. V DAB i FM nebo na radia. V DAB i FM nebo na radia.cz. V DAB i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz.
1: Ono se řešou, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky. Trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětský věc. To máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětský věc.
2: My to všechno máme.
1: Mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětský věc.
2: My to všechno máme.
1: Půl litry, to máte ponožky, to máte dětský věc.
2: My to všechno máme. Oblečení.

0: Nestihli jste o víkendu žádný...
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.

všechno zkazí, někdy je i nejhůř. Krev často všechno zkazí, nejhůř. Krev často všechno zkazí, poprus je, když je. Krev často všechno zkazí, krev často všechno zkazí, poprus je, když je den. Všechno zkazí, poprus je, když je den. Do druhýho, poprus je, když je den. Do druhýho nůž vrazí, poprus je, když je den. Do druhýho nůž vrazí, poprus je, když je den. Do druhýho nůž vrazí, když je den. Do druhýho nůž vrazí, do druhýho nůž vrazí. Jinde zase večer, do druhýho nůž vrazí. Jinde zase večer, do druhýho nůž vrazí.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikro. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikro. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Něm noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovně usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Fon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše už šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubí emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Odpočetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Roková noc s Jirky rokový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Roková noc Jirky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pondělí do pátku, od večera do rána. Roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večerku, od večera do rána. Roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána. S Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Na Rock Rádiu. Rock Rádiu. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Na pondělí do pátku, od večera do rána. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Od večera do rána. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opna. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Popiš nám.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Popiš nám listopadové události roku 80.
0: Vás pobaví.
1: Popiš nám listopadové události roku 89. Popiš nám listopadové události roku 89. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde... Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce? Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce? Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce? Napovídat! Kdy a kde začala celá akce? Kdy a kde začala celá akce?

0: No. Jako teda bylo to...
1: A kde začala celá akce?
0: No. Jako teda bylo to jako těžký.
1: Akce?
0: No. Jako teda bylo to jako těžký teda...
1: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký.
0: No. Jako teda bylo to jako těžký teda...
1: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde?
0: No. Jako teda bylo to jako těžký teda...
1: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
0: Jako teda bylo to jako těžký teda...
1: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy? Kdy?
0: Bylo to teda v tom jako teda v tom listopadu.
1: No.
0: Bylo to teda v tom jako teda v tom listopadu.
1: No v listopadu, to jsem ano!
0: Bylo to teda v tom jako teda v tom listopadu.
1: No v listopadu, to jsem ano! A kolikátou to bylo přes...
0: V tom jako teda v tom listopadu.
1: No v listopadu, to jsem ano! A kolikátou to bylo přes...
0: V tom jako teda v tom listopadu.
1: No v listopadu, to jsem ano! A kolikátou to bylo přesně?
0: To znamená jako teda na... V tom listopadu.
1: No v listopadu, to jsem ano! A kolikátou to bylo přesně?
0: To znamená jako teda na podzem.
1: No na podzem. No v listopadu, to jsem ano! A kolikátou to bylo přesně?
0: To znamená jako teda na podzem.
1: No na podzem, samozřejmě, že jo! V listopadu, to jsem ano! A kolikátou to bylo přesně?
0: To znamená jako teda na podzem.
1: No na podzem, samozřejmě, že jo! A kolikátou to bylo přesně?
0: To znamená jako teda na podzem.
1: No na podzem, samozřejmě, že jo! Bylo to kdy? Bylo přesně.
0: To znamená jako teda na podzem.
1: No na podzem, samozřejmě, že jo! Bylo to kdy?
0: To znamená jako teda na podzem.
1: No na podzem, samozřejmě, že jo! Bylo to kdy? No?
0: Zem.
1: No na podzim, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No?
0: No
1: s tím samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No?
0: No v listopadu říkám.
1: No sedm, jo. Bylo to kdy? No?
0: No v listopadu říkám.
1: No 17.
0: 17.
1: Bylo to kdy? No?
0: No v listopadu říkám.
1: No 17.
0: 17.
1: No?
0: No v listopadu říkám.
1: No 17.
0: 17. No v listopadu říkám.
1: No 17.
0: 17. no.
1: Listo... A kde?
0: No v listopadu říkám.
1: No 17.
0: 17. no.
1: Listo... A kde?
0: No kde?
1: No 17.
0: 17. no.
1: Listo... A kde?
0: No kde? No.
1: Na al... A...
0: 17. no.
1: Listo... A kde?
0: No kde? No.
1: Na al... Al...
0: Na al... 17. no.
1: Listo... A kde?
0: No kde? No.
1: Na al... Al...
0: Na al...
1: A kde?
0: No kde? No.
1: Na al... Al...
0: Na al... Jašce?
1: A prosím...
0: Kde? No.
1: Na al... Al...
0: Na al... Jašce?
1: A prosím tebe! Na Albert... Al... Al...
0: Na al... Jašce?
1: A prosím tebe! Al...
0: Na al... Jašce?
1: A prosím tebe! Na al...
0: Na al... Jašce?
1: A prosím tebe! Na Albertově! Praze! Nrtově! Praze! Nenapovídej mi tam, nebo ti vyrazím! Opravdu, už to mám dost. Nenapovídej mi tam, nebo ti vyrazím. Opravdu, už to mám dost.
2: Rock Radio.
1: Nenapovídej mi tam, nebo ti vyrazím. Opravdu, už to mám dost.
2: Rock Radio.
1: Tam, nebo ti vyrazím. Opravdu, už to mám dost.
2: Rock Radio.
1: Opravdu, už to mám dost.
2: Rock Radio.
1: Opravdu, už to mám dost.
2: Rock Radio. Konec legrace.
1: Mám dost.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Jo. Konec legrace. Konec legrace.

To já jsem asi v pánu. To já jsem asi v pánu. To já jsem asi v pánu. Až jednou dnou zatluču na ty velký dveře. Ču na ty velký dveře. Ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil. Zeptaj se, chlapče, zlobil si. Zeptaj se, chlapče, zlobil si. A já na to, že kdeže. Zeptaj se, chlapče, zlobil

a já na to, že kdeže, až budu, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou zpět. A já na to, že kdeže, až budu jednou. A já na to, že kdeže, až budu jednou spát. Že kdeže, až budu jednou spát. Na pořád, až budu jednou

Americe měli Brangelinu.

0: Rock Radio. Na Rock Radio. Nářez. Rock Radio. Nářez. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mě by jenom zajímalo.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi.
0: Pobaví.
1: Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi. Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi s N. Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi s NDR chybu. Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi s NDR chybu.
2: Střílili za...
1: Malo, kde udělali soudruzi s NDR chybu.
2: Střílili za války...
1: Udělali soudruzi s NDR chybu.
2: Střílili za války do vzduchu.
1: Soudruzi s NDR chybu.
2: Střílili za války do vzduchu.
1: S NDR chybu.
2: Střílili za války do vzduchu.
1: R chybu.
2: Střílili za války do vzduchu. Střílili za války do vzduchu.
3: Ještě.
2: Za války do vzduchu.
3: Ještě. Vy dva. Ještě. Vy dva jste se hledali, co? Jak? Ještě. Vy dva jste se hledali, co? Jak není... Ještě. Vy dva jste se hledali, co? Jak není něco s... Ještě. Vy dva jste se hledali, co? Jak není něco z USA, tak se to... Vy dva jste se hledali, co? Jak není něco z USA, tak se to pánům nelíbí, co? Jak není něco z USA, tak se to pánům nelíbí, co? Jak není něco z USA, tak se to pánům nelíbí. Jak není něco z USA, tak se to pánům nelíbí.
0: Rock Radio. Konec
3: z USA, tak se to pánům nelíbí.
0: Rock Radio. Konec legrace.
3: A tak se to pánům nelíbí.
0: Rock Radio. Konec legrace.
3: Pánům nelíbí.
0: Rock Radio. Konec legrace.
3: Líbí.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

Rock Radio. Slušný. Rock Radio. Slušnej rok pro... Rock Radio. Slušnej rok pro paměť... Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Pro pamětníky.

Has never gone so slowly. And baby.

0: Nářez. Teď v dabu. Rock Radio. Nářez. Op dabu. Rock Radio. Nářez. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Prosím.
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Prosím vás.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne?
0: Opravdu vás pobaví.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
0: To baví.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne? Každou...
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
1: To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den.
2: Drobný.
1: To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den. To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den.
2: Jo.
1: To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den.
2: Jo.
1: Jeden mi sem chodí každý den.
2: Jo. A co chce?
1: I každý den.
2: Jo. A co chce? Jo. A co chce?
1: To já nevím, co chce, ale říká.
2: Jo. A co chce?
1: To já nevím, co chce, ale říká, že za 10.
2: A co chce?
1: To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun. To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za. To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem? Ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem? Že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem? Korun drobný. Kdo ví, co má za lubem?
2: To oni.
1: Kdo ví, co má za lubem?
2: To
1: oni. Kdo ví, co má za lubem?
2: To oni, jestli třeba... To oni, jestli třeba... Jestli... To oni, jestli třeba... To oni, jestli třeba... Jestli se mu... To oni, jestli třeba... Jestli se mu třeba nelíbíte. To on, jestli třeba... Jestli se mu třeba nelíbíte. Jestli se mu třeba nelíbíte.
1: Myslíte? A že nic neřek?
2: Jestli se mu třeba nelíbíte.
1: Myslíte? A že nic neřekne?
2: Mu třeba nelíbíte.
1: Myslíte? A že nic neřekne?
2: Třeba nelíbíte.
1: Myslíte? A že nic neřekne?
2: Víte.
1: Myslíte? A že nic neřekne?
2: Třeba je.
1: Myslíte? A že nic neřekne?
2: Třeba je.
1: Myslíte? A že nic neřekne?
2: Třeba je.
1: A že nic neřekne?
2: Třeba je. Třeba se vás.
1: Neřekne.
2: Třeba je. Třeba se vás. Třeba je. Třeba se vás. Plachej. Třeba se vás. Plachej. Třeba se vás. Plachej. Plachej.
0: Rock Radio. Konec leg. Rock Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

0: Poctivej český festák nonstop. Poctivej český festák nonstop. Poctivej český festák nonstop. Ale poctivej český festák nonstop. Ale jistě jak poctivej český festák nonstop. Ale jistě jak si račte přát. Jediný český festák nonstop. Ale jistě jak si račte přát. Jedině na rok rapťák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rok rap, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rok radio stage se střídají, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rok radio stage se střídají, jak si račte přát. Jedině na rok radio stage se střídají nejlepší rokový český přát. Jedině na rok radio stage se střídají nejlepší rokový český kapely s ne- Jedině na rok radio stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největší na rok radio stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Radio stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Svět střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Český kapely s největšími hvězdami světového roku. To největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků kulturátami světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav, to je roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav, to nejlepší z festiáků kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Nejlepší z festiáků kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českých kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, nikdy, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, nikdy jinde, Rock Radio Stage. Víc českýho roku, nikdy jinde neuslyšíš. Stage. Víc českýho roku, nikdy jinde neuslyšíš. Víc českýho roku, nikdy jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio roku, nikdy jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dubu. Lať Rock Radio Stage v dubu.
1: Rock Radio.
0: Rock Radio Stage v dubu.
1: Rock Radio.
0: Radio Stage v dubu.
1: Rock Radio.